0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
7: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný den?
8: No je to tak, dobrý den.
6: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
7: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
8: No tak pojďme třeba Josefa Zímu.
7: Ano.
8: Vždyť je zima.
7: Tak čert ví, proč Josef Zíma?
8: A víš, kdo to napsal?
7: Ne?
8: Karel Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No jak a vůbec, kamarádi.
0: A kamarádi. Byli, takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi?
1: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
1: ne, vůbec? Ne, ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
1: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka a udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
1: No tak tam naspívala Měsíční řeku. Takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že se poslechneme zase tvou oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořád byl pestrý.
1: A žánru.
0: A žánru, ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, a... my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko. Mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.

0: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
0: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
0: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co bych k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátků.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátků.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková. Protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala. Ale zaspívala.
0: Zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka. A tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná. A tentokrát bych doporučil, že by zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Ve Skypásky vzpomínky dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl myslím poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano, 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.

0: posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
3: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
2: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
3: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
2: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
3: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř a Karel.

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem, s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O móda, móda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zase tak často k slyšení. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodnej člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo
2: no,
0: napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den v tomto teplém dni.
1: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
2: Dneska je 13.
1: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
0: Humoriáda.

0: Petr Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou, ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou. A říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá.
1: Ano.
0: Vy jste to taky režíroval.
1: No ano. Ano, tak ano.
0: Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celým tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, a ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů, tam, kde končí záda. A samozřejmě mě si to získalo velký obdiv. Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházajte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako zpěváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespíváme všelijaké ty amore, no, alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom cudzie slova.
2: Ano.
3: Ozrejmit jich.
2: Ano.
3: Například, čo já vím, Hemendex.
2: Ano.
3: Eo ipso. Postmodestam juden tutem, myslím. Funikuli, funikula.
2: Inteligent.
3: Se si bon. Moment, čo je to?
2: Ježišmária. Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemôže byť koženka toto.
2: Strašne. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
4: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
5: Bonsoir.
4: Comment ça va?
5: C'est.
4: C'est, qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors.
5: Si.
4: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché?
2: Dovreccio, ah. Ja ne rozumiem ani slovo. Eh?
5: Bon.
2: Ah, c'est si bon, oui, oui.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Tri slova záhadné.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Koho z vás napadne?
2: To sa nedá vydržať.
5: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepší ako televízia.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Nerobím paniku.
2: Kam sa hrabe večerníček?
5: Listujem slovníku.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: A hľadám c'est si bon. Thank you.

0: malice.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: Aïe, où je vous suis mis.
1: Et je t'ai bien.
0: C'est bon, c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 8.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, to opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj, to na pohled,
3: tak to jsou To jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové. Můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: A nebo hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žert.
3: Ano. Tak. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni ji tam nepustěj a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No, jak si je můj krásně jste to domluvil.
3: Ano, to bylo rychlý.
2: Kdo umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba dva.
2: Zdravíme vás oba.
4: Zdraví. Mm-hmm. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: Vy taky, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló, haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Mm-hmm. Robert Pral 7. Zdravím všechny posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: A
5: chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa zemních zdraví, dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky.

0: panem Kněžkem a pan Knop zde přítomný něco společného?
1: Ano, ano, vídáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku, a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovanština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan Kňažko.
0: Aha, a na oplátku
1: ne,
0: zase? To neprognozujete takhle.
1: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
0: Že to nie je potřeba. Nie je treba.
1: Je treba.
0: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hrát činasky, svůj báseň, a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se Zdeňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Nehoří.
3: Právě, že hoří.
4: Co se stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
4: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma, ty už jsou jak důlní kanáři.
4: A co mám dělat?
3: No nic, co se dá dělat, no. To oni ještě se hejbou teda, nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
4: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím voň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten previd. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
4: Ježišmarja.
3: To je den.
4: Voda.
3: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
4: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Vezva.
5: Díky moc, díky.
3: Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Vláďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, zomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom zomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, zomb, mrtvá kouka, no proto.
4: Vy jste cynik. A zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musím je počkat, až přijedou kluci. A já si zmůžu sám pendrek.
4: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula ein zwei.
4: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
4: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Zas, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Venca, jo? Ten měl problémy dlouho toho s tím.
4: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frér letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, on rozkop dveře a říká, že se tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím, hasič Zdeněk Izer, když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále. Znovu se nám objevila hospoda,
2: ano.
1: Pane Knope, a to je ano. I vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přifařil. Ne, ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Mm-hmm. Máme nějakou historku z natáčení Hospody? V letech 96-97 to běželo, jenom připomeneme.
2: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem Krále, tak tam jsem taky potom
1: hrál. No prosím, co všechno nevznikne.
2: Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela Ulice a to už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
2: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, ne, aby si všichni kousek zahráli.
2: Ne, to samozřejmě, v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub,
2: ano,
1: který
2: ano.
1: Vymýšlí různé věci.
2: Ano, jsou to, je, na Facebooku jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potměšil, tak to tam samozřejmě bylo všude jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
2: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. Mm-hmm. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn. Mm-hmm.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Bekem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zdokavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: To máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo? Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka a ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom Karlovarském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten vykoukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano, ano, ano. My tak máme jo. Rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko, pana Beka jste chtěla. Pana už Beka. To mám tam. Dobře, nashledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, ale mé z Prahy 8. Přehovozdí změna. A no. Já bych byl, pan Knop bude asi souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma,
5: ano.
7: Se Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že ano. Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Beka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló?
8: Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalína.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak my říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitě takový závažnosti jeho projevům a tak, že je to, někdy je to velice milý.
11: Vy tady mluvíte o režisérech, my máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s věčným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hej, tak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a teď asi bylo za 10 minut půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jevišť a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhás, lidi padali na hubu přes jídle, prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový... Z toho se už ale nedostali ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádhernýho a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný a já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím o dolci bacio languide carece mentrio. Já se to tady naštudoval, no a ten pes jak šel k těm generálkám, no tak ty to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, že já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. No lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, teď mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou. Cmíral.
10: Já myslím, jiný pes.
11: Ten to vydržel.
10: To máš pravdu, pes na jeviště je někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 200 korun večer, no. Měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla. A ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatý, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku, nádherný. A už my jsme nepromluvili. Milda Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Přerov se pouští do modernizace autobusových zastávek za 9 milion korun. Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Olomoucký kraj spustil web o zajímavých osobnostech a místech regionu. Dnes se čekáme slunečno až oblačno, přehánky i bouřky a maximálně 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Cestující v Přerově budou moct využívat tzv. Inteligentní autobusové zastávky městské hromadné dopravy. Jejich součástí budou LED panely s informacemi o příjezdech a odjezdech jednotlivých spojů. První fázi si investice vyžádá 9 milionů korun a týkat se bude 16 nejvytíženějších zastávek. Uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: V rámci projektu budou stávající zastávkové označníky odstraněny a nahrazeny novými inteligentními označníky, které jsou vybavené LED grafickými informačními panely. Zařízení budou napájena prostřednictvím akumulátorů dobíjených z rozvodu veřejného osvětlení.
2: Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení.
4: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
5: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
4: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
6: Chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně.
4: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Zdravotníci prostějovské porodnice přivedli v prvním pololetí roku na svět 210 dětí. Jejich počet je podobný jako ve stejném období loni. Pokračuje mluvčí nemocnice Hradka Miloševská.
7: Zajímavostí přitom je, že zatímco loni patřil únor mezi měsíce s nejnižším počtem narozených dětí, letos se stal společně s březnem naopak nejsilnějším obdobím. Největší letošní miminko vážilo 4560 gramů, nejmenší novorozenec přišel na svět s porodní hmotností 2065 gramů.
2: Olomoucký kraj zprovoznil nový webový portál zaměřený na osobnosti, zajímavá místa a příběhy z regionu. Potvrdila to mluvčí krajského úřadu Eva Knajblová. Web nabízí 8 tematických okruhů, které zahrnují například kulturu, sport, cestovní ruch nebo životní prostředí. Prostřednictvím medailonku představuje osobnosti, které podle kraje významně přispívají k jeho rozvoji i místa, která stojí za návštěvu. Sport. Čeští fotbalisté odehrají říjnový zápas Ligy národů ve španělském Oviedu. Duel s úřadujícími evropskými šampiony je čeká na stadionu pro přibližně 30 tisíc diváků. Národní tým o tom napsal na sociální síti X. Reprezentace čekají v elitní skupině A Ligy národů vedle Španělska ještě Anglie a Chorvatsko.
1: Počasí.
2: Na se čekáme zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až zataženo a přehánky i bouřky ojídněle silné. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 20, povane slabý, proměnlivý, během dne mírný, severní až severovýchodní vítr, který v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dálnice D35 u Olomouce směr Hradec Králové je zúžena na dva jízdní pruhy kvůli pracím na silnici. Omezení potrvá do 25. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 14. července a svátek má dnes Karolína. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Těším se na vaše vzkazy na našem SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáři, no a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Věra Škoda. Špinarová, kouzlo bílejch čar. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl, byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
3: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
2: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily. 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45, je tady úterý 14. července a svátek má dnes Karolína.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když dne ubývá, horka přibývá, no dnes sluníčko, přeháňky i bouřky a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. U nás je 18 stupňů, hlásí Martina z Litovle. Chystá se dnes nakoupit, pracovat na zahrádce a odpoledne přivítá návštěvu rodinu z Čech. Tak si užijte návštěvu. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 19 stupňů, Prostějov 20 stupňů Celsia, jasno. To napsala Míša, která snídá okurkový salát s rohlíkem. Dobrou chuť.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Rozhlas, to je výhra.
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
2: Rozhlas, to je výhra!
4: Které podmanivé táhlice a strhující taneční cifry ukrývá jeden z nejrázovitějších folklorních regionů? A jaké legendární hudce a zpěváky spod Velké Javořiny si v našem vysílání společně připomeneme? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na nezapomenutelnou cestu na jihovýchod Moravy.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 7 minut bude 17:30. Dobré ráno. Nedávno zrevitalizovaný velký rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku stále není naplněný vodou. Potok, který ho napájí, vyschnul. Správci památky se obávají, že kvůli nedostatku vody nebudou moct v létě zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou historických replik původních veslic.
1: Páčilo se nám, pozorili jsme si prehliadku.
2: A víte třeba, s jakou osobností je to tady spjato? Když jste byli na zámku, tak to určitě...
1: Tak s Josefem Mánese, samozřejmě.
2: Už letos to mělo být, zatím je málo vody. Na veslicích, které jsou repliky z té doby Silva Taruku a po kterých se třeba plavil i Josef Mánes, tak se budete taky moc projet.
1: No a když se tu ocitněme, tak možno ano, uvidíme. To je daleko ještě.
3: Jarmila, mluvčí slovenské výpravy, řekla téměř prorocká slova, uznává Kastelán zámku Martin Váňa. Na pouštění se vlastně zastavilo.
4: Jde to pomalu, samozřejmě z důvodu tady těch suchých, horkých dnů, naopak dochází ještě k většímu výparu než vůbec k přítoku. Ten český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů, nicméně vzhledem k velikosti toho rybníka, tak zdaleka celý není pod vodou.
3: Jestli Kastelán zprovozní nové přístaviště ještě v létě nebo až na podzim, závisí na počasí. Podle něj by to chtělo alespoň jeden opravdu deštivý týden. Dřevěné veslice jsou už na cestě z Německa a vyrobit je nebylo vůbec snadné.
4: Byl to velký problém, dokonce bych to snad nazval i

0: baktýriem, protože se nám vůbec v České republice nepodařilo sehnat výrobce dřevěných veslic nebo pramic, loděk, které by se daly půjčovat veřejnosti.
1: Loďky mají být podobné těm, které v zámeckém areálu fungovaly v době šlechtických majitelů Silva Taruka. Jejich častým hostem v Čechách pod Kosířem byl slavný malíř Josef Mánes a ten se právě v tomto rybníce snad naučil i plavat.
0: To je pravda. Existuje dopis Josefa Mánesa jeho přátelům do Prahy, kde se jim chlubí, že se zde v našem velkém zámeckém rybníku naučil plavat.
1: Obnova dvou zámeckých rybníků začala před 2 lety, stála necelých 33 milionů korun. Zámecký park na ploše 21,5 hektaru patří mezi nejcennější romantické krajinářské zahrady v České republice. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Silničáři začnou ve čtvrtek opravovat frekventovanou silnici mezi Olomoucí a nedalekým Grigovem. Rekonstrukce za téměř 35 milionů korun potrvá necelý měsíc a vyžádá si částečnou uzavírku, řekl to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. O dálničních známkách bude dnes jednat poslanecká sněmovna. Ministerstvo dopravy navrhlo, aby se jejich cena každý rok automaticky nezvyšovala. Za to ročně by tak řidiče platili 2570 korun i v příštích letech. Slevy pro nízkoemisní auta zůstanou platné i nadále. Prezident Petr Pavel s manželkou přijmou mladé politiky a političky. Setkají se s nimi dnes odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladších generací o veřejné dění a zapojení do politiky. Francouzská policie zadržela dva lidi kvůli rozsáhlému požáru lesa nedaleko Paříže. Oznámil to francouzský ministr vnitra Laurent Nunez s tím, že oheň už zničil 1300 hektarů porostu. Ministr už dříve řekl, že požár pravděpodobně někdo založil úmyslně. Z plameny dál bojují hasiči. Za sportu česká tenistka Sara Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová. Počasí dnes čekáme zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až zataženo a přeháníky i bouřky, ojídněle silné. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Povane slabý, proměnlivý, během dne mírný, severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Přerově je uzavřena ulice Komenského, stavební práce tady potrvají do konce července.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad okolo češtiny, 2:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno. Už o půl desáté nás čeká pořad okolo češtiny. Proč se k Franz Kafka smál slovu člobrda? A jak souvisí s Hurvínkem i se zvoláním ty brďo? Téma pro bohemistu Ondřeje Bláhu a dnešní jazykové okénko Českého rozhlasu Olomouc, které začíná o půl desáté. Kdybyste pořad nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách Olomouc rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 14. července, svátek má Karolína, vše nejlepší, za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. No, dnes sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Červená voda 17 stupňů Celsia, hlásí Petra Jeseník 16 stupňů. Tolik naměřila Dáša, zdraví z práce, ať se daří. Zábřeh 18 stupňů Celsia, jasno, to už je vzkaz od Lenky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ještě před 8 lety jsem byl hrozně zimomřivý, říká několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání, otužilec Lubomír Líbal. A právě otužování věnujeme prázdninovou reprízu Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc. Je otužování pro každého, jak s ním začít a kdy a jaké zásady otužování má? Dozvíte se v úterý v 10 dopoledne.
3: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.

na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 17:45, dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herečka Marie Doležalová. Dozvíte se například i to, jakým způsobem k ní přicházejí náměty pro její knihy.
2: Já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek.
1: Celý rozhovor s Marií Doležalovou si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Zemědělci sklidili v Olomouckém kraji desetinu polí s obilím. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Zemědělci sklidili v Olomouckém kraji desetinu polí s obilím. Dnes platí výstraha před velmi silnými bouřkami. Dostavba dálnice D35 do Mohelnice má začít ještě letos. Dnes se čekáme slunečno až oblačno, přeháňky i bouřky a maximálně 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Žně v Olomouckém kraji se rozjeli naplno. Zemědělci v regionu už sklidili zhruba desetinu polí s obilím a řepku odebrali ze 16% ploch. Sklizeň je tak rychlejší než loni. Vyplývá to z údajů ministerstva zemědělství. Jak dopadnou letošní žně, zatím pěstitelé nechtějí odhadovat. Podle nich se na sklizni projeví dubnové mrazy a následné sucho. Loňská úroda obilovin v kraji byla přitom rekordní. Velmi silné bouřky, které může doprovázet kropobytí, dnes očekávají meteorologové. Jejich výstraha platí od 11 dopoledne do 10 hodin večer a týká se celého území Česka, včetně Olomouckého kraje. Lidé by měli být opatrní, říká Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: To znamená zajistit svůj majetek tak, ať například ty poryvy větru jej co nejméně poškodí, a ve chvíli, kdy už se přiblíží bouřka, tak se samozřejmě schovat nejlépe do budovy a nebýt na volném prostranství vystavený blesku, případně i těm kroupám.
1: Dálnici D35 chtějí podle ministerstva dopravy dostavět tři konsorcia stavebních a technologických firm. Půjde o takzvaný PPP projekt. Dálnici zaplatí soukromé firmy, stády pak bude splácet. D35 má spojit východní Čechy a Moravu. V budoucnu by měla ulevit D1.
3: Tři konsorcia nabídla ceny mezi 71 a 680 miliardami korun. Nabídky teď posoudí ministerstvo dopravy a v září vybere vítěznou, pokračuje ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce Lenka Hamplová.
4: Následně požádat o schválení vládu a poslaneckou sněmovnu, na podzim letošního roku uzavřít koncesionářskou smlouvu.
3: Koncem roku by se tak mohlo začít stavět. Hotovo by mělo být nejpozději za necelých 6 let. Stát začne koncesionáři za dálnici platit až po jejím zprovoznění. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: 6 milionů korun, tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už Český rozhlas informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Pojišťovna je přitom podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Na odchodnou Kostka dostal dvakrát víc než například ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Sport. Česká tenistka Linda Nosková se po svém triumfu ve Wimbledonu vrátila do Česka. 21letá hráčka v Londýně vybojovala svůj první grandslamový titul mezi dospělými. Už v roce 2021 ovládla juniorské Roland Garros a při setkání s novináři prozradila, že teprve přemýšlí, kam doma umístí slavnou wimbledonskou trofej ve tvaru talíře.
5: Na nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského grandslamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku chytný, ale ten znamená se nejvíc. Počasí.
1: Dnes se čekáme zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až zataženo a přehánky i bouřky ojediněle silné. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr, který v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Olomouc je uzavřeno náměstí národních hrdinů společně s ulicí Legionářská. Kvůli opravám omezení potrvá do 5. srpna.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Příjemné úterý přeje Vítek Šoukal. Před pár dny jsem dostal k narozeninám darem několik krásných knih. No, radost mi to udělalo, ale při pohledu na knihovnu není na ně už místo, tak asi budu muset pořídit další. Co vaše knihovna, kolik knížek je v ní a kterou máte nejraději? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Vaby Daněk. Dobré ráno.

nikdo nepřekládal, ublíží, když na mě oči nuděl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípě najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hotel spíší si najmout dám. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucou spíší k najmout dát. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Povodně, které zasáhly Moravu před 100 lety, výrazně poškodily olomoucký vodovod. Obyvatelé upozorňovali, že voda je jaksi měkčí a má žlutavě hlinitou barvu. Pokračuje Dita Vojnarová, která listovala 100 let starými novinami.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Státní bakteriologicko-diagnostická stanice při zemské nemocnici provedla analýzu po stránce hygienické a oznámila, že analyzovat bude tak dlouho, dokud se nevrátí dřívější ideální stav předpovodní. Upozornila na to, že měkčení vody u osob zvlášť citlivých a dětí může vyvolat lehké průjmy, jaké pozorujeme obyčejně při nezvyklosti, při změně pitné vody měkké za tvrdou a naopak, ale samo o sobě není žádnou závadou. V polovině července 1926 nebylo při chemických analýzách nalezeno nic závadného. Při bakteriologickém rozboru sice odborníci konstatovali značné zhoršení, nicméně nebyl důvod k vážným obavám. Přesto radili citlivým osobám pít vodu řádně převařenou tak dlouho, dokud nebude ohlášen úplný návrat v původní stav.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 14. července, úterý, svátek má Karolína, vše nejlepší, minuta po 7:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, slunce peče, déšť poteče, hno dnes sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Náměště na Hané 19 stupňů, chystám se zalévat na zahrádce, píše Věra. U Ničov 18 stupňů, bude opět horký letní den, buďme na sebe opatrní, píše Milan a Velké Losiny 16 stupňů, tolik naměřila Božena.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Páté studiové album s názvem A Day at the Races vydali Queen v roce 1976 jako mladšího brášku veleúspěšné Noci v opeře. Single Somebody to Love zářil, hitparády se zatřásly, kritika nicméně vyšla tak na půl. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Queeny.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 6:30, dobré ráno. Dnes jsem se pochlubil, že jsem před pár dny dostal k narozeninám několik krásných knih, no do přeplněné knihovny je už ale nedostanu. Budu muset pořídit novou. Co vaše knihovna? Kolik v ní je knížek? Kterou máte nejraději? Kterou nejraději čtěte v létě? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 50 51, také píšete na náš Facebook. Pojďme se podívat na první vzkazy. Knihovnu mám velkou u nás, aktuálně frčí kniha Džunglí, kterou čtu vnukovi, píše Franta ze Šumperka. Mám okolo 200 knížek, a to zejména o rybářství. To už píše Lukáš z Hranic. Knihovnu doma máme, ale já z ní většinou spíš utírám prach. Manžel, to je velký knihomol, píše Martina z Libiny. A knížek je prý na stovky, ale ne víc jak 1000. Doma mám už knihovnu skromnou, něco jsem rozdala, něco dala do knihobudek a pro knížky už si chodím do knihovny, píše Jiřina z Rapotína. No, co vaše knihovna? Kolik v ní je knížek a kterou máte nejraději, kterou si nejraději přečtete? Těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Přerov se pouští do modernizace zastávek městské hromadné dopravy. Cestujícím nabídnou informační systém s panely zobrazujícími aktuální údaje o spojích. Práce za více než 9 milionů korun začnou tento týden ve středu. Hotové by měly být do poloviny listopadu. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili více než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. Olomoucký kraj zprovoznil nový webový portál zaměřený na osobnosti, zajímavá místa a příběhy z regionu. Potvrdila to mluvčí krajského úřadu Eva Knajblová. Web nabízí 8 tematických okruhů, které zahrnují například kulturu, sport, cestovní ruch nebo životní prostředí. Skupina 10 evropských zemí, včetně Česka, Francie, Německa nebo Velké Británie, ohlásila vytvoření obranné koalice proti balistickým střelám. Chtějí využít zkušenosti a průmyslovou základnu k výrobě protivzdušných systémů pro Evropu. Za sportu fotbalista Olomouce první přípravný zápas na soustředění v Rakousku zvládli. Dubajský celek Al Ahly porazili 2-0. Obě branky dal islandský útočník Hilmir Mikkelsson. Počasí dnes čekáme zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až zataženo a přehánky i bouřky ojítněle silné. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V hranicích je částečně uzavřena ulice Bělotínská. Stavební práce to potrvají do konce srpna.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S dopravním omezením musí počítat řidiči mezi Olomoucí a Šternberkem. Podrobnosti o tom už za chvíli. Dobré ráno přeje 2 minuty po půl sedmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. S dopravním omezením musí od pondělí počítat řidiči při cestách mezi Olomoucí a Šternberkem. Dělníci tento týden začali s rekonstrukcí frekventované silnice první třídy číslo 46 v Dolanech. Práce se týkají úseku dlouhého zhruba 1750 metrů. Hotovo by mělo být krátce před koncem letních prázdnin.
1: Kamiony opravovaným úsekem projedou po většinu doby prací Kyvadlově. Osobní auta místo obědou sousedními obcemi. Část dopravy je svedená i přes tovéř. Místní rodačka Lenka o tom věděla už s předstihem z internetu.
2: Bohužel přes naši obec vedou velmi často objížďky, takže se moc netěšíme na ten velký provoz.
1: Silnici mezi Olomoucí a Šternberkem dělníci opravovali na různých místech v poslední době několikrát. Aktuální oprava v Dolanech podle Lenky nezbytná nebyla.
2: Popravdě, úplně upřímně, se mi nezdá, že by ta cesta tam potřebovala vyloženě opravovat. To spíš tady ty úseky tady na Bystrovany, kde vlastně ta celá objížďka povede, tam je to hodně děravý, ale rozumím, že asi zrovna peníze jdou tímto směrem, ale jak říkám, nadšení z toho nejsme, nic moc s tím neuděláme.
1: Podobný názor má na opravu silnice v Dolanech i paní Markéta Stovéře.
3: Mně se nezdá, že by to moc byla potřeba.
1: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla už ale rekonstrukce potřeba byla.
4: Kapacitní i technickou potřebu opravy silnice číslo 46 podpořil nezávislý diagnostický průzkum, který nám potvrdil přítomnost trhlin, kolejí, koroze, olámaných okrajů a dalších nerovností. Časná rekonstrukce ušetří čas, ale i peníze.
1: Dělníci mimo jiné vymění asfaltový povrch silnice. Hotovo má být podle Rýdla krátce před koncem srpna.
4: Součástí zakázky zhruba za 18,5 milionu korun je také doplnění svodidel, čištění odvodnění, úprava příkopů, zhotovení nové krajnice, výměna obrub a předláždění žlábků z žulových kostek. Na závěr obnovíme dopravní značení.
1: Oprava silnice 46 v Dolanech není jedinou stavbou na Olomoucku, jejíž zahájení ředitelství silnic a dálnic naplánovalo na tento týden.
4: Plánujeme zahájit velmi brzy rekonstrukci silnice číslo 55 v úseku mezi Olomoucí a Grigovem. Potřebu opravy za necelých 35 milionů korun potvrdila nezávislá diagnostika složená z pochůzek, odebírání vzorků i zkoumání v laboratoři. Certifikovaný posudek odhalil přítomnost vozovkových vad, které sníží životnost velmi vytížené komunikace mezi Olomoucí a Přerovem.
1: Dodává Jan Rýdl, rekonstrukce silnice 55 u Grigova začne ve čtvrtek a potrvá zhruba měsíc. Řidiči tam projedou po neopravované části vozovky. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí přináší úterý? Co nás čeká?
2: Tak momentálně máme jasnou oblohu v Olomouckém kraji, nebo skoro jasnou, ale předpokládáme, že v průběhu dopoledne bude už přibývat oblačnosti a kolem poledne se mohou, zejména v jeseníkách, už vyskytnout první přehánky nebo bouřky a odpoledne už se mohou vyskytnout i na dalším území Olomouckého kraje. Bouřky mohou být i velmi silné, to znamená, že mohou být doprovázené krupobytím, přívalovými srážkami a nebo i nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu. Teploty nám dneska vystoupí na 26 až 30 stupňů, na horách na 18 až 22 a vítr povane jenom slabý proměnlivý. V průběhu dne se rozfouká mírný severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: I v noci bude hodně oblačnosti a místy se vyskytne déšť, přehánky nebo také bouřky. Stále mohou být i silné a doprovázené těmi nebezpečnými jevy, které jsem jmenoval. Teploty budou během noci klesat na 17 až 13 stupňů a vítr povane jenom slabý, proměnlivý, ale zase v bouřkách bude přechodně zesilovat. No a zítra stále oblačno nebo i zataženo a na většině území s deštěm nebo přehánkami a opět se místy mohou vyskytnout i bouřky, které výjimečně budou i silné. Až k večeru potom čekáme částečné ubývání srážek a oblačnosti. Teploty o něco nižší než dneska, od 22 do 26 stupňů, na horách od 15 do 19 a povane slabý proměnlivý, v průběhu dne potom mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Opět v bouřkách bude zesilovat.
0: Děkuji za informace, přeji hezké ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Na telefonu byl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Parkinsonova nemoc je onemocnění nervového systému, které souvisí především s různými poruchami hybnosti. Nevíme, co jí spouští, ale rozhodně neplatí, že jde o nemoc starých lidí. Nedá se vyléčit, dají se zmírnit její příznaky, což potvrdí předsedkyně společnosti Parkinson Marta Pátková a členka výboru Marcela Plachá, která s touto nemocí už více než 3 roky žije. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tady úterý, držím palce, ať nám dnešní den přinese jen radostné chvilky. Za 9 minut bude 7 hodin, čas protáhnout naše těla. Ranní rozcvičkou nás provede Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat ručník. Cvičíme na zemi. Položíme se na záda. Paže kolmo do stropu drží napnutý ručník. Obě nohy do stropu, mírně pokrčená kolena, brada přitažená na hruď. S výdechem položíme pravou nohu patou na zem. Opět s výdechem vrátíme zpět a opakujeme levou nohou. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7 hodin. Mezi Širákem a Keprníkem v Jeseníkách začala oprava turistické stezky. Podrobnosti o tom už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Soud projedná vraždu ženy Zmírová. Žalobkyně pachateli navrhuje 28 let vězení. Horskou stezku mezi Šerákem a Kaprníkem v Jeseníkách opravují dělníci. Tým českých hasičů odjel na 4týdenní misi do Řecka. Dnešní počasí má být slunečné až oblačné s přeháníkami i bouřkami, teploty do 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Krajský soud v Olomouci dnes začne řešit loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Podle obžaloby ji nožem uboral 36-letý muž. Svou přítelkyni zabil 3 týdny po svém podmíněném propuštění z mírovské věznice. Tam si odpykával trest za podobný čin. Muž se k vraždě přiznal, o uzavření dohody o vině a trestu zájem neprojevil. Žalobkyně pro něj žádá výjimečný trest 28 let vězení. Čeští sadaři zatím neznají výši kompenzací, které by měly dostat za škody způsobené letošními mrazy. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by kompenzace mohly pokrýt zhruba 1/3 ztrát a platit je bude Evropská unie. České ministerstvo zemědělství už o peníze pro ovocnáře požádalo, dodává Ludvík.
4: O tu pomoc požádali samozřejmě i další země, které byly poškozeny, takže zejména je tam třeba Polsko, je tam Maďarsko a vlastně rada ministrů zatím rozhodla to, že počká, až ta letošní vegetace skončí, protože logicky tam mohou přijít i některé další katastrofy, například sucho, které teď panuje v mnoha oblastech, zejména střední a východní Evropy.
3: Mezi Šerákem a Kaprníkem v Jeseníkách začala oprava tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové do měsíce, pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
5: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
3: Čeští hasiči vyrazili na misi do Řecka. Na severu Peloponéského poloostrova budou 4 týdny držet pohotovost. Zapojí se tak do evropského programu na pomoc zemím s velkým rizikem požáru.
6: Do programu se letos zapojí téměř 800 hasičů z 14 evropských zemí, což je nejvíc v historii. Češi budou v oblasti kolem řeckého města Patra, která podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové patří z hlediska požáru k mimořádně ohroženým územím.
7: Faktorem jsou samozřejmě vysoké teploty a sucho. Největší výzvu ale představuje kopcovitý členitý terén s lesními porosty a olivovými háji, kde se hlavně za silného větru ohně šíří rychle a nepředvídatelně.
6: Hasiči jsou během mise v aktivní pohotovosti. Pokud zrovna nezasahují, plní úkoly, které v případě vypuknutí požáru urychlují nasazení a zajišťují hladkou mezinárodní spolupráci. Adéla Bartáková, Český rozhlas. Sport.
3: Podní volna pokračuje 10. etapou Tour de France. Cyklisty na trase dlouhé necelých 167 kilometrů čeká 7 horských prémií. Ve žlutém dresu odstartuje Slovenec Tadej Pogačar s náskokem 2 minut a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem v průběžném pořadí je na 24. místě Matias Vacek.
2: Počasí.
3: Dnes se čekáme zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až zataženo a přeháníky i bouřky ojediněle silné. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 20, povane slabý proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 u Bělotina směr Ostrava pracují dělníci, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, neuměli jste večer usnout, bylo vám vedro, já si dal před ventilátor misku s ledem a docela to osvěžilo, vyzkoušejte. Fotbalisté Prostějova už za necelé dva týdny vstoupí do nového ročníku druhé ligy, do čtvrt hodiny je navštívíme a hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď nás čeká Anaka a večírek za koncem. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Dnes jsem se pochlubil, že jsem před pár dny dostal k narozeninám opět několik krásných knih. No do přeplněné knihovny je už ale nedostanu. Budu muset pořídit novou. Co vaše knihovna? Kolik v ní je knížek a kterou máte nejraději? O tom mi dnes ráno píšete. Na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Čtení miluji, ale zvítězila u mě technologie a knížky už mám jen v elektronické podobě. Papírové knížky odpočívají v knihovně, napsala Alice z Uničova. Jasně, že mám knihovnu, to už píše Jarka z Dubicka. Kolik knih netuší, manžel je fanda Foglara a Verna, já jsem zas fanda Austinové. Čtu týdně 2 knížky a tak jsem pravidelným návštěvníkem městské knihovny v Olomouci. Knihovnu doma samozřejmě mám a jsou v ní nejvíce detektivky a kriminálky. To napsala Věra z Olomouce. Jana z Jeseníku. Mám doma knihovnu přes celou obyvákovou stěnu. Počet knížek nevím, ale pořád se to mění. Když už knížky nemám kam dávat, protřídím a s těžkým srdcem nesu do knihobudky. Co vaše knihovna? Kolik v ní je knížek a kterou máte nejraději? Těším se na vaše další vzkazy.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 14. července, je minuta po čtvrt na osm a svátek má dnes Karolína.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když dne ubývá, horka přibývá, no dnes a sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. U nás je 18 stupňů, píše Zdena z Holubic, která se chystá trhat rybíz a dávat ho do mrazáku. Dnešní ráno vypadá dobře, sluníčko již vykouklo, teplota po ránu příjemná 17 stupňů. Větřík zatím nefouká, vlhkost 94%. Vypadá to, že nám zde po 12. hodině začne pršet. Uvidíme, píše Honza z Písečné. V Javorníku máme krásně jasno, bez větří 19 stupňů tepla, píše František.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Fotbalisté Prostějova mají před sebou už jen necelé 2 týdny přípravy před startem nového ročníku druhé ligy. Do něj jdou s novým realizačním týmem, jehož vedoucím je hlavní kouč Bohuslav Pilný. Ten by rád s týmem zažil klidnější sezónu a předváděl atraktivnější fotbal, než se to povedlo několika jeho předchůdcům, kteří spíše bojovali o záchranu.
1: Chci být kolegiální, nechci říkat, že něco bylo špatně nebo nebylo, já říkám, že chci, aby ten Prostějov byl jiný. To, jestli to povede, nepovede, to už je věc druhá, ale myslím si, že jsme na dobré cestě, aby byl jiný ten Prostějov. Určitě chceme být pohyblivější, významičtější, hrát v jiné intenzitě, než se hrálo, ale to jsou všechno nějaké naše představy. Říkám, Prostějov bych chtěl, aby byl jiný a úspěšnější.
2: Hlásí nový kouč fotbalistů Prostějova Bohuslav Pilný. Úspěšné přitom zatím nebyly první fyzické testy, kvůli kterým se dokonce zrušil jeden z přípravných zápasů a místo něj trenéři zařadili do harmonogramu další tréninky, a to pod vedením nového kondičního trenéra. Díky spolupráci se Sigmou Olomouc bude totiž realizační tým Prostějova oproti dřívějšku znatelně širší.
1: Tím, že tady nějaká spolupráce vznikla, tak si jako klub jsme si mohli dovolit zlepšit servis těm hráčům. Co máme nový realizační tým, je tady kondiční trenér, tak se jim jako výrazně věnuje a ty kluci to uvítali. Servis je pro ně dobrý a oni to uchopili správným směrem. Připojí se fyzioterapeutka, ještě okolo 20. přidá se videoanalytik, máme tady Honzu Romaninka, Ríšu Dostálka, Tomáše Huja, Petra Alexejeviče, tak samozřejmě Masera Adama, že ten realizační tým se trošku zvětšil, ale ono už k tomu patří v tom fotbale. Jo? A já říkám, jestliže tady je na tu druhou ligu vytvořený takový prostředí, jaký je, tak musíme i do té sportovní stránky investovat a díky i té Olomouci asi, tak si to teďka můžeme víc dovolit a chceme toho využít, protože všechno to je pro ty kluky.
2: A spolupráce s nedalekým ligovým celkem nekončí pouze u trenérů, ale týká se samozřejmě i hráčského kádru. V dresu Prostějova se aktuálně připravují Denis Kramář, Mikeš Cahel, Šimon Jalovičor, Matěj Kolařík nebo zraněný Adam Dohnálek.
3: Ti kluci tady jsou na zkoušku, někteří by tady měli zůstat, někteří ne, ale to nechám na trenérech. Určitě to nejsou poslední hráči ze Sigmy, ta spolupráce je na začátku, ale vypadá, rozvíjí se velmi dobře, tak já prostě věřím, že bude pokračovat. Pokračuje i spolupráce se Spartou Praha. Věřím, že brzo budeme moci představit další posilu ze Sparty, ale samozřejmě primárně, a Sparta o tom ví, primárně bude ta spolupráce se Sigmou.
2: Přibližuje primátor Prostějova a zároveň člen představenstva klubu František Jura. A naznačuje, že spolupráce funguje oběma směry. Za B tým Sigmy o soutěž níž už totiž v přípravě nastoupili ještě nedávní členové Ačka Prostějova Jakub Habusta a Marek Matocha.
3: To jsou kluci, kteří můžou být, třeba Kuba Habusta hlavně, jedním z těch mentorů v tom B týmu Sigmy, takže ta spolupráce je oboustranná a já fakt si myslím, že teď je nastavená tak, že opravdu bude taková, jaká by měla být, jako já se na to těším a bude ještě pokračovat, říkám znovu, dneska nemůžu říct ty posily nebo ty jména z té Sigmy, ale určitě by se měla jednat od mladý kluky, který Sigma bude kupovat ze zahraničí, o některé z nich, kteří by se rozehrávali tady, a myslím si, že to je ku prospěchu jakoby všech.
2: Pochvaluje si člen představenstva fotbalového Prostějova František Jura a tým Hanáku je aktuálně na soustředění v Sedleci, kde se hraje v pátek poslední přípravné utkání proti týmu FAC Vídeň. Novou sezónu druhé ligy započne Prostějov 24. července na domácím hřišti proti nováčkovi Střince. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Jižně v Olomouckém kraji se rozjeli naplno. Zemědělci v regionu už sklidili zhruba desetinu polí s obilím a řepku odebrali ze 16% ploch. Sklizeň je tak rychlejší než loni. Jak dopadne, zatím pěstitelé nechtějí odhadovat. Podle nich se na úrodě projeví dubnové mrazy a následné sucho. Velmi silné bouřky, které může doprovázet krupobytí, dnes očekávají meteorologové. Jejich výstraha platí od 11 dopoledne do 10 hodin večer a týká se celého území Česka, včetně Olomouckého kraje. Dálnici D35 chtějí podle ministerstva dopravy dostavět 3 konsorcia stavebních a technologických firm. Půjde o takzvaný PPP projekt. Dálnici zaplatí soukromé firmy, stády pak bude splácet. D35 má spojit východní Čechy a Moravu. V budoucnu by měla ulevit D1. Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Iránu. Informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Při 5-hodinové misi podle něj armáda úspěšně zasáhla vojenské cíle po celém Iránu. Podle velitelství tím dál oslabili iránskou schopnost útočit na komerční lodní dopravu. Za sportu hroští moderní pětibojaři a stolní tenisté se budou moct účastnit mezinárodních soutěžích pod svou vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje, respektive Světová federace stolního tenisu, v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Počasí dnes se čekáme zpočátku skoro jasno, postupně oblačeno až zataženo a přehánky i bouřky ojediněle silné. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 u Olšan u Prostějova směr Brno stojí porouchané osobní auto, očekávejte zdržení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Správcům zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem se nedaří kvůli suchu napustit zrevitalizovaný velký rybník. Podrobnosti o tom za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2:00 po 7:30.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

nikdy tady nemám skrýš, nikdy jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řek,

0: Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 7 minut po půl osmé. Dobré ráno. Nedávno zrevitalizovaný velký rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku stále není naplněný vodou. Potok, který ho napájí, vyschnul. Správci památky se obávají, že kvůli nedostatku vody nebudou moct v létě zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou historických replik původních veslic.
1: Páčilo se nám, pozrali jsme si prehliadku.
2: A víte třeba, s jakou osobností je to tady spjato? Když jste byli na zámku, tak no, to
1: tak
2: určitě... Tak
1: Josefem Mánese, samozřejmě.
2: Už letos to mělo být, zatím je málo vody. Na veslicích, které jsou repliky z té doby Silva Taruku a po kterých se třeba plavil i Josef Mánes, tak se budete taky moc projet.
1: No a když tu ocitněme, tak možno ano, uvidíme. To je daleko ještě.
3: Jarmila, mluvčí slovenské výpravy, řekla téměř prorocká slova, uznává Kastelán zámku Martin Váňa. Na pouštění se vlastně zastavilo.
4: Jde to pomalu samozřejmě z důvodu tady těch suchých horkých dnů, naopak dochází ještě k většímu výparu než vůbec k přítoku. Ten český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů. Nicméně vzhledem k velikosti toho rybníka, tak zdaleka celý není pod vodou.
3: Jestli Kastelán zprovozní nové přístaviště ještě v létě nebo až na podzim, závisí na počasí. Podle něj by to chtělo alespoň jeden opravdu deštivý týden. Dřevěné veslice jsou už na cestě z Německa a vyrobit je nebylo vůbec snadné.
4: Byl to velký problém, dokonce bych to snad nazval i martýriem, protože se nám vůbec v České republice nepodařilo sehnat výrobce dřevěných veslic nebo pramic, loděk, které by se daly půjčovat veřejnosti.
3: Loďky mají být podobné těm, které v zámeckém areálu fungovaly v době šlechtických majitelů Silva Taruka. Jejich častým hostem v Čechách pod Kosířem byl slavný malíř Josef Mánes a ten se právě v tomto rybníce snad naučil i plavat.
4: To je pravda, existuje dopis Josefa Mánese a jeho přátelům do Prahy, kde se jim chlubí, že se zde v našem velkém zámeckém rybníku naučil plavat.
3: Obnova dvou zámeckých rybníků začala před 2 lety, stála necelých 33 milionů korun. Zámecký park na ploše 21,5 hektaru patří mezi nejcennější romantické krajinářské zahrady v České republice. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc je 14. července, úterý, svátek má Karolina. Za půl minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, slunce peče, déšť a poteče. No dnes sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárové je jasno. Teplota 17 stupňů, západní vítr do 5 km za hodinu. Napsal Tonda. Děkuji. U nás je 18 stupňů. Chystám se pracovat na zahradě. Začnu zaléváním, protože je velké sucho. Zdena z Holubic. Petr ze Lhoty u Pačlavic hlásí, že na sluníčku teploměr ukazuje 27 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Ještě před 8 lety jsem byl hrozně zimomřivý, říká několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání, otužilec Lubomír Líbal. A právě otužování věnujeme prázdninovou reprízu Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc. Je otužování pro každého, jak s ním začít a kdy a jaké zásady otužování má. Dozvíte se v úterý v 10 dopoledne.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:15. Dobré ráno, už o 9:30 nás čeká pořad okolo češtiny. Proč se Franz Kafka smál slovu člobrda a jak souvisí s Hurvínkem i se zvoláním Ty brďo? Téma pro bohemistu Ondřeje Bláhu a dnešní jazykové okénko Českého rozhlasu Olomouc, které začíná o 9:30. Kdybyste pořad nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno. Několik ulic v Šumperku uzavře večer průvod účastníků hasičského mistrovství. Více o tom už ve zprávách v 8 hodin.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Několik ulic v Šumparku večer uzavře průvod hasičů, dorazili na mistrovství světa. Poslanci projednají zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Děti, které spáchaly trestnou činnost, by měly nově žít v samostatných zařízeních. Dnes má být slunečno až oblačno, k tomu přehánky i bouřky, naměříme až 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Šumpark hostí světový šampionát mladých hasičů. Dorazili na něj závodníci ze 23 zemí. Tréninky i hlavní závod se uskuteční na Tyršově stadionu. Dnes večer stovky mladých hasičů projdou v průvodu města. Akce si vyžádá dočasné uzavírky, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Z důvodu konání slavnostního průvodu mladých hasičů je na dnešek naplánovaná úplná uzavírka ulic Langrova a generála Svobody, dále hlavní třídy a ulice Fialova. A to přibližně od 7 do 9 hodin večer. Provoz budou na místě řídit pořadatelé a příslušníci městské policie.
1: Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
3: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Rezort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: V dětských domovech by už neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. To ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak měli malí zločinci, neměli bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. Pobytových zařízeních vyrůstá v Česku zhruba 6,5 tisíce dětí, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. 23-letý Čech zemřel v rakouském horském areálu Polstalm při pádu z ferraty, informovala o tom rakouská horská služba. Muž se zřítil do rokle na začátku trasy u Lanového mostu. Jeho tělo z rokle vyzvedla posádka policejního vrtulníku. Co se přesně stalo, vyšetřuje rakouská policie.
0: Sport.
1: Fotbalista Španělska se večer pokusí poprvé od roku 2010 probojovat do finále mistrovství světa. V 21 hodin českého času nastoupí proti Francii. Jedna z opor španělského celku, Lamine Yamal, den před semifinálovým duelem oslavil 19. narozeniny a pozitivní náladu si plánuje přenést i do utkání.
4: Opravdu moc se na ten zápas těšíme. Všichni jsme doufali, že na letošním šampionátu dojdeme daleko a to se povedlo. Myslím, že půjde o souboj dvou zatím nejlepších týmů na turnaji, ale rozhodně se Francie nebojíme. Jestli má nějaká země dostatek sebevědomí pro takový duel, jsme to my.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až zataženo a přehánky i bouřky ojídněle silné. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 20, povane slabý proměnlivý během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 u Bystročic směr Brno pracují silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Je tady léto, období prázdnin, dovolených, koupání. No včera jsem se zajel vykoupat na bagr u Mohelnice. Dokonce jsem našel místo, kde nikdo nebyl. Akorát jsem si tam teda skopnul palec o kámen, ale i tak to stálo za to. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o slzách. Čím jsou lidské slzy jedinečné, se dozvíme už za chvíli od Martina Písaříka. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Kotwald. Je v tahu. Dobré ráno.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Čím jsou lidské slzy jedinečné, nám právě teď prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 14. července, svátek má Karolína. Vše nejlepší je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec neupeče, to již v srpnu neuteče. No dnes sluníčko, přeháňky, bouřky a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 20 stupňů Celsia. Přerov 20,5 stupně, slunečno, hlásí Radek. Uničov 19,5 stupně, tolik naměřila Irena, která dnes bude zavařovat okurky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dokázala vycvičit psy na vyhledávání živých i mrtvých lidí v terénu, v sutinách i ve vodě. Dnes je kynoložka Klára Hlubocká jedinou psovodkou v Česku, která se služebními psy umí vyhledat otrávená a uhynulá zvířata. Klára Hlubocká i její psí pomocníci, záchranáři, budou hosty prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte hosta ve studiu ve středu v 10 dopoledne.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. S dopravním omezením musí od pondělí počítat řidiči při cestách mezi Olomoucí a Šternberkem. Dělníci tento týden začali s rekonstrukcí frekventované silnice první třídy číslo 46 v Dolanech. Práce se týkají úseku dlouhého, zhruba 1750 metrů. Hotovo by mělo být krátce před koncem letních prázdnin.
1: Kamiony opravovaným úsekem projedou po většinu doby prací Kyvadlově. Osobní auta místo obědou sousedními obcemi. Část dopravy je svedená i přes Tovéř. Místní rodačka Lenka o tom věděla už s předstihem z internetu.
2: Bohužel přes naši obec vedou velmi často objížďky, takže se moc netěšíme na ten velký provoz.
1: Silnici mezi Olomoucí a Šternberkem dělníci opravovali na různých místech v poslední době několikrát. Aktuální oprava v Dolanech podle Lenky nezbytná nebyla.
2: Popravdě, úplně upřímně, se mi nezdá, že by ta cesta tam potřebovala vyloženě opravovat. To spíš tady ty úseky tady nabystrovaný, kde vlastně ta celá objížďka povede, tam je to hodně děravý, ale rozumím, že asi zrovna peníze jdou tímto směrem, ale jak říkám, nadšení z toho nejsme, nic moc s tím neuděláme.
1: Podobný názor má na opravu silnice v Dolanech i paní Markéta z Tovéře.
3: Mně se nezdá, že by to moc byla potřeba.
1: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla už ale rekonstrukce potřeba byla.
4: Kapacitní i technickou potřebu opravy silnice číslo 40.

0: 55 v úseku mezi Olomoucí a Grigovem. Potřebu opravy za necelých 35 milionů korun potvrdila nezávislá diagnostika složená z pochůzek, odebírání vzorků i zkoumání v laboratoři. Certifikovaný posudek odhalil přítomnost vozovkových vad, které snižují životnost velmi vytížené komunikace mezi Olomoucí a Přerovem.
1: Dodává Jan Riedl, rekonstrukce silnice 55 u Grigova začne ve čtvrtek a potrvá zhruba měsíc. Řidiči tam projedou po neopravované části vozovky. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Soud dnes začne řešit loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumparsku. Podle obžaloby jí nožem ubodal 36-letý muž. Svou přítelkyni zabil 3 týdny po svém podmíněném propuštění z mírovské věznice. Tam si odpykával trest za podobný čin. Žalobkyně pro muže žádá výjimečný trest 28 let vězení. Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začala oprava tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové do měsíce, potvrdila to mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šumparská. Na stezku každou sezónu vyrazí zhruba 30 tisíc lidí. Čeští hasiči vyrazili na misi do Řecka. V oblasti kolem města Patra budou 4 týdny držet pohotovost. Zapojují se tak do evropského programu na pomoc zemím s velkým rizikem požárů. V něm je letos nahlášeno 800 hasičů ze 14 evropských zemí. To je nejvíce v historii. Maďarský parlament schválil dodatek ústavy, který otevírá cestu k odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Právě on přitom musí novelu jako hlava státu ještě podepsat. Premiér Péter Maďar po dubnových volbách Šujoka vyzval k rezignaci a označoval ho za loutku bývalého režimu Viktora Orbána. Ze sportu ve žlutém trikotu. Tour de France zahájí 2. týden závodu Tadej Pogačar ze Slovinska. Soutěž bude podní volna pokračovat 10. etapou dlouhou 166 kilometrů. Nejlepší stryja českých účastníků Matias Vacek je po 9 etapách na 24. pozici. Počasí dnes se čekáme zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až zataženo a přeháníky i bouřky ojediněle silné. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 20, povane slabý proměnlivý během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D35 u Dolního Újezdu na výjezdu směrem na Lipník nad Bečvou pracují silničáři. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Dnes ráno jste mi psali o vašich knihovnách a knížkách. Za chvíli uslyšíte další vzkazy. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal 2 minuty po 8:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Dnes jsem se pochlubil, že jsem před pár dny dostal k narozeninám několik krásných knih. No do přeplněné knihovny je už ale nedostanu. Tak asi budu muset pořídit novou. Co vaše knihovna? Kolik v ní je knížek, kterou máte nejraději? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme ještě na další vzkazy. Moje oblíbené knihy jsou o cykloturistice, napsal Miroslav. Knížky si v knihovně nepůjču, mám 2 přeplněné knihovny, spoustu knížek mám po tátovi, který byl velký čtenář, a já mám knížky, které jsem dostala nebo vyhrála. Nejraději mám kriminální příběhy. Krásné úterý přeje Zdena z Holubic. Jarda z Prostějova napsal, že má 3 velké knihovny a ještě něco, kam se to vejde. Obsah různý, beletrie, historické cestopisy, technika, kuchařské knihy a hlavně veteráni. Auto i moto, nejmilejší babička a Bernardův dědeček automobil. Jinak ve všem se něco najde a jak se říká, kdo nečte, nezná svou minulost a nemá ani budoucnost. A ona je to bohužel pravda, napsal Jarda. Knížek mám asi 400, převážně cestopisné, životopisné a humorné, Filip z Přerova. My jsme velcí čtenáři, manžel navíc nechce knihy protřídit a třeba někomu věnovat, tak jich máme okolo 3000. Od klasiky po slovníky a romány, píše Věra z Postřelmova. Tak děkuji za vaše vzkazy, je vidět, že čteme hodně a nejen já, ale i vy se často potýkáte s problémem, kam umístit další knihu. No věřím, že se pro ní vždy najde nějaké to místo.
1: Český rozhlas Olomouc a

0: Jste naladěni na vlak Českého rozhlasu Olomouce. Probouzíme se do úterního rána, je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červenec, takový leden. No dnes sluníčko, přehánky i bouřky a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké je u vás a počasí, psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. V Novém Jičíně máme 23 stupňů, sluníčko, až vyperu prádlo, tak půjdu nakoupit a odpoledne pojedeme za kamarádkou do nemocnice. Hezký den přeje Liborka. Jindra ze Šumvaldu, ten hlásí 20 stupňů. A Bělkovice, 21 stupňů, jasná obloha, dnes už na zahrádce pozaléváno, napsala Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zóna na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
3: Které podmanivé táhlice a strhující taneční cifry ukrývá jeden z nejrázovitějších folklorních regionů? A jaké legendární hudce a zpěváky spod Velké Javořiny si v našem vysílání společně připomeneme? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na nezapomenutelnou cestu na jihovýchod Moravy. Naším tématem budou slavnosti na Horňácku. V úterý po 19. hodině na Českém rozhlase Olomouc se těší Honza Žůrek.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 9 hodin. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Užíváme si další horké letní ráno. Chystáte se i dnes pracovat na zahradě? Jestli ano, tak raději teď ráno než v odpoledním vedru. V červenci si dávejme pozor na to, zda se na rajčatech a okurkách neobjeví plíseň. Napadené listy je potřeba hned ostříhat a aplikovat postřik. To mě čeká dnes. Je potřeba chránit rostliny před suchem, přičemž hodnější je méně častá, ale za to vydatnější zálivka, aby se závlaha dostala až hluboko do země ke kořenům. Sekat trávník bychom měli raději dopoledne nebo naopak k večeru. Při sekání ve vedrech hrozí totiž obnažení zeminy a spálení trávníku. Tak držím palce, ať se nám na zahradách a zahrádkách daří.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. Řidiče čekají dopravní komplikace na 2 frekventovaných úsecích na Olomoucku. Opravuje se silnice mezi Olomoucí a Šternberkem a ve čtvrtek začne rekonstrukce silnice mezi Olomoucí a Grigovem. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou. Zítra ráno za chvíli kolega Vilém Pospíšil.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Silničáři opraví fragmentovanou silnici mezi Olomoucí a Grigovem. Zemědělci sklidili v Olomouckém kraji desetinu polí s obilím. Do pátku by měl skončit zásah hasičů u Borovy 34 ve Zlíně. Dnes čekáme slunečno až oblačno, přehánky i bouřky a maximálně 30 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Řidiče čekají dopravní komplikace na dvou fragmentovaných úsecích na Olomoucku. V pondělí začali dělníci opravovat cestu u obce Dolany na trase mezi Olomoucí a Štomberkem. Úsek musí osobní auta do konce srpna objíždět. A tento čtvrtek pak začne rekonstrukce silnice mezi Olomoucí a nedalekým Grigovem. Práce potrvají necelý měsíc a vyžádají si částečnou uzavírku, řekl to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
2: Potřebu opravy za necelých 35 milionů korun potvrdila nezávislá diagnostika složená z pochůzek, odebírání vzorků i zkoumání v laboratoři. Certifikovaný posudek odhalil přítomnost vozovkových vad, které snižují životnost velmi vytížené komunikace mezi Olomoucí a Přerovem.
1: Žně v Olomouckém kraji se rozjeli naplno. Zemědělci v regionu už sklidili zhruba desetinu polí s obilím a řepku odebrali ze 16% ploch. Sklizeň je tak rychlejší než loni, vyplývá to z údajů ministerstva zemědělství. Jak dopadnou letošní žně, zatím pěstitelé nechtějí odhadovat. Podle nich se na sklizni projeví dubnové mrazy a následné sucho. Loňská úroda obilovin v kraji byla přitom rekordní. Zásah hasičů u budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně by měl skončit tento týden, nejpozději do pátku, kdy přesně, ale stále není jasné. Podle vedoucího zásahu Zdeňka Otruseny se bude krizový štáb o dalším postupu znovu radit ve středu.
3: My jsme měli další kolo právě jednání a prodloužili jsme ten zásah do středy. Znovu vyhodnotíme, jestli je nutné v tom pokračovat, nebo už je možné to místo předat vlastníkovi stavby. Pokud by se ukázalo, že ještě ne, tak takový nejzazší datum je asi pátek tento týden.
1: 6 milionů korun, tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už Český rozhlas informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Pojišťovna je přitom podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Na odchodnou Kostka dostala dvakrát víc než například ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek.
0: Sport.
1: Fotbalisté Olomouce první přípravný zápas na soustředění v Rakousku zvládli. Dubajský celek Al Ahly porazili 2-0. Obě branky dal islandský útočník Hilmir Mikaelsson. Na soustředění do jihomoravského Sedlce zamířili fotbalisté druholigového Prostějova. V pátek tam se hrají poslední přípravný zápas proti rakouskému týmu FAC Vídeň. Pokračuje trenér Bohuslav Pilný.
4: Využijeme toho času, co bude na tom soustředí, jsme rádi, že změníme prostředí, že jedeme někam jinam, takže my ty tréninky samozřejmě budeme mít dvoufázový s tím, že tam budeme moci věnovat víc taktice standardním situacím, protože ta soutěž se samozřejmě blíží a to prostředí tam je hezký, takže se tam těšíme a myslím, že tam těší kluci.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až zataženo a přehánky i bouřky ojídněle silné. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 20, povane slabý proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Olomouci v ulici Pražská havarovala 3 auta, 2 osobní a 1 nákladní. Jezdí se tu jedním pruhem, dejte pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je Je úterý 14. července, pár minutek po 9. hodině a Vilém Pospíšil vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje krásné dopoledne. Jsme rádi, že jste si naladili Český rozhlas Olomouc. Co vás čeká v příští hodince? Je tu pro vás i dnes připraven další díl četby na pokračování. Igor Bareš vám řekne další pověsti z Olomouckého kraje. Tentokrát je to díl 7. a zavede nás do Trní, na Helštín a také do Týna nad Bečvou. Další pořad, který je takovou pravidelnou součástí našeho vysílání, je Okolo češtiny. Jazykové okénko Ondřeje Bláhy tentokrát nám prozradí, proč se třeba Franz Kafka smál slovu člobrda a jak souvisí s Hurvínkem a i se zvoláním, které určitě každý z nás občas použije, ty brďo. No a potom samozřejmě v 9 hodin 45 minut další díl Zámeckého léta. Tak hezký poslech.

Český rozhlas Olomouc pro vás i dnes připravil další díl Četby na pokračování. Jdeme opět putovat Hanáckým krajem, Jesenickými horami. Připomeneme si místa známá i neznámá a hlavně pověsti s těmi místy spojené. Tentokrát to budou tři, jak se na Hané začali jíst raci, o založení hradu Helvštína a laciné pivo v Týně. Připravila Markéta Kočí-Machačíková a v režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš.

jak se nahané začali jíst raci. Za starých časů mořil lidi často hlad. Když se neurodilo na poli, byla ve vsích bída a ve městech a městečkách ještě větší. Nejinak tomu bylo i roku 1486. Neúroda tenkrát stihla i jindy požehnanou hanou. Lidé jedli z nouze všelijaké kořínky, mleli stromovou kůru a žaludy a pekli z toho chleba. Bylo jim zkrátka dobré ledasco, i to, čím by jindy pohrdali. Podle jednoho vypravování v Trní u Věrovan, podle jiného v Brodku u Prostějova, ale na tom nesejde, žila jedna chudá vdova. Pokud bylo zle sedlákům a chalupníkům, jí bylo ještě třikrát hůř, protože se sama musela starat o 7 dětí. Děti hladem plakali a nedali se utěšit. Slovem ani tím nejlaskavějším hlad nezaženeš. Už nebylo na koho se obrátit pro kousek chleba. Už si vdova nevěděla rady a nemohla se na to utrpení hladovějících dětí dál dívat. V zoufalství se rozhodla, že udělá všemu konec. Zajde k blízkému potoku, nachytá tam do zástěry raky a jimi otráví sebe i své děti. Tenkrát se ještě nevědělo, jakou pochoutkou je račí maso. Naopak se lidé domnívali, že je jedovaté a jíst se nesmí. Uplakaná přinesla raky domů a uvařila je k večeři. Potom se s dětmi vroucně pomodlila, každé smířeně pohladila, vysypala raky na mísu a snědli je. Po měkkém masíčku se jenom zaprášilo a žena s dětmi šla spát v domnění, že se rána nedočkají. Po dobrém spánku se příštího dne ale probudila živá a zdravá a všechny děti taky. Od té chvíle bylo pohladu. Vdova chodila na raky, kterými se potok hemžil, a měli se dobře. Viděli ji ale přitom jednou bednářský mistr Stovačova a hned běžel žalovat na faru. Rozkřiklo se to a brzy se o tom dozvěděli i konšelé ve městě. Vdova se ocitla v podezření, že jsou v tom čáry, protože jak by jinak bylo možné, že jedí raky a nic se jim neděje? Dostala se před soud a ten byl krátký. Prohlásili ji za čarodějnici a odsoudili na hranici. Už vedli odsouzenou na smrt a všech 7 dětí šlo za ní a plakalo, když jel kolem s družinou sám moravský zemský hejtman. Sesedl z koně a ptal se, co se stalo. Když mu řekli pravdu, velice se rozlobil. Vdovu hned osvobodil a aby potrestal končely a přesvědčili je o jejich bludu, dal nachytat raky, uvařit je a všichni páni museli raky hezky před ním sníst. Mysleli si, že udeřila jejich poslední hodinka, ale poslechnout museli. Nejenže neumřeli, ale maso jim nakonec chutnalo. Tak i lidé nahané poznali, že se raci jíst dají.

Sokolín. O založení Helvštína. Vypravuje se, že za slavných dob sídlil na Olomouckém hradě bojovný kníže, který miloval honitbu a trávil hodně času v okolních lesích. Jednou si pořídil vzácného sokola, o kterého se svědomitě staral sokolník Beneš. Sokol byl silný a bystrý a vždycky se spolehlivě vrátil ke svému pánovi. Jednoho rána, když se o něj přišel, našel jej mrtvého. A musel to říct svému pánovi. Sebral tedy veškerou odvahu a předstoupil před knížete. Můj pane, tvůj vzácný sokol pošel. Kníže se rozzuřil, protože byl přesvědčený, že to způsobil Beneš svou nedbalostí. Beneš se bránil, hájil se, že svému pánovi vždy věrně sloužil, ale bylo to marné. Kníže rozkázal dát hned Beneše do želez a popravit. Až před popravištěm se Benešovi podařilo zmocnit se meče, prosekat si cestu ven a uprchnout. Kníže nechal na Beneše vypsat tučnou odměnu. Ale lesy jsou širé. Dobře Benešovi posloužili jako úkryt a útočiště. Postavil si tam dřevěnou chalupu a začal se živit pálením dřevěného uhlí. Uplynulo několik let. Jednou vyšel Beneš na lov a najednou slyší troubení trubek, štěkot psů a dupot koní. Ukryl se tedy rychle v dutině stromu. V tom vyrazil na mítinu nádherně oděný lovec na spěněném koni. V ruce měl zlomený meč a za ním se vyřítil rozlícený raněný zubr. Bylo to obrovské zvíře. Oči měl podlité krví, pěnu u huby, strašlivé rohy napřažené. Beneš na nic nečekal, vyskočil ze svého úkrytu a vyběhl neznámému lovci na pomoc. Rozmáchl se ostrou sekerou a pevnou ranou zubraťal do čela. Zvíře padlo k zemi. Lovec se skočil z koně a teprve teď v něm Beneš poznal knížete. A kníže poznal svého sokolníka. Vděčný za záchranu života Beneše objal. Žádej ode mě jakoukoliv odměnu, já ti ji udělím. Beneš se uklonil a řekl, můj pane, nežádám nic jiného než tolik země, kolik jí obtáhnu kůží toho zubra. Kníže se zasmál, to přání se mu zdálo prazvláštní, ale svolil. Načež Beneš stáhnul zubra z kůže. Kůži rozřezal na tenké řemínky a ty svázal v dlouhý provaz, kterým obtáhl celý vrch nad Bečvou, na kterém strávil tolik let. Teď byl jeho. Nazval ho Sokolín. Kníže Benešovi odpustil, přijal ho zpátky ke své družině, pasoval ho na rytíře a na místě, které si vybral, mu pomohl zbudovat hrad. Týn. Na památku pomoci, kterou Beneš svému pánovi poskytl, anebo až časem, za dalších pánů, kdo ví, se hrad začal nazývat Helfenstein. Helfštín. Laciné pivo v Týně. V době pěstního práva zmocnil se Helfštína nechvalně proslulý rytíř Mezenbeck. Peněz neměl nikdy dost. Na úpatí hradu měl velký pivovar světoznámý výrobou laciného piva. Zakrátko vyhnal každého sládka, že vaří draho. Přihlásil se mu jednou jeden sládek sám. Když dokážeš uvařit sud za půl kopy grošů, přijmu tě, povídá Mezenbeck. Cože, pane, uvařím to pivo zadarmo, jestli chceš. Rytířovi zasvítili oči. Přiskočil ke sládkovi a chytl ho pod krkem. Dám ti hlavu srazit, jestli to nesplníš. Nech strhat staré doškové střechy a máš piva, že ho Bečva neodnese. Sládek byl přijat. Na staveních se červenaly nové střechy a sládek vařil pivo z došků. Za 6 neděl udeřil rytíř na sládka, aby mu přinesl pivo k ochutnání. Sládek natočil pivo do džbánu a donesl ho na hrad.
Nalil rytíři do poháru nádherně pěnící a zlatolesklé pivo. Mezenbeck upil. Pak náhle postavil sklenici na stůl, odplil.

Tím se uzavřel 7. díl četby na pokračování z pověstí Olomouckého kraje. Byli jsme v Trní, na Helvštíně a v Týně nad Bečvou. Celou sérii připravila Markéta Kočí-Machačíková, v režii Michala Bureše vyprávěl pověsti Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudebně potom Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2023.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas, to je výhra!
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a já věřím, že vy, naši milí posluchači, si během vysílání občas řeknete ty brďo. Třeba když slyšíte nějakou zajímavou reportáž, dozvíte se něco nového nebo slyšíte vaši oblíbenou píseň. No a dnes se dozvíme v jazykovém okénku Ondřeje Bláhy okolo češtiny, jak toto zvolání, jak souvisí se slovem člobrda, proč se tomuhle slovu smál Franz Kafka, nebo jak souvisí také s Hurvínkem.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Když se o nějaké historické osobnosti učí děti ve škole, pořád se o ní mluví a píšou se o ní knížky, tak se ta osobnost většinou jakoby odličí. Přestane mít lidské rozměry, jako by se z ní stal nějaký obraz nebo symbol. Myslím, že to platí třeba o Franzi Kafkovi, kterého je všude plno a hlavně v Praze, a o kterém můžeme říct, že je určitě jednou z největších osobností, které se narodily v českých zemích. Čech to ale v pravém smyslu, jak víme, nebyl. Kafka byl Žid a mluvil hlavně německy. Takže mě velmi překvapilo, jak se mi Kafka, který je osobností opravdu velikou, náhle zlidštil. To, když jsem si v úvodních kapitolách knížky Kafkova přítele Maxe Broda přečetl, že se Kafka jednou velice smál českému slovu člobrda. A že to slovo hned začal sám používat a že se tak prý i navzájem Kafka s Brodem oslovovali. Říkali si člobrdo a říkali to česky ve svých německy vedených rozhovorech. Max Brod se v té knížce, která se jmenuje Život plný bojů, zamýšlí nad specificky českým zvukem slova člobrda. Komentuje ho z německého pohledu a je mu jasné, že člobrda je odvozenina od slova člověk. Místo slova člobrda bychom mohli říct třeba človíček. Jenomže člobrda má oproti človíčkovi něco navíc. Je to takové ještě citovější, expresivnější slovo. V lístkové kartotéce, která je naskenovaná a online na stránkách Ústavu pro jazyk český, si můžeme snadno ověřit, že slovo člobrda z B uprostřed má ještě variantu človrda s hláskou V uprostřed. A dodejme, že tato varianta, která obsahuje V, tedy človrda, je vývojově starší a navazuje úžeji právě na to základní slovo člověk. Slovo človrda, respektive člobrda, je vytvořeno poněkud nepravidelně, ale tak tomu právě u expresivních slov často je. A když bychom po té slovotvorné řadě pokračovali dál, tak bychom od slova človrda přes variantu člobrda mohli dojít, a to celkem překvapivě, až ke zvolání ty brďo. Toto zvolání můžeme slyšet v souvislostech, kdy se někdo něčemu dost diví. Říct ty brďo je něco podobného jako říct ty vado, nebo ty vago, nebo ty vogo. Tady bych radši skončil a vrátil se k tomu údivnému zvolání ty brďo. Ono totiž, jak se zdá, vzniklo zkrácením a změkčením původního zvolání ty človrdo, nebo ty člobrdo. Za rozšířením a popularitou jak slova člobrda, tak zvolání člobrdo a ty brďo však nestojí ten zmíněný spisovatel Franz Kafka, ale jeho podstatně menší, ale pořád hodně slavný současník, totiž Hurvínek. Právě pro Hurvínka je typické, že říká slovo člobrda, a to i v pátém pádě a ve všelijakých odvozeninách. A tento rok to dělá už právě 100 let. Od mikrofonu z olomouckého studia Českého rozhlasu vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ještě před 8 lety jsem byl hrozně zimomřivý, říká několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání otužilec Lubomír Líbal. A právě otužování věnujeme prázdninovou reprízu Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc. Je otužování pro každého? Jak s ním začít a kdy? A jaké zásady otužování má? Dozvíte se v úterý v 10 dopoledne.
2: Páté studiové album s názvem A Day at the Races vydali Queen v roce 1976 jako mladšího brášku veleúspěšné Noci v opeře. Single Somebody to Love zářil, hitparády se zatřásly, kritika nicméně vyšla tak na půl. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc z Queeny.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

zpíval Michal Tučný, připravuje se Věra Špinarová a za malou chvíli je tady připraven i další díl zámeckého léta. Poznáte další jeden z 50 českých zámků, které během léta představujeme. Potom samozřejmě aktuální zprávy. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Zdraví vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já jsem vám nedávno představil tři největší zámecké objekty u nás. Do toho třetího v pořadí jsme se také vypravili, to byl Jindřichův Hradec. No a zajímaly mě parky a zahrady u objektů. Tak jsem zadal opět, který je největší, která zahrada ne po park, no a vyběhlo mi u zámku Versailles. Dobře, tak jsem to zúžil na Česko a vyhrál Vlašimský zámecký park. Rozlohu má 75 hektarů, patří mezi největší zámecké parky nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Je to chráněná památka, spadá také do evropské soustavy chráněných území Natura nebo Nature, jak chcete, 2000. No jaký objekt vám dnes představí průvodce naším zámeckým letem František Kinský? Tak kam to bude, kam bude dnešní pozvánka?
1: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory a je tu také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Vidíte poháry, co by poklad? Nakonec proč ne, když třeba Faberžeho vejce mají milionové hodnoty, tak proč ne samozřejmě. Jinak podívejte se na fotografie, učinil jsem to tež, přiznám se, nebyl jsem na tomto zámku, zaujala mě tam právě ta vodní plocha slekníny, působí to nádherně, možná chcete i na zahradě si udělat něco podobného. No jo, ale té práce potom, ono stačí, když máme sekat, trhat plevel a tak dále, ale je to krásné, když pak člověk sedí, dá si to kafe a pěkně si tam užívá. Užívejte si, ale teď trošku vzrušení, protože budeme soutěžit, hrajeme o náš cestovatelský zámecký balíček, pak o další ceny, ale telefon nejprve tedy pojďme pěkně postupně, nahlásím 731 800 900, třetí volající jde do soutěže, no a pak řeknu dál podrobnosti. Hrajeme.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731

0: Kam se schoulíš, ptal se Karel Gott, ten hlas je nenahraditelný a zatím nemá vůbec žádného zástupce na našem poli populární hudby. Ale my soutěžíme, my máme zámecké léto, hudba je tady ano doplněk, ale tím nejdůležitějším je naše soutěž a samozřejmě představení dalšího zámeckého objektu jako typu na prázdninový výlet. Paní Karin z Nové Hlíny je u telefonu. Dobrý den, paní Karin.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím. Nová Hlína, já jsem se díval, nejblíže k Nové Hlíně je zámek Třeboň nebo Jemčina.
1: Přesně tak,
0: pak
1: Třeboň.
0: Hrad a zámek Stráž nad Nežárkou, to už je trochu dál.
1: Ano.
0: No, díval jsem se tady, musím tedy říct, že v mobilu tam moje umělá inteligence má co dělat, ale vždycky kontroluji, tak proto se vás ptám. Který z nich jste navštívila?
1: Všechny.
0: Všechny. A který sám líbil nejvíc?
1: Jindřichův Hradec.
0: To je veliký, krásný zámek, taky jsme o něm nedávno docela mluvili. No paní Karin, tak se dáme do soutěžení. Jste připravena, doufám, můžu to spustit, můžu to rozjet. Otázka zní, kolik knih ukrývá zámecká knihovna na zámku v Rájci nad Svitavou? Za A asi 17 tisíc, asi 46 tisíc, asi 61 tisíc.
1: Za C.
0: Vy jste taky ani nezaváhala, to jste věděla, pamatovala si, stačíte pamatovala. Telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek, to nebude úplně jednoduché. Tak vám gratuluju, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tak jmenujte, co v něm je schválně.
1: Batoh, ano, termoska, ano, ponožky, ano, pikniková deka, ano, a sluneční brýle.
0: No já, víte, co musím udělat znovu? Tak to máte takové malé soutěžní plus bez odměny. Přesně tak, tento zámecký cestovatelský balíček putuje už za vámi, ten máte jistý v pátek, pak z těch pěti, věřím, že i další dny budou úspěšné, vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby, no a pak na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty, respektive majitele těchto poukazů. No tak vám gratuluju, mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Pro vás už soutěž končí, vy už teď budete pouhým posluchačem naší soutěže. Věřím, že v pátek budete mít už, jak se říká, napnuté. Mějte se moc pěkně a ať se daří. Naschanou.
1: Tak jo, děkuji, naschanou.
0: No já děkuji vám všem, kteří jste volali, nedovolali se, ale jak se říká, zítra je taky den, ostatně do konce prázdnin máme ještě řadu, hodně našich zámeckých soutěžních vysílání. Zítra se podíváme taky na úžasný zámek, na zámek Žleby. Úspěšný den vám přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Lékařská fakulta v Olomouci bude moci navýšit počet studentů díky nové budově. Sněmovna dnes projedná zrušení valorizace cen dálničních známek. Ovocnáři čekají na kompenzace za škody způsobené letošními mrazy. Dnešní počasí má být slunečné až oblačné s přeháníkami i bouřkami, teploty do 30 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Univerzita Palackého v Olomouci o prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude kolaudovat generální rekonstrukci právnické fakulty za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů korun. I díky ní může lékařská fakulta navýšit počty studentů, říká děkan Milan Kolář.
2: Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu. Kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů. My dotřeba do prvního ročníku opravdu vememe 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství plus ještě zubní lékařství.
0: Sněmovna dnes projedná zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo i o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Čeští sadaři zatím neznají výši kompenzací, které by měly dostat za škody způsobené letošními mrazy. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by náhrady mohly pokrýt zhruba třetinu ztrát a platit je bude Evropská unie. České ministerstvo zemědělství už o peníze pro ovocnáře požádalo, dodává Ludvík.
3: O tu pomoc požádali samozřejmě i další země, které byly poškozeny, takže zejména je tam třeba Polsko, je tam Maďarsko a vlastně Rada ministrů zatím rozhodla to, že počká, až ta letošní vegetace skončí, protože logicky tam mohou přijít i některé další katastrofy, například sucho, které teď panuje v mnoha oblastech, zejména střední a východní Evropy.
0: Čeští hasiči vyrazili na misi do Řecka. Na severu Peloponéského poloostrova budou 4 týdny držet pohotovost. Zapojí se tak do evropského programu na pomoc zemím s velkým rizikem požáru.
4: Do programu se letos zapojí téměř 800 hasičů z 14 evropských zemí, což je nejvíc v historii. Češi budou v oblasti kolem řeckého města Patra, která podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové patří z hlediska požárů k mimořádně ohroženým územím.
5: Faktorem jsou samozřejmě vysoké teploty a sucho. Největší výzvu ale představuje kopcovitý členitý terén s lesními porosty a olivovými háji, kde se hlavně rychle a nepředvídatelně.
4: Hasiči jsou během mise v aktivní pohotovosti. Pokud zrovna nezasahují, plní úkoly, které v případě vypuknutí požáru urychlují nasazení a zajišťují hladkou mezinárodní spolupráci. Adéla Bartáková, Český rozhlas. Sport.
0: Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová. Naopak v prvním kole turnaje v Chorvatsku končí Vít Kopřiva. S domácím Dinem Prižmičem prohrál 1-6 a 3-6.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až zataženo a přeháníky i bouřky ojídněle silné. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 20, Pované slabý proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 u obce Dětkovice směr Brno pracují silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné úterní dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Zdraví vás Vilém Pospíšil. To počasí nám docela přeje. Dnes by to mohlo dosahovat klidně i 30 stupňů v některých částech. No a pokud je vám tedy teplo, tak věřte, že dnešní prázdninová repríza pořadu Dobrá rada vás může trošku ochladit. Hostem Zory Ješkové totiž byl Lubomír Líbal, zimní plavec, trenér dálkového zimního plavání. Řekne vám, jak začít otužováním a jestli je otužování pro každého. Hezký poslech.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ještě jednou vítejte při poslechu Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví od mikrofonu Zora Ješková. Můj dnešní host Dobré rady říká, ještě před 8 lety jsem byl hrozně zimomřivý. Každý v sobě máme červa, který nás ponouká, abychom se nikam nehonili a raději leželi na gauči. A každý člověk má prostě v sobě pořádného lenocha. Tak to říká inženýr Lubomír Líbal, řídící letového provozu a vojenský pilot, manažer předseda plaveckého oddílu ve Štemberku, dříve ředitel plavecké školy, triatlonista Ironman a několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání, mistr České republiky. Inženýr Lubomír Líbal už je dnes tady s námi ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a věřím, že se vám dnešní povídání se mnou a s námi bude líbit.
2: Vy jste hlavně otužilec teď pro tuhle chvíli tady v našem rozhlasovém studiu a právě o otužilectví dnes budeme hovořit. Kdo ví, třeba někoho i motivovat. Co to vlastně otužilectví je?
3: Otužilectví z mého pohledu je životní styl. Já jsem byl od jak živa zimomřivý, můžu skoro s nadsázkou říci, že jsem se bál jakéhokoliv chladu. Byl jsem plavec, pamatuju si, že jsme byli na soustředění v létě na venkovním bazénu a mám fotku, kde jsem se klepal jak osika. Říkal jsem si, tak chlad ten mi nesedí, to je můj nepřítel. A postupem času jsem si k té vodě vybudoval takový vztah, že i když mi chlad vadil, tak jsem byl motivován plavat v studenější a studenější vodě, až jsem se dopracoval k dnešnímu stavu. Otužilectví je určitě životní styl. Je to potřeba. Je to tak, jak člověk, když ráno vstane a má potřebu se najíst,
2: dát si kafe,
3: zacvičit, někdo si dát kafe, tak otužilci mají potřebu zjišťovat, kolik je teplota vody v nejbližším okolí, na nejbližších otevřených rybnicích, vodních nádrží a tak dále a zjišťovat, kdy budou mít dneska chvilku času, aby do té vody mohli vlézt.
2: Takže je to takováhle životní potřeba až nutnost.
3: Ano, je to životní potřeba až nutnost. Přirovnal bych to skoro i k závislosti.
2: No pojďme ale trošičku už konkrétně také říci, koho teda můžeme za otužilce považovat?
3: Za otužilce můžeme z mého pohledu považovat každého člověka, který vydrží, dejme tomu, ve vodě 10-8 stupňů Celsia chladné. Už to se dá považovat za otužilce, pokud vydrží minutu dvě.
2: Takže i když je to třeba doma ve sprše?
3: Ve sprše ne, musí sprcha jaksi je dobrý prostředek k trénování a tomu otužování, ale z mého pohledu to ještě není otužilec jako takový. Opravdu je třeba buď vlézt aspoň doma do bazénu,
2: ano,
3: v zimě samozřejmě, anebo jít do volné vody, rybník, jakékoliv vodní plocha.
2: Čili klasifikovaná voda 8 stupňů a méně 1 až 2 minuty. Jak vlastně se teda k tomu otužování probojovat, když jsme zimomřiví, jak i vy jste vlastně byl. Jak se s otužováním začíná? A je na to třeba vhodné nějaké, nebo nejvhodnější nějaké konkrétní roční období? Možná začněme tím ročním obdobím.
3: Určitě je vhodné začít se otužovat postupně. Tak jak všechno, co se chceme naučit od dětství, tak ta postupnost je velmi důležitá. To znamená, jestli si někdo představuje, že se zvedne a půjde na náklo, které má 7 stupňů a jde se tam otužovat a navíc půjde sám, tak to prostě je nereálné. A takhle určitě nedoporučuji začínat s otužováním.
2: My si o tom budeme povídat samozřejmě.
3: Ideální je začít postupně a s někým. To znamená v nějakém kolektivu, aspoň 2-3, víci, koncem léta, na vodní plochu, vzít si sebou samozřejmě teploměr, změřit si a začít třeba u 14-16 stupňů, ponořit se tam, pokud zvládnu trošku si i zaplavat a chodit takhle aspoň dvakrát týdně a člověk ani se nenaděje a je listopad voda 7 stupňů a vydrží tam 4-5 minut.
2: Hmm. Vy už jste tady zmínil, že je důležité nechodit takhle do té otevřené přírody, do vody, otužovat se sám. A to už vlastně se dostáváme k pravidlům otužování. A právě ta pravidla otužování otevřeme za malou chvíli. S dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc v Dobré radě s inženýrem Lubomírem Líbalem.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouci dnes povídáme o otužování i o tom, jestli vůbec je otužování pro každého, s panem inženýrem Lubomírem Líbalem. My máme na telefonu také posluchačský dotaz, pan Robert z Olomouce, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Mohl bych se na něco prosím vás zeptat?
0: Ano, pan inženýr už vás slyší.
2: Ano, určitě můžete, pane Roberte.
1: No, chodil jsem se koupat na Moravu do řeky v Litě, když bylo teplo. Tam se stalo, že tam byl chlap z Ostravy plavčík, on, teď nevím, jestli tam Ostravica nebo jaká ta řeka, já jsem si dal svačinu. A on říkal, tak teď nechoď hodinu do vody, že už tak tahal dva chlapy, jako z té Ostravice, protože se začali topit v momentě, když šli do vody po jídle.
0: Aha,
1: tak jsem se chtěl zeptat, jak to je, jestli když se najím, tak už nechodit do řeky hodinu. A mě to tak říkal ten chlap, protože dělal plavčík, tak jsem ho poslechl.
0: To je dobrý dotaz, děkujeme, pane Roberte. Takže vlastně možná i co se toho stravování týče, tak je to důležitý dotaz, který souvisí nejen s pravidly otužování, ale vůbec s pravidly plavání. Takže my to vezmeme takhle ze široka. Děkujeme moc za dotaz. Můžete v klidu poslouchat, položit telefon a poslouchat, jo? Děkujeme, zatím pěkný den. Tak, plavání a jídlo. Vezměme to nejprve plavání jako takové a jídlo a pak vlastně vůbec strava před tím třeba, než se jdeme otužovat, pane inženýre.
2: Tak, to je docela zajímavá otázka. Plavání obecně a samozřejmě zimní plavání, kde ten stres, kde to zatížení organismu je samozřejmě ještě o to víc vygradované, tak samozřejmě velmi náročné jak na spánek, na psychiku, na celkovou přípravu a jídlo nevýjímaje, to znamená nějaký stravovací režim. Bezprostředně, jak pan Robert se dotazoval, samozřejmě, když si dám nějaké těžké jídlo nebo de facto jakékoliv jídlo těsně před tím otužováním, je to velmi nevhodné. Nebo plaváním. Je to velmi nevhodné, tělo je ve vodorovné poloze, má to mnohem větší negativní účinek, než kdybychom se najedli a jeli na kole. V podstatě plavání je sport nejvíc tady na to háklivý, na to jídlo.
0: Aha.
2: Protože jsme ve vodorovné poloze a samozřejmě ten organismus, ten metabolismus pracuje maličko jinak. A samozřejmě pokud se najíme, ještě ozvlášť těžkým jídlem, tak nedoporučuji vůbec chodit plavat, natož v zimě chodit plavat. Ano, a může to mít za následek těžké zdravotní komplikace, člověk může dávit, zvracet, ono i do té studené vody. Tam existuje takový mechanismus dávicího efektu, že když potopíme nečekaně hlavu do ledové vody, může to vyvolat zvracení. Jo, je to lékařsky zdokumentováno, takže samozřejmě před plaváním doporučuji jíst ideálně 3 hodiny před max.
0: 3 hodiny dokonce.
2: Pokud chci něco lehčího, můžu banán, nějaký müsli, to můžu třeba i klidně hoďku před plaváním, ale pokud se chci jako najíst vydatně, 3 hodiny před.
0: A pití?
2: Pití tam můžu pít pravidelně, samozřejmě ne alkoholické nápoje, tam jasně, víme, že cévy se potom zužují a tak dále. A prostě pití můžu normální nápoje vhodné, ideálně před tím plaváním i teplejší nápoje.
0: I teplejší nápoje můžou být. Dostáváme se tady k pravidlům otužování. Vy jste říkal, vlastně už zmínil pravidlo číslo 1, nikdy nechodit do té vody ve volné přírodě, plavat a otužovat se sám.
2: Ano, to je pravidlo. Jestli bych měl vypíchnout nejdůležitější pravidlo, tak nechodit sám do volné vody v zimě. Opravdu je to nebezpečné, vyzkoušel jsem si to na vlastní kůži, můžu říct osobní zážitky, je to nebezpečné, člověk vyjde z vody, je sám, je prokřehlý, v podstatě se někdy nemůže ani oblíct, když to přežene, což se mi taky stalo, potvrzuji, a může být lehce dezorientovaný, zase když to přežene, ty pravidla si řekneme, obléct si, otevřít auto je prostě někdy nepřekonatelná jako záležitost. Takže nedoporučuji nikdy sám, i když budete všechno dodržovat, vždycky chodit ve dvou, ve třech, je to i psychicky lepší pro vás.
0: A teď ta pravidla, pojďme si je takhle.
2: Určitě další shrnout. Pravidlo, který bych zdůraznil, je posloupnost. To znamená otužovat se postupně. To už jsem tady předeslal. Začít

0: třeba, když samotnému mu je zima, zahřát se pohybem, já když jedu třeba na náklo, pustím si klimu, teplý vzduch, 22 stupňů třeba, zahřeju se, případně se ještě zaběhnu těsně předtím, jsem oblečen, mám župan a teprv zahřátý jdu do té vody.
1: Aha.
0: Takže to je další jako taková zásada. Vždycky doporučuji mít i teploměr sebou do vody. Stačí takovej akvarijní, stojí myslím 50 korun. Máme při ruce vždycky naše skupina, je to takovej rituál, že si změříme vodu, zasmějem se, totiž zjišťovat tu teplotu vody je velmi důležité, aby jsme věděli, do jak chladné vody vlastně jdeme, zvlášť v neznámém prostředí a mohli se na to jakoby připravit. Ještě upozorňuji, že kromě té teploty je velmi důležitá vlhkost a jestli je vítr nebo ne, protože vítr samozřejmě stěžuje ty podmínky toho otužování a měli bychom být připraveni na to, že zkrátíme dobu pobytu ve vodě.
1: Tak, to jsou takové ty hlavní zásady nebo ještě?
0: To jsou hlavní zásady a pokud by to někdo myslel vážně, že chce třeba i plavat v té vodě, vydržet tam déle, doporučuji speciální zátěžovou lékařskou prohlídku srdíčka, protože většina těch lidí, co v té vodě se jim stane nějaká nehoda, tak většinou mají problém se srdíčkem.
1: Takže, to je velmi důležité. Takže, ostatně na ta rizika otužování a i ta zdravotní rizika, o tom si také ještě povíme a také si budeme povídat o benefitech otužování a také o tom, kde se s otužilci vlastně můžeme setkat. K tomu životnímu stylu se dostaneme. Takže více za chvíli s panem inženýrem Lubomírem Líbalem, vítězem několikanásobným českého poháru v zimním plavání, mistrem České republiky otužilcem. Za chvilku pokračujeme.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: a povídáme si o otužování a otuželectví. Než se dostaneme k těm benefitům otužování, vy jste, pane inženýre, právě tady zmínil to téma srdíčko a choroby srdce. Tak pojďme se raději nejprve podívat právě na ta rizika otužování, ať tady skutečně zdůrazníme, na co si dát pozor. Vy už jste říkal, nikdy nechodit do vody sám, přece jenom vaše osobní zkušenost, člověk se může podchladit, zvláště když není zkušený otužilec. Jak vlastně v té vodě poznáme, že se blížíme k nějakému krizovému bodu, kdy už to není dobré, že bychom se fakt mohli podchladit?
1: Tak takový první příznak je, že nám začnou mravenčit konečky prstů u rukou a u nohou. Není to to, že bychom hned museli z té vody vylézt, ale je to takový první znamínko, hele, už seš v té vodě nějakou dobu, pokud seš někde ve prostřed přehrady, už bys měl namířit naspátek a za nějakou dobu potom, podle teploty vody, kondice a tak dále, pokud bychom to přehnali, tak nám ty ruce začnou brnět celé dlaně. Aha. A pomalu je přestaneme i cítit. To už je znamení, kdy opravdu bychom měli být někde blízko u břehu a z vody vylézt. My lidi se máme velmi rádi, takže nepředpokládám, že by tam někdo minimálně zpočátku takhle vydržel. Opravdu každý vyleze z vody hned, jak cítí, že mu je maličko zima. Mhm. A mohl by tam vydržet třeba ještě 5-8 minut, ale určitě na začátku, když to člověk zkouší, zjišťuje, co můžu, nemůžu, je mi zima, musím vylézt, tak určitě takový první znamínko nebo znamení pro nás je to brnění konečků prstů. Tam doporučuji být někde u břehu pro váš komfort, můžu vylézt a jsem v pohodě.
0: Vy jste říkal, že jednou z pomůcek, kterou vždycky berete do vody sebou, je tady, my to tady máme, bojka. Na co? Proč?
1: Je to bezpečnostní bojka, která je velmi důležitá. Za prvý nám dává takový pocit bezpečí, jistoty. Nafoukneme bojku, můžeme si do ní dát i osobní věci, je vidět. To je taky důležité. A hlavně, pokud se nám udělá nevolno, jakákoliv indispozice, my si na tu bojku můžeme lehnout a dokopat třeba jenom nohama, nebo kolega nás může dotáhnout ke břehu. A velmi dobrá pomůcka, osvědčená, doporučuji určitě sebou bojku, každý plavec.
0: Vy jste zmínil vlastně lidi, kteří mají problémy se srdíčkem. To znamená, že takový lidé by se vůbec neměli otužovat? Nebo jak je to vůbec se zdravotními prohlídkami třeba, než začneme s otužováním?
1: Zdravotní prohlídky, pokud se otužujeme tak, že se osprchujeme ve vodě nebo vlezem doma do bazénku po krk na chviličku, ta voda ještě není chladná, není studená, má prostě třeba 15-16 stupňů, tak si myslím, že žádné velké riziko pro to, aby jsme absolvovali specializovanou zdravotní prohlídku, nehrozí, ale když víme, že máme nějaké predispozice, případně už přímo máme diagnostikovanou nějakou chorobu srdíčka, tak určitě doporučuji zajít si k lékaři, konzultovat to s ním, případně ti, kteří se tím opravdu chtějí potom koncepčně dál zabývat, třeba i plavat někde na veřejnosti nějakou trať, tak doporučuji zátěžový test, kterým prochází všichni sportovci u toho zimního plavání, a plavání jako takového je to samozřejmě fatální záležitost, protože to plavání klade velmi velké nároky na aerobní systém, metabolismus, samozřejmě srdce, plíce, takže určitě doporučuji.
0: Já jsem zažila zkušenost člověka, který se léta otužuje ráno, tedy studená sprcha, a zkoušel jednou právě opravdu v podzimním období jít do vody na Poděbradech a říkal, že se tam ponořil a má právě nějaké ty problémy se srdíčkem, že se ponořil a okamžitě musel vylézt, protože cítil, že se mu dělá špatně.
1: Ano, chci jako tady zdůraznit, že otužování studenou sprchou doma a jít do vody v zimě je diametrální rozdíl. Opravdu někdo prostě to nezvládne, má ty zdravotní problémy, může se doma sprchovat studenou vodou, ale určitě, když jdeme do té volné vody, jak jsem říkal, jít ve skupině, dbát na signály a pocity svého těla a možná, pokud někdo i má zdravotní problémy, skonzultovat s lékařem. Určitě doporučuji.
0: Tak to jsou ta rizika. Na benefity otužování a také, kde se vlastně můžeme setkat s otužilci, tak to se podíváme za chvilku v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Dnes si v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc povídáme s panem inženýrem Lubomírem Líbalem.

0: V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s několikanásobným vítězem Českého poháru v zimním plavání, mistrem České republiky, triatlonistou, ironmanem, otužilcem, panem inženýrem Lubomírem Líbalem, a dostáváme se od těch rizik také k benefitům otužování. Já bych možná začala teď takovou větou, je otužování, byť třeba i to sprchování v té studené vodě, opravdu pro každého? Já jsem třeba slyšela takové věty, jakože no některá třeba znamení, která jsou taková ta ohnivá, tak ta jsou skutečně stavěná na to teplo a pro některé lidi fakt ta studená voda není a prostě to otužování někomu zkrátka nesvědčí, dokonce jsem to i někde snad četla na internetu. Může to být pravda, anebo skutečně ten pobyt v té studené vodě, byť alespoň pod tou sprchou, je skutečně pro každého?
1: Těžko říci, protože nemohu mluvit za pocity jiných, mám je zprostředkované, nicméně nesetkal jsem se s nikým, kdo by potom, co měl takovou motivaci a začal se otužovat, nesetkal jsem se s nikým, komu by to dělalo zlé.
0: Třeba, že by se nachladil, onemocněl a tak po
1: utužování. Je to takový asi ustálený pravidlo, že si lidé říkají, že na začátku otužování se každý zákonitě musí nastydnout. No nenastydneme. Máme se tak rádi, že my, než bychom se mohli kdy nastydnout, dávno z té vody vylezeme. Takže nastydnutí skoro vůbec nehrozí. Naopak, nejnovější výzkumy, co jsem studoval, takže i při lehkém nastydnutí, pokud jsme samozřejmě už otužili, se doporučuje do té vody na chviličku vlézti. On se nastartuje takový ten imunitní systém a mám zkušenosti sám na svém těle, ale i svých parťáků, co se mnou chodí k vodě, že to nachlazení potom odezní, nemá těžké průběhy a tak dále. Takže to k tomu, jestli to může někomu dělat úplně zlé, já opravdu nemohu určit.
0: Nesetkal
1: jsem se s tím. Většinou je to psychická záležitost, protože samozřejmě já, když jsem už u té vody, stojíme tam, tam se nikomu nechce jako vlézt. Jako.
0: Ani vám ne.
1: Ne. My se těšíme na to, co bude potom. A vlastně těšíme se i na to, co je před, ale když už jsme u té vody, fouká vítr, je zamračeno, mrholí, nikdo nikde, vlnky, no tak se nám úplně nechce samozřejmě. Ale když už ty neurony v tom mozku, když už my víme, co nastane potom, no tak tam vlezem prostě většinou. A taková motivace jsou i ty ostatní. Já jsem se kdysi otužoval sám, to bych ani neměl říkat, protože jsem samozřejmě říkal, že pravidlo číslo 1, nechodím k vodě sám, ale protože jsem neměl nikoho k sobě, chodil jsem sám a vím, že teď, když se otužujeme ve skupině, to je úplně jiný pocit. Donutí nás to tam, i když nám není dobře. Víme, že chceme doma ležet a proč bychom chodili se tamhle koupat do ledové vody, když si můžeme doma lehnout, odpočnout, dát si kafe. To je ten červík v nás, který nám říká, nechoď tam, Lubo, nechoď k té vodě, zůstaň doma, půjdeš zítra a tak dále a tak dále. Takže abych dokončil tu otázku, opravdu jsem se nesetkal s nikým, komu by to dělalo úplně zlé, ale vyloučit to nemohu. Ty benefity stojí za to.
0: Takže ty benefity, jednak ten dobrý pocit, ten adrenalin, potom taky to teda, že nikdy nejsme nemocní, anebo ty nemoce lépe zvládáme?
1: Určitě nemoce mnohem lépe zvládáme, v podstatě nachlazení skoro není a pokud je, tak je z jiných příčin než z toho otužování. Samozřejmě můžeme někde být v zahraničí, chytit nějaký vir, nějakou bakterii, ale vím sám ze své zkušenosti, že se s tím tělom organismus rychle vypořádá a v podstatě choroby, které by měly těžký průběh, tak velmi rychle odezní. Takže ten benefit určitě je taková zvýšená imunita, protože při tom otužování může si každý samozřejmě vygooglit, přečíst, co to startuje za všechny pochody v těle, v organismu. My to pocítíme tak jako přímo na nás, když z té vody vylezem. Nám totiž bezprostředně potom, co vylezem z té vody, není zima. Ono trvá minutu, dvě, kdy máme na to čase převlít, zahřát, dát si třeba trochu čaje a vlézt do auta nebo někde se vyhřát, tak trvá minuta, dvě,
0: ano,
1: kdy se nám vyplaví hormony, endorfiny a to je krásný pocit, je to pocit jak někde v rajské zahradě. Já jsem teda nikdy nebyl přítel alkoholu, ale co vím, tak asi to snese srovnání, když si člověk dá pár piv nebo štamprlí, nebo jak jasně, se to říká, nebo frťanů, já přesně ani nevím ty názvy, jak se tomu říká, ale prostě je to takový krásný pocit, tady ještě umocněný tím, že jsem to zvládl, že prostě do té vody jsem šel, že jsem překonal sám sebe, že jsem prostě udělal něco, co ostatní třeba nezvládnou a teď odcházím domů a je mi prostě fajn.
0: Inženýr Lubomír Líbal je dnes hostem tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. My se za chvilinku dostaneme k poslední části našeho povídání právě o otužování a povíme si o tom, kde se vlastně s otužilci třeba můžeme setkat v té nejbližší době. Pozveme na nějaké pěkné akce, protože to otužování, jak slyšíte, je to vlastně životní styl. Tak více za chvilku.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: My vstupujeme do finální části dnešního povídání v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s panem inženýrem Lubomírem Líbalem, také předsedou plaveckého oddílu ve Šternberku. Povídáme si právě o otužování a otuželectví a jste říkal, že otužování je vlastně životní styl, že to je droga. Můžete říct, že máte rád ledovou vodu?
2: Dneska už můžu říct, že ledovou vodu mám rád, i když je to s takovýma vozovkama, protože když vždycky na to náklo, na tu hartu, na ten žléb, na ty výkleky, na lagunu nebo kam, kde se ocitnu, i když odjíždím třeba mimo Olomoucko, tak přijdu k té vodě a když tam mám vstoupit, tak si říkám, Lubo, půjdem tam nebo nepůjdem? Takže v té chvíli úplně nemůžu říct, že tu vodu miluju, ale samozřejmě teď to říkám tak jako... Samozřejmě mám ji rád, dneska bych bez ní už nemohl být. Když nemůžu týden, dva do té vody, tak je mi prostě smutno. Závidím těm, co do ní mohou, doprovázím je a jsem šťastný s nima.
1: Vy jste říkal, že ideální je začít s otužováním, jasně, v tom zimním období ty studené sprchy, zkusit potom v létě začít postupně do té vody ve volné přírodě, když se ta teplota bude pomalinku snižovat ve vzduchu i ve vodě. No ale určitě se s otužilci třeba můžeme už i setkat. Jak se vlastně můžeme na ně nakontaktovat, na otužilce, nebo kde se s nimi můžeme setkávat?
2: Ano, děkuju za otázku. Jednou z motivací, která nás může přivést k tomu, aby jsme dělali takovýhle v uvozovkách sport, na začátku minimálně pro nás absolutně neakceptovatelný, tak je samozřejmě vidět ty druhé, že to jde, protože pro nás je to neuvěřitelný. Jak může někdo do té vody vstoupit? Já jsem si to říkal ještě před 10 lety také. To jsou blázni, oni chodí do studené vody. Ano, je to o té postupnosti a soustavnosti. Takže určitě jít se podívat, že to funguje. Ptát se těch lidí, být ve dvou, ve třech, tady na Olomoucku, klidně nakontaktovat se k nám do Šternberka, pořádá tady závody pan Miloš Páč, dlouhodobý otužilec, zkušený, pořádá tady závody například na Moravě řece u Bristolu, každý rok, pokud není teda Morava zamrzlá, takže se vždycky modlí, aby Morava nezamrzla, protože několikrát se to stalo. Můžou si to lidi i zkusit na nejkratší trati 100 metrů. Taková další, jakoby asi nejvíc známá akce je na Štěpána. Taky jsem se jí účastnil, atmosféra neuvěřitelná. Je to v Praze na Žofíně na Střeleckém ostrově 26.12. Tam lidi v bundách koukají z mostu a jak ti otužilci lezou do té vody a je to prostě nezapomenutelný zážitek, vánoční atmosféra. Memoriál Františka Venclovského, velkého propagátora otužování, prvního přeplavce kanál La Manche z Přerova, přerovského rodáka, velkého patriota, takže na jeho počest se tam na řece Bečvě na Silvestra otužilci ponoří do vody, je to taky taková akce, je to kousek, určitě doporučuji se podívat, že to funguje, že prostě i malé děti, i babičky 80-90 leté do té vody prostě na chvilku vlezou. Wow. A dokonce si i zaplavou.
1: A myslím, že i v maskách se tam chodí.
2: Ano, i v maskách, prostě, je to takový maškarní, zážitkový prostě, doporučuji, je tam sranda, člověk se tam odreaguje, zase přijde na jiné myšlenky.
1: A to je přímo na Silvestra? Tahle akce?
2: Ano, přímo na Silvestra, v Přerově najdete to na stránkách Memoriál Františka Venclovského, nebo se obraťte přímo na mě.
1: Tak, pan inženýr Lubomír Líbal ze Šternberka, předseda plaveckého oddílu ve Šternberku, určitě by podrobné informace nabídl. Úplně na závěr, co byste rád vzkázal těm, kteří se cítí unavení, ať už na těle, nebo možná mnohem víc třeba psychicky, s kým zdravím trochu bojují a neví, jak na to, co už dělat?
2: Já asi řeknu svůj recept, svůj takový návod, protože vím, že každý to máme jinak. Pro mě fyzická únava je radost. Tu víceméně vyhledávám. Samozřejmě psychická únava je z mého pohledu mnohem horší, mnohem hůř zvládnutelná. Nejde jenom tak lehce se od ní odprostit. A můj návod zase k tomu je pohyb, sport, i to otužování. I když bych šel na 30 vteřin do té vody doma se osprchovat, nebo jenom si vyjít na Poděbrady v zimě, vzít si o jednu vrstvu oblečení míň, trošku načichnout tou zimou. Člověk zapomene na ty stresy psychické, které samozřejmě mám i já, máme všichni. A každá minuta, kterou se oprostíme a zapomenem, nám prostě hodně pomůže, nabije nás a pomůže nám zvládnout ty horké chvilky na duši.
1: Pan inženýr Lubomír Líbal, několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání, mistr České republiky a také předseda plaveckého oddílu ve Štemberku, byl dnes hostem Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc. Vše budete moci slyšet také na našem webu. A my vám, pane inženýre, moc děkujeme za váš čas. Dobré rady. No musím říct, že dokážete hezky motivovat. Taky to zkusím, aspoň v té sprše. Prozatím. Naschledanou.
2: Tak děkuju taky, že jsem měl možnost hovořit k vám posluchačům. Přeju vám, ať se vám daří. Vzpomeňte si, až vám bude těžko, na některé mé slova a zkuste se někdy i tou radou zkusit řídit a třeba se někdy potkáme na nějaké akci. Rád vám řeknu své zkušenosti rady osobně.
1: Děkujeme a krásný den. Za chvíli tady máme zprávy Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Čechách pod Kocířem se nedaří napustit zámecký velký rybník kvůli suchu. Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest muže, který nosil mikinu se symbolem Z. Fotbalista Španělska se v semifinále mistrovství světa utkají s Francií. Dnes má být slunečno až oblačno, dorazí přehánky a bouřky, naměříme až 30 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Správci zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku se obávají, že nebudou moc během léta zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou loděk. Kvůli suchu se jim nedaří napustit nedávno zrevitalizovaný velký rybník. Turisté zámek vyhledávají i kvůli častému pobytu malíře Josefa Mánesa, který se v rybníku naučil podle kastelána Martina Váni plavat.
3: Existuje dopis Josefa Mánesa jeho přátelům do Prahy, kde se jim chlubí, že se zde v našem velkém zámeckém rybníku naučil plavat. Druhý příběh je potom spojený jedním z posledních děl Josefa Mánesa. Namaloval jej tady u velkého rybníku. To dílo se nazývá Utonulý. V minulosti jsme jej tady měli vystavené, nyní se nachází v soukromé sbírce.
2: Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro botanika a disidenta Pavla Křivku za to, že veřejně nosil symbol Z spojovaný s ruskou agresí na Ukrajině. Podle obžaloby tím veřejně schvaloval zločin proti míru. Křivka chodil v dubnu 2024 po Pardubicích mikině s písmenem Z a nápisem Za vítězství v ruštině. Dostal za to trest 6 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Křivka vinu odmítá. Nezletilí násilníci už by neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž chce oddělit ústavní péči o děti od ochranné. Plán chce mít hotový do listopadu.
4: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda Asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
5: V běžném dětském domově odpovídajícím vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
4: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
6: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6. Dětech.
4: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: 23-letý Čech zemřel v rakouském horském areálu Postmal při pádu z Ferraty. Informovala o tom rakouská horská služba. Muž se zřítil do rokle na začátku trasy u Lanového mostu. Jeho tělo z rokle vyzvedla posádka policijního vrtulníku. Co se přesně stalo, vyšetřuje rakouská policie. Sport. Fotbalisté Francie budou hrát se Španělskem o postup do finále světového šampionátu. Utkání začne v 21 hodin našeho času. Z posledních dvou mistrovství světa mají Francouzi zlato a stříbro. Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony. I proto bude mít utkání v Texasu podle španělského trenéra Luise de la Fuenteho mimořádný náboj.
7: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se dvě nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
2: Počasí. Dnes se čekáme zpočátku skoro jasno, postupně oblačno až zataženo a přehánky i bouřky ojídněle silné. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 20, povane slabý proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Přerovsku u obce Troubky se řeší nehoda nákladního a osobního auta. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný a opatrně i v Olomouci v ulici Janáčkova havarovala 3 osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Příjemný.
0: příjemné úterní dopoledne, je krátce po 11. hodině a vy posloucháte Český rozhlas Olomouc. Zdraví vás Vilém Pospíšil. V našem vysílání se už určitě v posledních týdnech zaregistrovali, že letos slaví Zoo Olomouc 70. a my vás proto během dopoledních vysílání v průběhu prázdnin bereme do této zoologické zahrady a představujeme její obyvatele. Dnes to bude malá žabka z Madagaskaru, rákosnička běloskvrná. No a u zvířat zůstaneme i v našem dalším příspěvku. Spojíme se totiž s naším reportérem Alešem Spurným, který se vydal za dětmi a zvířaty do obory Kloštícím. Připraveny jsou také babské rady, no a já věřím, že se vám celé dopolední vysílání Českého rozhlasu bude líbit, tak jako Marku Ztracenému. Hezký poslech.

0: Kumbay Dance Band nás vzali za sluncem z Jamajky, Sun of Jamaica, to je píseň, která právě dozněla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, který právě teď posloucháte. My se nevydáme na Jamajku, ale na jiný ostrov. Představíme si totiž malou žabku z Madagaskaru, rákosničku běloskvrnou, kterou můžete v olomoucké zoo pozorovat v hlavní budově, a také její sousedku kobylku, která je sice velká, ale na první pohled neviditelná. Na tyto dvě zvířátka se zaměříme v dalším díle našeho prázdninového seriálu se zoologem Janem Kirnerem.
1: Je to žabka, která se vyskytuje pouze na Madagaskaru. Je velká zhruba tak 3 cm dospělec a zajímavá je tím, že dokáže měnit barvy. Tady na téhle vidíte, že je flekatá jak takový dalmatín, ale kdyby jsme s ní začali manipulovat nebo třeba v noci, ona může být tak hnědě nebo světle zbarvená, jak tam ta na tom listu. V teráriu jim roste bromélie a oni velice rádi využívají ty úžlabiny těch bromélií ke svýmu odpočinku, jsou teda noční, a kdybyste sem přišli v noci, tak uslyšíte jejich výrazný kvákání. A v nádrži v teráriu s nimi sdílí prostor ve vodě i živorodky Endlerovi. Lidi doma často chovají paví očka třeba, a tady ta živorodka Endlerova je jejich příbuzná, ale není rozhodně bez zajímavostí, že v přírodě se jedná o kriticky ohrožený druh, který je na vyhynutí.
2: Těch žabek tady máte poměrně hodně.
1: My občas ty žabky protřídíme a občas některá zoologická zahrada projeví zájem o ně, takže jim třeba 10 nebo 20 odsypem.
2: Ty barvy jsou tedy opravdu nádherné a je tady žabka, která vypadá jako taková hrudka slizu.
1: Na první pohled tak můžou působit, protože oni den tráví v takové hrudkovité poloze, ale jakmile se tady zhasne ty terária, tak oni ožijí a lozí po celém teráriu, lozí aj po skle, mají takové přísavky, díky kterým se drží.
2: My jsme ve východu ze zoologické zahrady v té nově zbudované části a toto není samozřejmě jediné akvárium, které tady je.
1: Je tady dohromady 10 terárií a můžu prozradit, že do budoucna ještě hodláme nějaká další přidat, takže se mají návštěvníci na co těšit. Můžeme jít napříč takhle celou místností a dorazíme k teráriu, kde je jeden z největších druhů bezobratlých, který žije na této planetě. A je to kobylka, která nemá český název, takže použiju latinu, jmenuje se Silicvofera grandis.
2: To je opravdu kobyla.
1: Přesně takhle to nazývají často návštěvníci, kteří stojí před tím teráriem, hledají kobylku velikosti tady téhle, což je nymfa.
2: Takové 2 cm, no to jsem možná přehnala.
1: Ale potom uvidí velice maskovaného dospělce, který imituje právě listy a má 10 cm na délku, přičemž samci jsou menší než samice.
2: Já se hned dívám, kde to žije, kde si mám dávat pozor.
1: Žije to na Nové Gvineji, v tropických pralesech, obývají korunové patro pralesa. Ona je proti světlu, ta samička.
2: Je taková průsvitná.
1: Krásně je vidět taková žilnatina, což opravdu ty křídla těch kobylek imitují strukturu listů. Je to v podstatě stejné jak ten ostružiník, kterým my je krmíme, jsou tím pádem bíložravé, i když kusadla mají tak masivní, že kousnutí od nich velice bolí. Tady ještě, když se podíváte na přední pár končetin téhle kobylky, tak tady uvidíte takový ovál na
2: pod kolenem.
1: Končetine. Říkejme tomu pod kolenem, ano. A to je vlastně smyslový orgán, tím ta kobylka slyší. To je sluchové ústrojí na noze.
2: Ze Svatého kopečka Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

0: Které podmanivé táhlice a strhující taneční cifry ukrývá jeden z nejrázovitějších folklorních regionů? A jaké legendární hudce a zpěváky spod Velké Javořiny si v našem vysílání společně připomeneme? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na nezapomenutelnou cestu na jihovýchod Moravy. Naším tématem budou slavnosti na Horňácku. V úterý po 19. hodině na Českém rozhlase Olomouc se těší Honza Žůrek.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Parkinsonova nemoc je onemocnění nervového systému, které souvisí především s různými poruchami hybnosti. Nevíme, co jí spouští, ale rozhodně neplatí, že jde o nemoc starých lidí. Nedá se vyléčit, dají se zmírnit její příznaky, což potvrdí předsedkyně společnosti Parkinson Marta Pátková a členka výboru Marcela Plachá, která s touto nemocí už více než 3 roky žije. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Už za malou chvíli se spojíme s naším reportérem Alešem Spurným, který se vydal za dětmi a zvířaty do obory Kloštícím. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, teď Brian Adams a jeho Heaven.

0: Děti z tábora v Mladči si vyjeli do obu, aby se tu seznámili s nejrůznějšími zvířaty. No a na místě je s nimi teď náš reportér Aleš Spurný. Aleši, dobrý den.
1: Krásné dopoledne, to jsem ještě neviděl teda. My jsme tady v oboře u Ondry Čika, který provozuje záchrannou stanici v Pateříně. Jsme kousek od Hradečné mezi poli a tady je takový dvorek, řekl bych, a na tom dvorku spousta domácích i exotických zvířat. Teď tu pobíhají lovečtí psi, kozy, před chvilkou se tu s nimi proháněl taky čáp, sova tu seděla na bydle, ale tato zvířata byla uklizena, protože došlo k vrcholu, do terénu mezi nás se dostalo, vyběhlo divoké prase a dokonce tady pan Čík má i lagunu, ve které se to prase rochnilo a pak se oklepávalo, takže někteří jsme takový trochu flekatí dalmatinovi. Pan Čík už si po té, co prase poplácal, utřel ruce do slámy. No a co všechno tu máte? Já předpokládám, že tu máte ještě nějaká schovaná zvířata, která jste ještě nevypustil. Dobrý den.
2: Dobrý den, vás zdravím, záchranná stanice Staránské, sběrný místo Pateřin. No, my tady se zabýváme záchraní volně žijících živočichů a návratu zpět do volné přírody. Ovšem všechno vypustit nejde. Máme tady třeba pozbírané nějaký kozy nebo ovečky od dálnic, kde to nějaký nezodpovědný člověk vyhodil, vypustil. No pak tady máme zachráněné divoký prasátko, který tady je taková estráda pro ty děti. Jmenuje se Andulka. Má sice 100 kil, ale je to miláček, protože prasata jsou velmi inteligentní a dokáží i pobavit. Takže je na co se podívat. No a tady na tomhle území, jak se nacházíme, tak se věnujeme i edukační výchově mládeže, táborům, školkám, školám, kde děti přijdou do přímého kontaktu s tou přírodou a je to úžasný, protože zanechá to na nich potom takovej ten jiný cit k té přírodě, než když to vidí na těch fotkách nebo v televizi. Tak proto se to vlastně dělá.
1: Já patřím ke generaci, která ještě netrávila veškerý čas u počítače, protože takové počítače v té době nebyly, ale že bych zažil toto, mít takhle zvířata na dosah, moci si pohladit divoké prase, moci si pohladit medvídka mývala, kterého tady taky máte, zachráněného z přírody, tak to se mi nepoštěstilo. Já se zeptám tady s paní Steje Sokol Mladeč a taky vedoucí tohoto tábora, to bývá asi vrchol toho týdne, který vy trávíte v té Mladči.
3: Dobrý den, já vás zdravím. Tak my máme program Různorodý, již druhým rokem jsme navštívili právě tady tu stanici s dětma. Máme tu letos spoustu nových dětí, které to viděli poprvé. Myslím si, že je to bavilo. A to 100-kilové prasátko si někteří pamatují ještě jako malé selátko, tak myslím si, že byli překvapení a velice jako koukali.
1: Jaký máte jiný program, když zrovna nejste tady?
3: Tak my jsme zaměřeni především na fotbal, protože to máme hlavně fotbalisty tam od nás, ale samozřejmě není to o tom, že celý den běháme po hřišti s balónem, ale máme tak nějak ty návštěvy po okolí. Zítra jdeme třeba do Litovle na inline camp. Začínali jsme v Sobáčově, kde si děti zkoušeli volejbal na písku, podívali se kolem rybníka, jak to jde pro změnu rybářům, takže tak nějak to střídáme.
1: Máte tu kluky, holky různého stáří?
3: Ano, máme to zhruba tady od 6 let do 14 let.
1: Kdyby se chtěl někdo přidat, myslím, že to je 5. nebo 6. ročník?
3: Pátý ročník vlastně teď.
1: Kdyby se chtěl někdo přidat na ten 6., tak může se přihlásit, nebo už máte plno teď?
3: No většinou už je to plný, tak nějak z těch minulých let a je to fakt především pro ty naše fotbalisty, mladičáky dělaný, no.
1: Tak hezkou zábavu, já se zeptám ještě tady dětí, co vás nejvíc zaujalo tady v téhleté lokalitě, tady v téhleté oboře, jaké zvířátko?
4: Asi prase.
1: Tebe?
4: Ty mývaly.
1: Mývaly pohladila jsi?
4: Jo.
1: A tebe?
4: Prase.
1: A tebe?
4: Taky prase.
1: A proč?
4: Protože je divoké a dobré.
1: Je divoké, běhá tu jak utržené ze řetězu, když ho vypustíme. Já se zeptám tady ještě Ondryčika, kdyby člověk chtěl tohleto zažít na vlastní kůži, vidět na vlastní oči tady tuhletu vaši oboru, tak má možnost?
2: No samozřejmě má, ale je to na domluvě, protože my jsme takový malý tým a máme opravdu hrozně moc práce. Teďka v zachraňování je fůra mláďat, který zrovna vylítávají, takže potřebují pomoc. A máme de facto na starosti Severomoravský kraj a Olomoucký kraj, takže je to hodně a když nám někdo zavolá, tak se to dá domluvit, že vždycky jedna služba funguje, no a někdo z nás se může věnovat i těm lidem.
1: A co dělat a co nedělat pro záchranu zvířat? Já od vás znám takové bizarní situace, jako že jste zachraňovali i krokodýla tady u nás v naší přírodě. Teď jste přivezl třeba holuby, po kterých lidé stříleli diabolkami. To asi taky není úplně nejlepší v městské zástavbě dělat.
2: No, problém, holuby jsou problém, ale řada z nich jsou hřivnáči a v Olomouci konkrétně tam těch případů je šíleně moc a pár odstřelovačů tam je. Je to fakt nebezpečný, protože ty vzduchovky jsou dneska silný a to, že trefí toho ptáka, neznamená, že ten brok tam uvízne. Za prvé je to týrání, to se nesmí, a za druhé může ohrozit někoho na druhé straně. No ale takže to zachraňování tam, nebo konkrétně okolo Olomouce, je teda v plném proudu stále. Jsou tam skvělí lidi, zavolají, když vidí problém, někteří i přijedou. No a když ne, tak jedeme, záleží, jak se to stíhá, jak se to řeší, ale stíháme to po kraji, takže pohodě.
1: A vás člověk taky může třeba s těmi dravými ptáky potkat někde v terénu, tak kdyby si s vámi chtěl někdo popovídat, třeba si i pohladit sovu?
2: Ano, věnujeme se i sokolnictví, jsme v klubu sokolníků, takže máme ukázky dravců a sov, i letové ukázky. A kdyby to chtěl někdo vidět, býváme Hradcovinec, anebo na plakátech, většinou ty akce jsou jako mediálně známý, takže určitě i tak se na vás budeme těšit někde.
1: Samozřejmě na stránkách Českého rozhlasu Olomouc, no a kdybyste chtěli vědět, co to tady hučí, tak už teď tady se prohání kombajny po poli a probíhá sklizeň. Od Hradečné, od Pateřína, od Bílé Lhoty, Aleš Spurný, Český rozhlas.
5: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým 80. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přesto se ostatně ladně přenesl i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spolu.

0: ještě předtím, než Václav Neckář miloval a maloval, tak zazněl signál, který vy, pravidelní posluchači Českého rozhlasu Olomouc, dobře znáte. Je tady soutěž Rozhlas, to je výhra. A kdo se dovolal? Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Anna ze Štětovic.
0: Já vás zdravím. Tak jak probíhá zatím váš den? Věřím, že ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc už se blíží poledne. Připravujete se na oběd? Co bude dobrého?
1: No, já jsem trhala meruňky a okurky, takže není toho času na vaření. Ani nemám chuť na jídlo v takových vedrech.
0: No tak stačí jedna, dvě meruňky a člověk je po obědě, že?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak Rozhlas to je výhra je tady. Věřím, že pravidla znáte. Na vás je tedy teď vybrat číslo výhry, která ještě nebyla vybrána před vámi. Které číslo to bude?
1: Já si vezmu jedničku, protože ty čísla, co jsem chtěla, už jsou pryč, takže zkusím jedničku.
0: Je to tak, číslo jedna ještě před vámi nikdo nevybral a máme tady velmi zajímavou cenu. Pod číslem jedna se skrývá totiž kniha Karel Gott s podpisem Ivany Gottové pro paní Anu ze Štětovic, takže já vám velice gratuluji.
1: To mám radost, potom jsem to užila.
0: No, děkuju, tak vidíte,
1: moc.
0: Máte štěstí. Věřím, že Karel Gott byl asi vaším oblíbeným interpretem, že?
1: Určitě celý život a pořád.
0: Ano, takže posloucháte i náš pravidelný pořad Roky, desky a hity Karla Gotta. Ten bude připraven zase ve čtvrtek samozřejmě, tak k tomu si budete moci prolistovat i knížku.
1: Určitě, děkuji moc.
0: Já vám moc děkuji, ještě jednou gratuluji, mějte se krásně.
1: Děkuji, vy taky, nashledanou.
0: Za malou chvíli, ještě potom, co zaspívá Mira, je svojí píseň Jahoda, jsou tady pro vás připraveny Babské rady. Tentokrát vám Jarka Vykoupilová připomene Merlík, malá semínka, velký potenciál, proč si našel cestu z dávné historie až do naší dnešní kuchyně. Takže může být třeba inspirace k tomu obědu. Hezký poslech.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Babské rady.
2: Berlík chilský neboli kvinoa, podobně jako amarant, je společně s bramborami a kukuřicí základní plodinou vyspělé civilizace Inků a Aztéků. Merlík je jednoletá dvouděložná rostlina, dosahující výšky asi 180 cm. Jejíž drobná, převážně světlá semena se podobají prosu. Pro potravinářské účely se zužitkovávají jednak listy, které se upravují jako salát, ale zejména semena. Merlík obsahuje nejkomplexnější rostlinný protein, jsou v něm zastoupeny všechny potřebné aminokyseliny. Také vitamin E, který v rostlině nalezneme, je výborným antioxidantem, který chrání organismus před volnými radikály a dělá navíc pleť mladší a zářivější. Složky dále působí pozitivně v buněčných membránách, zvyšují plodnost a posilují činnost nervové soustavy. Semena se využívají buď celá nebo ve formě mouky či krupice. Tato mouka je velmi dobře stravitelná, má příjemnou chuť a proto je součástí dětských výživ.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Ilona Čáková zpívala o tom, když zbývá pár slov. No a těch pár slov zbývá i mně za malou chviličku. Je totiž tady 12. hodina. Nejaktuálnější zprávy. Dozvíte se, že třeba některé ulice v Šumperku dnes večer uzavře průvod účastníků hasičského mistrovství. Potom je pro vás tady připravena kolegyně Zora Ješková a písničky na přání. Hezký poslech.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Několik ulic v Šumperku uzavře večer průvod účastníků hasičského mistrovství. V České Vsi začala rekonstrukce školní tělocvičně poničené povodní. Brigádníci dokončili letní údržbu Kabátova kopce v Krnově. Zítra má být oblačno s dešti a teplotami do 26 stupňů. Dobré poledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Šumperk hostí světový šampionát mladých hasičů. Dorazili na něj závodníci ze 23 zemí. Tréninky i hlavní závod se uskuteční na Tyršově stadionu. Dnes večer stovky mladých hasičů projdou v průvodu městem. Akce si vyžádá dočasné uzavírky, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Z důvodu konání slavnostního průvodu mladých hasičů je na dnešek naplánovaná úplná uzavírka ulic Langrova a generála Svobody, dále hlavní třídy a ulice Fialova. A to přibližně od 7 do 9 hodin večer. Provoz budou na místě řídit pořadatelé a příslušníci městské policie.
3: Tělocvičně základní školy v České Vsi na Jesenicku pracují dělníci. Opravují ji po předloňských povodních. Investice si vyžádá zhruba 10 milionů korun. Pokračuje nezávislý starosta Petr Mudra.
5: Bude nová celá podlaha, včetně palubovky, budou nové omítky stěny, venkovní oprava venkovního zateplení, bude tam nová vzduchotechnika, nářadovna a vlastně celé kompletní vybavení tělocvičně jako takové. A stát by to mělo kolem 10 milionů korun. Odhadujeme, že zhruba za nějakých 6 měsíců by tělocvična mohla být hotová.
3: Letní seč a údržba na Kabátově kopci v Krnově je hotová. Oblast se už několik let stará spolek ochránců přírody Slezské Odrudy. Pravidelná údržba má pomoci původním druhům lučních rostlin. V oblasti se taky daří vzácným motýlům. Tento rok tam ochránci poprvé pozorovali otakárka ovocného.
6: Beru to jako psychohygienu, člověk celý rok vyučuje nebo jezdí po Česku hrát a tady se konečně projde v přírodě, tak jeho to dobře unaví, že potom dobře spí moci.
7: Tomáš Mludek učí na Jižkově konzervatoři v Praze klavír, na brigádě je už po 7. Organizátor akce Lukáš Matela vysvětluje, že seč cílí hlavně na invazivní druhy.
8: Primárním úkolem je vlastně lokalitu udržovat ve fázi nějakého bezlesí, kde je tu a tam nějaký solitární strom, remízek.
7: Takové oblasti podle něj z Česka mizí a s nimi i původní druhy mizu a rostlin. Další brigádu ochránci chystají na podzim. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
3: Podní volna pokračuje 10. etapou Tour de France. Cyklisty na trase dlouhé necelých 167 kilometrů čeká 7 horských prémií. Ve žlutém dresu pro lídra závodu odstartuje Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem v průběžném pořadí je na 24. místě Matyáš Vacek.
2: Počasí.
3: Odpoledne čekáme postupně oblačno až zataženo a přehánky i bouřky. Ojediněle silné. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Povane slabý, proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr. Zítra očekáváme hodně oblačnosti, na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. Povane slabý, proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D46 mezi 7. a 9. kilometrem ve směru na Olomouc probíhá oprava vodorovného dopravního značení. Levý pruh je uzavřen, projíždějte tam opatrně.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Opravdu horké a také poměrně dusné počasí nás právě dnes provází. Dnes tedy v úterý 14. července. A my vám přejeme z Českého rozhlasu v Olomouci, ať to všechno dobře zvládnete. Jak se nám to počasí bude vyvíjet? Zdali nás potkají také bouřky tady u nás v Olomouckém kraji? No tak o tom si dnes budeme hodně povídat po 17. hodině také s meteorology, ale samozřejmě i vy nám můžete posílat své zprávy o tom, jak je právě teď u vás, jestli už u vás zapršelo a nebo zdali vás také tolik trápí sucho, jako nás tady na té střední Moravě. Moc se těšíme na všechny vaše vzkazy, ale hlavně také na vzkazy pro vaše blízké, kteří dnes slaví. Máme 14. července, Karolína Karla dnes slaví svátek a mnozí máte narozeniny. A tak vám moc blahopřejeme a přejeme hlavně zdraví a dobří lidé a také ta láska, ať vás provází. A mimochodem, víte, kdo by dnes také slavil narozeniny? Právě 14. července roku 1939 se narodil mnohonásobný český slavík a asi jedna z největších hudebních hvězd tady u nás, Karel Gott. Tak si na něj vzpomeneme za chvíli třeba i pěknou písničkou. No a pokud vy byste chtěli vybrat písničky pro své blízké, můžete na telefonu 221 555 444 a můžete nám také SMSkovat na 723 70 33 51. Příjemné odpoledne a pokud se dáte k oběru, tak dobrou chuť přeje od mikrofonu Zora Jižková.

0: Roky, desky a hity Karla Gotta, spousta jeho písniček zaznívá pravidelně ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Také ve čtvrtek, tak pokud byste jej chtěli slyšet mnohem víc, poslouchejte po 19. hodině Roky, desky a hity Karla Gotta s Jirkou Matějů. Teď už ale zveme do písniček na přání.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: První jedna na telefonu paní Jarka od Zábřeha. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc. Prosím o písničku od Milana Chladila, až zazní volání divokých husí.
0: Ano.
2: Ta písnička by byla pro tři bezva chlapí, kamarády, sousedy z Mírova, kteří už bohužel nejsou mezi námi.
0: Takže vzpomínáte taky, určitě.
2: Taky zahrajte tuto ano. písničku pro všechny dobrý líčky a pro všechny dobrý lidičky dobré vůle.
0: Písnička je tady určitě i pro vás, paní Jarko. Pozdravujeme tam k vám na Zábřežsko. Nashledanou.
2: Celého srdce děkuji.
0: Písnička připravená, volání divokých husí s Milanem Chladilem. Tahle písnička ze srdce letí s velikým poděkováním také paní Zdeničce do Prostějova s milující kočičkou. Paní Zdeničko, pozdravujeme. Také paní Miladce z Přáslavic, Věrušce Halouskové. Zdraví pan František od Brna. A ten také v další zprávě posílá pozdrav paní Věrušce z Olomouce. Moc děkuje za milá přání a posílá píseň, která pohladí po srdci. Byl jsem paní Věruško moc rád, že jsem vás z Olomouce slyšel. Je to velice příjemné. Andílci, ať vás chrání, zdravíme také Julinku do Přerova, Janičku a Jiřího z Roštění. Pozdravuje František od Brna. Pěkný pozdrav letí všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc a zvláště Renatce Vaňkové z Malého Hradiska. Slaví narozeniny. Reni, já ti přeji, ať jsi zdravá jako rybka a ve váze ti voní kytka. Kytičky, ať ráda pěstuješ a z jejich vzrůstu se raduješ. Ráda, ať zaléváš a pleješ a na sluníčku se hřeješ. Na zalévání, ať nechybí vodička a chodí hezká přáníčka. Kočičky, ať ráda hladíš a ve studené vodě se chladíš. Sladkosti, ať máš kupy a ráda chodíš na nákupy. To vše a mnohem víc Renatce Vaňkové z Malého Hradiska k narozeninám přeje paní Zdena z Holubic. Písnička letí také do Vidnavy velké oslavenkyni Aničce Paličkové. Dožívá se dnes 85 let. Aničko Paličková, máme tě moc rádi. Blahopřejí sestry Lidka a Marie s rodinami.

0: Milan Chladil nám dospíval své volání divokých husí a na telefonu je pan Břekyslav ze Štítu. Dobrý den.
1: Dobrý den, slava nekončí, slava pokračuje, takže já to teďka takovým vybravitým hlasem posílám. Jede z Valašska, to je Linda Nosková, či Valašska, a jede od vás Hanáska, to je ta druhá, Muchová Karolina, dneska má asi svátek, nevím přesně. Takže tuto písničku posílám jim a děk za to, že nás takhle dobře reprezentovali a je to velká sláva a ještě bude. No potom tady jede babičce, tetince Baťové, Drahomíra, která bude mít svátek, teďka nějak 18. No a samozřejmě vám do rozhlasu všem, jo? Díky moc, díky, nasle.
0: Tak děkujeme za spoustu pozdravů a krásný den do Štítu. Naschledanou.
1: Díky.
0: Na telefonu 723 70 33 51 máme další SMS-kové pozdravy. Dobrý den, zahrejte paní Janě Hruchové na penzion do Mohelnice. K dobré pohodě, ať hodně odpočívá. Krásný den, milá Janičko. Přeje paní Marie Šulová. Pěkný pozdrav letí také pro kamarádku Janu Zezulovou a pro paní Marii Šulovou z Mohelnice. Je to pro radost a pro potěšení. Děvčata, zdraví vás Jana.
2: Český rozhlas Olomouc,

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Páté studiové album s názvem A Day at the Races vydali Queen v roce 1976 jako mladšího brášku veleúspěšné Noci v opeře. Single Somebody to Love zářil, hitparády se zatřásly, kritika nicméně vyšla tak na půl. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc z Queeny.
0: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Olomouc zdraví do Petrova nad Desnou. Pan Michal je s námi. Dobrý den, komu budeme hrát kabáty?

Pěkný hudební pozdrav, ať zaletí a písnička ať potěší i s úsměvem panu Toníčkovi do Bedihoště. Pane Toníku, do Bedihoště zdraví Jana z Malína. A dnes slaví narozeniny Evžen Hlaváček z Lutína. Evžene, přejeme hodně zdraví, rodinné pohody, spoustu energie, blahopřeje Lída.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Marta Athena Eleftheria do jejich skladby možná už dnes řadíme tak trošku i k šuplíkovkám. Jednu krásnou, která není až tak známá, si za chvilinku pustíme. Vybírala a posílat bude paní Staňka Zlomnice. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku bych nechala zahrát jenom tak pro krásnou pohodu. Libuši Kvapilové Bludov, Libuši Kubičkové Bludov, Jarušce do Jeseníku, Jarušce z Olomouce, Zdeničce z Holubic, Zdeničce z Kropíně a
1: tak.
2: Tuhle písničku. Jo, a Toničkovi, no. Do Tovačova. A tahle písnička je pro všechny. I pro vás, Zorinko. A hezkou službu. A děkuji vám.
1: Děkujeme, no. Děkujeme. Ať písnička potěší. Zdravíme Lomnici. Nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Do Červenky hrajeme milované pravnučce Larince Sonelové ke krásnému svátku, anebo Klárince. Ke krásnému svátku přejeme všechno nejlepší. Vše krásné, štěstí, zdraví, moře lásky, slunečné dny plné radosti a smíchu, boží požehnání, prababička Hela, pradědeček Jarda, rodiny ze Skřípova, Ludmírova, Litovle a Červenky. Hrajeme Evžovi Hlaváčkovi do Lutína, který slaví narozeniny. Milý Evžo, hodně zdraví, štěstí, spokojenost a sportovní elán přeje draha. Blahopřejeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: No Lipníku nad Bečvou zdravíme paní Zdeničku a pana Václava. Dobrý den, vítejte u nás.
2: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát Petrovi do Přerova a paní hodné paní moderátorce Českému rozhlasu Olomouc, že se nám vrátila. A šťastně a že ať je zdravá, ať se drží. To přijou setkovi.
1: Děkuju tady za nás, za všechny. A moc vás pozdravujeme a stejně tak i, vy jste říkala, myslím, i pana Petra z Přerova jste jmenovala.
2: Ano.
1: Tak díky za to pozdrav i pro vás a Valdemara Matušku. Posíláme s takovou jednou hezkou vzpomínkovou. Ať se vám dobře daří. Naschledanou.
2: Ano, vám taky.
1: Paní Zdenička a pan Václav, zdravíme tady také do Lipníku nad Bečvou a zdravíme vlastně všechny i ty kluby seniorské, které poslouchají a které patří k těm velkým bojovníkům. Tak pozdravujeme. Pěknou písničku posíláme po rozhlasových volnách také milému synovi. Je to Libor Přidal ze Skrbeně. Libor Přidal slaví právě dnes narozeniny. Libore, přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, boží požehnání. Přeje maminka. Pěkný hudební pozdrav, ať zaletí nejen Liborovi Přidalovi, ale ať zaletí také Helence z Uhelné, Aničce z Vápené, Lidušce do Jeseníků, Lidušce do Olomouce, Zdeničce s Kočenkou do Proskejova, Evičce do Strukova, Elišce do Václavova a Františkovi od Brna. Pozdravuje moc a také za všechny pozdravy velmi děkuje paní Milada z Přáslavic.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Dokázala vycvičit psy na vyhledávání živých i mrtvých lidí v terénu, v sutinách i ve vodě. Dnes je kynoložka Klára Hlubocká jedinou psovodkou v Česku, která se služebními psy umí vyhledat otrávená a uhynulá zvířata. Klára Hlubocká i její psí pomocníci, záchranáři, budou hosty prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte hosta ve studiu ve středu v 10 dopoledne.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Český rozhlas Olomouc, zdraví paní Lidušku z Olomouce. Dobrý den.
4: Krásný den vám přeji do Českého rozhlasu, paní Zorinko, a přeji vás opět mezi námi. A všem posluchačům posílám hezkou písničku a poděkování. Dnes bych chtěla poslat písničku Haničkám Vrbovým do Olomouce. Přeji krásné odpoledne. Dále poděkování Staničce Zlomnice, Milace z Třáslavic, Marušce z Kroměříže, Jeňce a Jiřímu z Roštění, Lidušce Uchytilové do Jeseníku a všem mým přátelům přeji krásné odpoledne i vám, paní Zorinko. Mějte se moc hezky a moc vám děkuji a pozdravuji všechny vaše milé. Naschledanou.
0: Děkujeme velmi. Já doufám, že tahle písnička potěší. Santo California, dáme si Tornero, takový krásný song a písnička i pro vás do Olomouce. Naschledanou.
4: Děkuji.
0: Krásný den, zahrajte prosím pěknou písničku a pošlete velkou gratulaci paní Jarmile Stoškové z Mohelenice. Dnes slaví nádherné 94. narozeniny. Naše milá maminko, babičko a bábinko, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám. Do dalších roků pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a lásky. Vážíme si toho, že tě máme. Dcera Jarmila, vnučky Jaruška, Adélka s rodinami, blahopřejeme za všechny Adéla Hulmanová. Blahopřejeme milé paní Jarmile Stoškové z Muhelinice. Pěkná písnička s pozdravem letí také Věrušce s vnukem Adám, Zdeničce z Proskejova, Zdeničce z Hrochova, Marušce z Kroměříže, Zdeničce do Holubic a Františkovi od Brna. Písničku posílají s velkými pozdravy Jana a Jiří z Roštění. Hezký pozdrav letí také milým holkám Jarmelce, Marušce do Javora, ať je zdravá a tolik je to nebolí. Pro potěšení všem posílá Standa.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Paní Ludmila z Doubravice vybírala další písničku, bude to Iveta Simonová, už teď prozradím, ale pro koho? Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych říkat zahrát jenom tak pro radost, pro potěšení, dobré kávy po obědě paní Marušce Pláňkové do Mohelnice, panu Oldovi Cerhákovi do Nemily, paní Emilce Horákové do Zábře a manželům Sedláčkovém do Újezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěc, z toho sice Lidě Jarolimové, Lidě Ziglové a paní Andulce Hanzelkové do Doubravice. Je to i pro vás, paní redaktorko, a co pro všechno, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezká, někde na shledanou Gotwaldovi.
1: Budeme se těšit, písnička i pro vás, nashledanou, zdravíme Doubravici, hrajeme také do Mohelenice, kamarádkám, sokolkám, Marianě, Libě, Jitce, hodně štěstí, zdraví a co je špatné, ať se spraví, pohodový den, jemný deštík k tomu, zdraví děvčata. Dobrý den, milé paní, která mi nechává hrát pěknou písničku, posílám také pozdravení a pěknou písničku pro radost, Petr z Přerova. Pěkný hudební pozdrav letí také paní Miladě z Přáslavic, Aničce z Vápené, Marce Dožulové, všechny zdraví, babi Helena.

0: Iveta Simonová dospívala vlastně krásnou šuplíkovku Moje srdce housle jsou jeden z těch nádherných starých evergreenů. No a teď si dáme Čardášek, pan Mirek z Kroměříže písničku vybíral v Českém rozhlase Olomouc. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Zorinko, zdravím Český rozhlas Olomouc. Já bych se chtěl nechat zahrát pro příjemné odpoledne paní Ratajské Donomová Šumperku, mojí tetě. Vlastně včera jsem uslyšel v rádii, že jsou mu pěkně stará pečovatelka. To je taky dobré. Paní Schropině, co vám volává, nebo volají lidi z Hulína, nevím, čilo Maruška, nebo jak se jmenuje, a skromili, že z Utopecen. No a taky vám, paní Zorinko, a všem posluchačům. Má pršet, tak uvidíme, necháme se překvapit.
0: Kéž by.
1: No, já vám děkuju, paní Zorinko, mějte se pěkně a někdy se naslyšenou.
0: Děkujeme a pozdravujeme i vás. Čardáš Karol Duchoň, písnička připravena. Naschledanou. To byl pan Mirek z Kroměříže, my posíláme písničku také ještě pro paní Martu Královou, dnes slaví narozeniny. Paní Markičko, přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenost. Martě Králové blahopřejí dcery Marcelka, Janička, zeď Vlastík a manžel Jaroslav. Pěkný pozdrav posíláme také do jižních Čech, odkud nás zdravíte a píšete, že tam je tak spáleno na trout, že ani slepice se nemají na čem pást, u nás dosti podobně. Tak kéž nás ten deštík alespoň trochu už ovlaží a celou přírodu uvidíme, jak bude. Ostatně počasí budeme upřesňovat ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vstup do zámecké zahrady v Hranicích omezili opravy. Horskou stezku mezi Šerákem a Keprníkem opravují dělníci. V Prostějově začne tento týden likvidace invazivních pajasanů. Zítra má být oblačno s dešti a teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Na opravě fasády věže zámku na Pernštejnském náměstí pracují dělníci v Hranicích. Kvůli rekonstrukci je úplně uzavřený jižní vstup do zámecké zahrady. Severním lidé projdou o víkendech a ve všední dny od 14:00 odpoledne, vysvětluje Petr Bakovský, mluvčí hranické radnice.
2: Je to z toho důvodu, že vlastně vedle zámku bude zařízení staveniště a to znamená, že ta se tam v průběhu dopoledne a do té 14:00 bude pohybovat dělníci a byla by narušena na bezpečnost občanů, kteří by tam procházeli.
0: Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začala oprava tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové do měsíce. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
3: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
0: Mladí politici a političky z řad poslanců a starostů dnes zamíří do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Dendrologové se pustí tento týden v Prostějově do regulace počtu pajasanů na území města. Invazivní druh stromu budou v pátek likvidovat pomocí injektáže herbicidu do kmenů.
4: Pajasany žláznaté se velmi rychle šíří a vytlačují domácí rostliny. Dendrologové injektáží vstříknou herbicid do celkem 8 stromů v majetku města. Jde o pajasany v lokalitách Krasice, Budíny, v ulicích Na Vyhlídce, Pražská Jezdecká a v parčíku v ulici Švabinského. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas. Sport.
0: Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0 a 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme hodně oblačnosti, na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A povane slabý, proměnlivý, během dne mírný, severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 mezi 38. a 36. kilometrem ve směru na Brno probíhá mezi exity na Hněvotín a Slavonín údržba kanalizace. Levý pruh je tam uzavřen. Počítejte se zdržením a projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zelinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tedy školou povinné?
1: Jo, jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy. Jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu, jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydechnutí, to je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem si rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jako že to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no. Tím to
0: splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně, vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doležalová je stále naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombony, nedostaneš

0: pohádky. Slyšeli od vás, jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagují na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svého bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte dvě děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala jako, tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doleželová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako choděj, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje, jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jakoby to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené, takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí, vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů, každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
1: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky, prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem, a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně, no a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co mi řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální, já si řeknu, jo, tak vlastně Ne, že bychom se tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověka to uklidně řekne si fajn, tak jako
0: není dobrý, v tom sám.
1: Nejsem to sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
0: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo. A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedii třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jako by fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo. Jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super. Ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 28 nebo něco.
1: No, máte pravdu. No.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců, to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk má, jsem řekla, každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak, takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně, jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. Takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce a ne proto, že ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Silničáři opraví frekventovanou silnici mezi Olomoucí a Grigovem. V přerovské porodnici se narodilo v prvním pololetí 243 dětí, více než za stejné období loni. Dnes bude v centru Prostějova kinoprojekce Pod širým nebem. Zítra má být oblačnost dešti a teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Řidiče čekají dopravní komplikace na dvou frekventovaných úsecích na Olomoucku. V pondělí začali dělníci opravovat cestu u obce Dolany na trase mezi Olomoucí a Štemberkem. Úsek musí osobní auta do konce srpna objíždět. A tento čtvrtek pak začne rekonstrukce silnice mezi Olomoucí a nedalekým Grigovem. Práce potrvají necelý měsíc a vyžádají si částečnou uzavírku, řekl to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Zdravotníci prostějovské porodnice přivedli v prvním pololetí roku na svět 243 dětí. Meziročním srovnání jich bylo opět víc, říká mluvčí přerovské nemocnice Radka Miloševská.
2: Rodiče letos nejčastěji vybírali pro své děti tradiční i moderní jména. Mezi dívkami zvítězila Laura, která se objevila hned pětkrát. Oblíbená byla také jména Anna, Eliška, Julie a Sofie, každé čtyřikrát. U chlapců rodiče nejčastěji volili jména Daniel, Eduard a Jakub, která se opakovala čtyřikrát.
0: Ve věku 78 let v pondělí zesnul Lubomír Fischer, člen trenérského triumvirátu, který přivedl v roce 1994 hokejisty HC Olomouc k extraligovému vítězství. Svou hráčskou kariéru začínal v rodném Brně. Po vojně přešel do Olomouce, kde hrál až do roku 1978. Od 80. let působil Fischer jako asistent A týmu Mori a jako takový oslavil i zisk jediného titulu Hanáků. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Prostějově dnes bude letní kinoprojekce. Na programu je od 18 hodin pohádka Mrzutá rybka. O 2 hodiny později začne promítání české komedie Pět švestek. Vyplývá to z informací na webu Kina Metro 70.
1: Sport.
0: Druholigový Prostějov testuje během soustředění v Sedleci nigerijského útočníka Ebuku Okekeho. 20-letý fotbalista už nastoupil do 2 přípravných zápasů a hlavní trenér Bohuslav Pilný hodnotí jeho dosavadní výkony.
3: Nevím, jestli to je smůla nebo nějaký přehnaný chtění, jo, protože on chce dávat góly, on jako je posedlej gólama. Já ho znám z toho dorostu Hradce, proto jsem se ho jí přivedl, protože to je hráč, který má jiný řešení než ty český hráči, je pohyblivý, je silný, jakoby, takže v tomhle tom vím, co od něj čekat, ale ty góly od něj budeme chtít. Jako.
0: Poslední přípravné utkání odehraje Prostějov v pátek proti týmu FAC Vídeň. Druhou ligu odstartuje o týden později doma proti Třinci.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme hodně oblačnosti, na většině území déšť, místy i silné bouřky, k večeru ubývání srážek, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17 a povane slabý, proměnlivý během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na silnici číslo 11 u Jakubovic na Šumpersku stojí porouchané nákladní auto. Počítejte se zdržením a projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tedy 14.7., 14 hodin a 4 minuty. Dobré odpoledne přeje Český rozhlas Olomouc. Na zpříjemnění léta jsme pro vás připravili tradiční soutěž s názvem Rozhlas to je výhra. Pokud jste našimi pravidelnými posluchači, pak víte, že stačí jen poslouchat, když zachytíte ve vysílání mezi 2 písničkami signál Rozhlas to je výhra. Pak už nám jenom voláte na telefon 221 555 444 a vybíráte celkem z 33 cen právě to číselko, které ještě nebylo taženo. Tak pro dnešek tuhle soutěž už máme odsoutěženou, ale další soutěž je před námi už za pár minut a jsou to hřebíky náš vědomostní kvíz. Telefon stejný 221 555 444 a z cen třeba kniha Kód diabetu nebo krásné bílé pánské triko s logem Českého rozhlasu, audiokniha o královské britské rodině a nebo třeba CD Vůle žít Richarda Pachmana a mnohé další. Pojďte se s námi zasoutěžit, těší se od mikrofonu Zora Ješková.

0: máte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, přejeme vám krásné, klidné a pohodové odpoledne a držíme palce do dnešní soutěže. CD, muzikál Rebeka, anebo narozeninové bonbonky Českého rozhlasu Olomouc, přehled naší literární tvorby i s uměním herce Ladislava Lakomého. Máme tady i další CDčka, třeba Starý dobrý rock'n'roll, nebo Richarda Pachmana, anebo třeba audioknihu o životě královské britské monarchie. Máme tady pánské triko, plátěnou tašku, porcelánový hrnek, anebo knihu o tom, co dělat, když už onemocníme diabetem. Či jak se této nemoci vyhýbat. Pojďme vstoupit do hry. První je dnes s námi kdo. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, Ludmila ze Zašové.
2: Zdravíme vás, no a můžeme začít.
3: Tak začneme jedničkou.
2: Dnes mají Francouzi velký den. Slaví dobytí Bastily. Ptám se, kdy to bylo, v kterém roce? Dobytí Bastily, rok 1567, nebo za B 1678, za C 1789. Co vy na to?
3: Ta dvojka.
2: 1678. No, bylo to ještě o 100 let později.
0: Jauajs!
2: 1789. Škoda. Příště děkujeme, nashledanou. Dobytí Bastily, symbolický začátek velké francouzské revoluce. Na telefonu hřebíku je teď kdo? Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady František z Blace.
2: Dobrý den, pane Františku. Číslo otázky, prosím.
4: No, zkusím je od pětky.
2: Století páry. Kterému období se takto říká? Století páry. Za A 18., za B 19., za C 20.
4: Mělo by to být 18.
2: Vidíte, a je to 19. století. Jauajs! Škoda.
4: To nic, dobře. No.
2: Příště děkujeme, na shledanou. A hřebíky pokračují s kým na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Dobrý den. Kdo pak nám volá?
5: Libor Stařič.
2: Vítejte, pane Libore, kromě jedničky a pětky. Je to volné.
5: Tak, šestku.
2: Kolik párů ramen mají chobotnice? Říká se tomu také chapadla, tedy chobotnice má tři páry chapadel, za B 4, za C 5.
5: Oktopus je 8, děleno dvěma, tak 4.
2: Dělá úvaha. První bod je váš.
5: Tak o jedno vejš, takže to je 7 asi, že?
2: Zajíc, březňák, kloboučník, nebo třeba kočka Šklíba. Ze které knihy jsou tyto postavy? Kočka Šklíba, kloboučník, zajíc, březňák. Za A Medvídek Pů, za B Alenka v říši divů, za C Děti z Bilerbinu.
5: No, myslím, že to Šklíba je Alence v říši divů.
2: I tady perfektní. A do třetice?
5: Tak zase o stupínek výše, do sličku.
2: Tak tady se podíváme na to, s kolika státy sousedíme. Tedy my, Česká republika, s kolika státy sousedí. Tak honem se teď projděte po našich hranicích. Sousedíme se čtyřmi státy. Nebo za B s pěti, anebo za C se šesti státy. Co vy na to?
5: Vyšly mi čtyři, nevidím mapu, ale snad je to čtyřka.
2: Tady prostě není co řešit. Všechny otázky na jedničku. Blahopřejeme prvnímu vítězi a prvnímu v tomto týdnu. Dobrý den vám přejeme a předáváme do režie. Naschledanou.
5: Naschledanou.
2: Tak velké blahopřání pro prvního výherce, snad se bude dařit stejně tak i dalšímu. Dobrý den, kdo pak je s námi?
6: Dobrý den, Luděk Uničov.
2: Pane Luďku, vítejte. 2, 3, 4, 9 a 10. Volné otázky.
6: Tak prosím tu čtyřku.
2: Číslo 4. Latinský ekvivalent pro keltské opevnění, opevněné hradiště je... Za A Akropole, za B Forum, za C Oppidum.
6: Za C.
2: keltské opidum. Jistě. Tak, prosím dál.
6: Prosím vás, můžete mi ještě
2: takže ty otázky. Takže dvojka, trojka, devítka, desítka.
6: Tak prosím dvojku.
2: Teď se podíváme na drahé kameny. Který z těchto drahokamů nepatří mezi nerosty? Protože vznikl stvrdnutím pryskyřice. Podle toho má také barvu. Takže je to jantar, který vznikl stvrdnutím pryskyřice. Nebo za B smaragd, anebo za C rubín.
6: Za A jantar.
2: No a pokud si to nerozmyslíte, tak je to naprosto správná odpověď. Jantar je fosilizovaná pryskyřice stromů stará desítky milionů let. Třetice? Trojka?
6: Prosím, trojku.
2: 14. července 1939 se narodil snad nejslavnější náš zpěvák Karel Gott. Zdali pak víte, kde se Gott narodil? Za A Praha, za B Ostrava, za C Plzeň.
6: Za C Plzeň.
2: A to je naprosto jasné. Karel Gott vám přinesl třetí bod, třetí správnou odpověď a také výhru. Moc blahopřejeme.
6: Ano, děkuji. Mějte se.
2: Také pana Luďka předáváme do režie velké blahopřání. Krásná úspěšná hra. Dnes dvě otázky zbývají do dalšího kola. Děkujeme za hru a těšíme se v soutěži. Na vás opět zítra.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Tady je Český rozhlas Olomouc. Za chvíli otevřeme také další pozvánku do pochoutkového roku. Naučíme vás péci vítečný perník ve sváteční verzi, který už ověřilo 5 generací. Jeden z vítězných receptů pochoutkového roku. Připravte tušky a papíry.

0: Pavel Žalman Lohonka aktuálně jede turné ke svým osmdesátinám. Vydal nové album A to máš pořád něco a nijak neslevuje z vysoko nastavené laťky. Přesto se ostatně ladně přenesl i na loňském folkfestu. V neděli po 19:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Žalmana a spol.
1: Za rok až sejdeme se, řekneme si co nového, pak dárek pro každého šíby a luk.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Tak doufám, že máte připraveny tužky, papíry, vy, kteří rádi vaříte a pečete. V tom dnešním případě jde o pečení. V neděli vám Patrik rozehnal v jubilejním ročníku pochoutkového roku. Připomněl vůbec nejlepší sladký recept roku 2022. Šlo o kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem. Původně od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině a my se ho naučíme teď dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským a to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let soutěží. Čím si Ivan Vodochodský tento kunštátský zámecký perník vylepšil? Zjišťoval Patrik Rozehnal.
1: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a 2 lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete a je tam 15 rybičků.

0: Už tedy kuličky nového koření, vrchová tálčička mletý z kořice a toť vše, to rozemlete.
1: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
0: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patryku, pojďme do toho.
2: Pochoutkový rok.
1: Tak sypeme do robota. Co o tu mouku?
0: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Šubotám. Teď dáme koření. Jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření. Vrchovatou. Tak. To je spíš taková lžíce. Ale promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
1: Máme rendlík. V něm máslo, to rozpustíme.
0: 42,5 gramu másla. Rovnou tam přidáme mléko, 2 lžíce mléka, 2 lžíce medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť. Když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
1: Pak to teda necháme schladnout.
0: Máme to prochladnout.
1: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
0: Já vajíčko. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál. A myslím, že tím nezeskazím. Dám lžíci.
1: Do té směsi másla, medu.
0: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladný už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
1: No, ono to tak jako zdrobenkovatí.
0: No,
1: a pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
0: Člověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
1: No, perfektní.
0: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
1: Až to hezčí než paní Šafářova.
0: Fakt.
1: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
0: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
1: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny. A musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu.
0: Patryku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměr. To znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a teď tam musíme to nanést ty.
1: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou marunky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky,
0: vlašáky.
1: A stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
0: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
1: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
0: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
1: Pečte teď.
0: I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, tak to bude geniální. On mi tady sně celý ten ukolený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
1: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný.
3: No, pokud je opravdu výborný, o tom se můžete přesvědčit. Recept na nejlepší perník roku 2022 se sušeným ovocem, povidly a dalšími dobrotami podle kuchaře Ivana Vodochodského najdete na našich webovkách pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Marie Šafářové z Poličky. Podívejte se i přes webové stránky Českého rozhlasu Olomouc. Je to jednoduchá adresa olomouc.rozhlas.cz. Uvidíte tam úžasné fotografie z toho, jak se celý ten perník, tahle dobrota, jak se připravovala, a podle fotografií to vypadá, že tam byla opravdu velká legrace. Tak mrkněte na Ivana Vodochodského i Patrika Rozehnala na našem webu olomouc.rozhlas.cz. V neděli si připravíme další recept, a to ten, který se v roce 2023 líbil nejvíce vám posluchačům. Budou to houbové krokety se zelím a vylepšovat bude Naďa Konvalinková.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Jhané a jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Páté studiové album s názvem A Day at the Races vydali Queen v roce 1976 jako mladšího brášku Veleúspěšné noci v opeře. Single Somebody to Love zářil, hitparády se zatřásly, kritika nicméně vyšla tak na půl. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc z Queeny.
2: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Napadlo vás někdy, proč se Franz Kafka smál slovu člobrda? No, je to skutečně tak? A jak vlastně tohle všechno a tohle slovo souvisí také s Hurvínkem i se zvoláním Ty brďo? Tak to je jedno velké téma, které už za chvíli s naším bohemistou Ondřejem Bláhou otevřeme v dnešním jazykovém okénku Českého rozhlasu Olomouc. Nejprve ale posíláme Olympik.

0: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
1: Když se o nějaké historické osobnosti učí děti ve škole, pořád se o ní mluví a píšou se o ní knížky, tak se ta osobnost většinou jakoby odličtí. Přestane mít lidské rozměry, jako by se z ní stal nějaký obraz nebo symbol. Myslím, že to platí třeba o Franzi Kafkovi, kterého je všude plno a hlavně v Praze, a o kterém můžeme říct, že je určitě jednou z největších osobností, které se narodily v českých zemích. Čech to ale v pravém smyslu, jak víme, nebyl. Kafka byl Žid a mluvil hlavně německy. Takže mě velmi překvapilo, jak se mi Kafka, který je osobností opravdu velikou, náhle zlidštil. To, když jsem si v úvodních kapitolách knížky Kafkova přítele Maxe Broda přečetl, že se Kafka jednou velice smál českému slovu člobrda. A že to slovo hned začal sám používat a že se tak prý i navzájem Kafka s Brodem oslovovali. Říkali si člobrdo a říkali to česky ve svých německy vedených rozhovorech. Max Brod se v té knížce, která se jmenuje Život plný bojů, zamýšlí nad specificky českým zvukem slova člobrda. Komentuje ho z německého pohledu a je mu jasné, že člobrda je odvozenina od slova člověk. Místo slova člobrda bychom mohli říct třeba človíček. Jenomže člobrda má oproti človíčkovi něco navíc. Je to takové ještě citovější, expresivnější slovo. V lístkové kartotéce, která je naskenovaná a online na stránkách Ústavu pro jazyk český, si můžeme snadno ověřit, že slovo člobrda z B uprostřed má ještě variantu človrda s hláskou V uprostřed. A dodejme, že tato varianta, která obsahuje V, tedy človrda, je vývojově starší a navazuje úžeji právě na to základní slovo člověk. Slovo človrda, respektive člobrda, je vytvořeno poněkud nepravidelně, ale tak tomu právě u expresivních slov často je. A když bychom po té slovotvorné řadě pokračovali dál, tak bychom od slova človrda přes variantu člobrda mohli dojít, a to celkem překvapivě, až ke zvolání ty brďo. Toto zvolání můžeme slyšet v souvislostech, kdy se někdo něčemu dost diví. Říct ty brďo je něco podobného jako říct ty vado, nebo ty vago, nebo ty vogo. Tady bych radši skončil a vrátil se k tomu údivnému zvolání ty brďo. Ono totiž, jak se zdá, vzniklo zkrácením a změkčením původního zvolání ty človrdo nebo ty člobrdo. Za rozšířením a popularitou jak slova člobrda, tak zvolání člobrdo a ty brďo však nestojí ten zmíněný spisovatel Franz Kafka, ale jeho podstatně menší, ale pořád hodně slavný současník, totiž Hurvínek. Právě pro Hurvínka je typické, že říká slovo člobrda, a to i v pátém pádě a ve všelijakých odvozeninách. A tento rok to dělá už právě 100 let. Od mikrofonu z olomouckého studia Českého rozhlasu vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Trápí nás velké sucho, komplikuje třeba i napuštění zrevitalizovaného velkého rybníku v Čechách pod Kosířem. Také o tom se dozvíte v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc, ale pozor, přidáme i výstrahu před silnými bouřkami.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Na puštění zrevitalizovaného velkého rybníka v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem komplikuje sucho. Lékařská fakulta v Olomouci bude moci díky nové budově navýšit počet studentů. Meteorologové vydali na dnešek výstrahu před velmi silnými bouřkami. Zítra má být oblačnost s dešti a teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Nedávno zrevitalizovaný velký rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku se nedaří napustit. Důvodem je sucho. Správci památky se kvůli tomu obávají, že nebudou moc v létě zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou loděk.
4: Ten český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul. Takže budeme doufat v nějaké zase deštivější období, aby se jí podařilo napustit co nejdříve. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů. Zdaleka celý není pod vodou. Zatím se tady daří nejrůznějšímu vodnímu živočišstvu a rostlinstvu.
3: Dětské domovy by se měly přizpůsobit důvodu, proč jsou v nich děti umístěné. Reformu ústavní a ochranné výchovy připravuje ministerstvo školství. Podle ní by měla vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi, například závislostmi. V samostatných zařízeních s terapeuty by měly být umístěné děti, které spáchaly trestnou činnost. Univerzita Palackého v Olomouci o prázdninách dokončí dvě zásadní budovy. Na konci srpna bude kolaudovat generální rekonstrukci právnické fakulty za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů korun. I díky ní může lékařská fakulta navýšit počty studentů, říká děkan Milan Kolář.
5: Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na další dobrý 20-30 let dopředu. Kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů. My třeba do prvního ročníku opravdu vememe 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství, plus ještě zubní lékařství.
3: Velmi silné bouřky, které může doprovázet krupobytí, dnes očekávají meteorologové. Jejich výstraha platí do 10 hodin večer a týká se celého území Česka, včetně Olomouckého kraje. Lidé by měli být opatrní, zajistit svůj majetek před větrem a nepohybovat se venku na volném prostranství, doporučuje Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu.
0: Sport.
3: Tenisky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová budou bojovat o postup do druhého kola turnaje v Aténách. Krejčíkovou čeká Bulharka Tomovová. Valentová narazí na Belgičanku Kostou Lasovou.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme hodně oblačnosti, na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A Povane slabý, proměnlivý, během dne mírný, severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 na 280. kilometru ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Alespoň trochu toho deště bychom si velmi přáli určitě všichni, tak tady na Hané, na střední Moravě to zatím příliš nevypadá, ani na nějakou bouřku, možná, že něco málo spadlo u vás, pokud jste na horách nebo v jiných oblastech Olomouckého kraje. Ostatně, jak se dnes to počasí vyvíjelo a také jak se vyvíjet bude v dalších hodinách i dnech, o tom si povíme po 17. hodině s meteorologem ve Dni v kraji. Teď po 15. nás čeká třeba další zastávka zámeckého léta. Opět se naladíme na zámeckou vlnu a kam konkrétně vás pozveme, prozradí už za chvíli průvodce Fred.

0: Určitě už jste v našem vysílání v Českém rozhlase Olomouc zaznamenali zámecké léto. Naše putování každý všední den vás zve průvodce František Kinský na jeden z našich zámků. A vy se zároveň můžete zapojit do soutěže. No a pokud dopolední pozvánku na zámek nestihnete, můžete ji slyšet také odpoledne. Právě teď nastává ten správný čas.
1: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Cházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kaš na slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory a je tu také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Vánecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zapraszamy do Polski.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velmi užitečná. Tedy ještě jednou Olomouc rozhlas.cz. Pokud zůstanete s námi a s naším vysíláním, pak vás za chvilku zavedeme mezi zemědělce na Hané. Ty totiž využívají v boji proti škůdcům letadla čmelák. Nad poli s kukuřicí schazují vajíčka drobných vosiček. Jak vlastně pěstitelům pomáhají, povíme za chvíli. Poslouchejte nás.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.

0: Možná, že i vy jste je viděli. Nad poli na Olomoucku a Prostějovsku jsou v těchto dnech k vidění legendární žlutá letadla typu Čmelák. Zemědělcům z Hané pomáhají ochránit kukuřici před škůdci. Konkrétně je to zavíječ kukuřičný. Zlikvidovat ho mají malé drobné vosičky. Jejich vajíčka z letadel schazují. No a podrobnosti pro nás zjišťoval reportér Michal Poláček. Vítej, hezké odpoledne.
1: Pěkný den. Piloti letadel typu Čmelák dnes brzy ráno startovali z asfaltové plochy v polích u Vrbátek na Prostějovsku. Jeden z pilotů šel na první let ve 5:45 ráno a pochvaloval si bezvětří a jasné nebe. Cílem byla vybraná pole, kde můžou úrodu kukuřice ohrozit zavíječ kukuřicní. Zemědělci proti němu nasadili drobnou užitečnou vosičku, jde o takzvanou biologickou ochranu, říká Michal Skuník z litovelské společnosti MJM Agro.
2: My aplikujeme do porostu kukuřice vajíčka.

0: drobné vosičky, která se v řádu několika dnů po aplikaci, nebo řekněme desítek hodin až dnů po aplikaci líhne. A vzhledem k tomu, že tato dravá vosička patří do skupiny parazitoidů, to znamená, ona klade své jedince do vajíček toho té můry, toho zavěče kukuřičného, a ten vývoj té dravé vosičky probíhá uvnitř toho vajíčka a tím v podstatě eliminujeme množství těch potenciálních jedinců, kteří by se v té kukuřici líhli a způsobovaly následné škody.
1: Znamená to tedy, Michale, že pokud máme taková pole s kukuřicí za domy, tak se nemusíme obávat, že žádná chemie z letadel na pole nepadá?
2: Určitě nepadá. To využití vosiček je běžně používaná metoda, která je založená na přirozených přírodních vztazích mezi jednotlivými organismy. Navíc chemické přípravky nesmí nad poli obecně rozprašovat žádná letadla. Něco takového už je přes 10 let zapovězené zákonem, pokračuje Pavel Urban ze společnosti AgroAir Chrudim, jejíž piloti nyní nad Olomouckem a Prostějovskem létají.
3: Pesticidy nebo fungicidy, herbicidy, cokoliv z těchto chemických látek, my nesmíme aplikovat. Pouze na zákonem povolenou výjimku, která je tak složitá, že to nikdo nevyužívá. To znamená, nám opravdu zůstává minerální hnojiva, to znamená, to jsou nějaké ty letky nebo močoviny, což je běžně v přírodě se vyskytující prvek, akorát, že v koncentrované formě, v formě hnojiva. Po případě můžeme lepit řepky, což jsou zase na bázi přírodních látek pryskyřice, které zabraňují pukání šešulí a výdrolům a ztrátě jakoby výnosu.
1: Co bude s vosičkami dál? Zemědělcům pomůžou se škůdci, ale nebude jich potom v přírodě příliš mnoho?
2: Nic takového nehrozí. Vosičky se proti zavíječi kukuřičnému používají už celou řadu let v mnoha zemích světa, říká Michal Skulník z litovelské společnosti MJM Agro.
0: Tady tato biologická metoda ochrany rostlin je pro přírodu, necílové organismy a ostatní členovce naprosto šetrná a vysloveně cílená proti vybraným konkrétním škůdcům.
1: Michal Poláček se byl na takové schazování vajíček do pole kukuřice také podívat, takže Michale, rovnou se ptám, jestli pak z tohoto zajímavého počinu uslyšíme i reportáž.
2: Uslyšíte, už je připravená na zítřejší ráno.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tak nezapomeňte poslouchat, zemědělci z Hané využívají v boji proti škůdcům letadla čmelák a drobné vosičky. Michal Poláček nás informoval. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý
1: Které podmanivé táhlice a strhující taneční cifry ukrývá jeden z nejrázovitějších folklorních regionů? A jaké legendární hudce a zpěváky spod Velké Javořiny si v našem vysílání společně připomeneme? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle vás tentokrát pozve na nezapomenutelnou cestu na jihovýchod Moravy. Naším tématem budou slavnosti na Horňácku. V úterý po 19. hodině na Českém rozhlase Olomouc se těší Honza Žůrek.
2: To je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
2: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

je Český rozhlas Olomouc. Pár tipů pro vás pro dnešní večer máme. V Prostějově dnes bude pokračovat s promítáním letní kino. Prostějovské léto startuje na náměstí TG Masaryka přímo před radnicí od 18. hodiny. Tak přijďte se podívat na letní filmové pecky v Prostějově. Pokud máte rádi vědomostní soutěže, tak třeba v Olomouci vás v přírodním areálu Poděbrady zaujme hospodský kvíz na Poděbradech. Vědomostní soutěž začíná v 18 hodin a 30 minut. No a ještě dvě pozvánky a ty jsou z Jeseníku. Beseda a autorské čtení zpověď schizofreničky Sára Tajná. To vás čeká v Jeseníku ve Vinskově kafi od 19. hodiny. Pokud rádi naopak cestujete a chcete se lecos dovědět o Japonsku očima poutníka, pak přijďte do zimní zahrady Prysnecových léčebných lázní. Zajímavá beseda vás tam čeká od 19. hodiny. Tady v Českém rozhlase Olomouc už vás za chvíli čeká Martin Písařík. Rubrika, co v učebnicích nebylo, dnes bude o slzách.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Přerově zítra můžete zažít velkou slávu a být u toho také vy. Wimbledonská vítězka Linda Nosková se ve čtvrtek potká s obyvateli v Přerově. Takže nezapomeňte na to, bude to v 17 hodin, kde konkrétně. No tak to už vám povíme v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc, které tady budou za 3 minuty v 16 hodin. Po zprávách po 16. hodině už vás pak čeká humoriáda dnes s Pavlínou Filipovskou. Zorejšková přeje i dál klidné odpoledne.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Wimbledonská vítězka Linda Nosková se potká ve čtvrtek s obyvateli Přerova. V části Mohelnice lidé můžou využívat nové koše na tříděný odpad. Hmyzí bodnutí může způsobit i život ohrožující stav, upozorňují lékaři. Zítra má být oblačnost, dešti a teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Lidé z Přerova přivítají ve čtvrtek tenisku Lindu Noskovou. Hráčka tamního klubu zvítězila v sobotu ve finále Wimbledonu. Setkání s obyvateli Přerova začne v 17 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Pořadatelé připravili mimo jiné autogramiádu a koncert kapely Opět a Radeček. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. Ve vybraných ulicích Mohelnice na Šumpersku jsou nové koše na tříděný odpad. Lidé je mají k dispozici například na náměstí kosmonautů a u základních škol. Pokud se osvědčí, vedení města zváží jejich rozšíření do dalších lokalit. Vyplývá to z informací na sociálních sítích radnice. Hmyzí jed způsobí podle odhadů alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok. Život ohrožující prudká alergická reakce se projevuje mimo jiné dušností, svěděním, otoky v obličeji nebo prudkým poklesem krevního tlaku. Při rozvoji těchto příznaků je nutné okamžitě zavolat záchranku. Podle alergoložky Dominiky Čápové z fakultní nemocnice Motol a Homolka je důležité myslet i na prevenci.
2: Nenosit pestré oblečení do přírody jako žlutá, červená, ten hmyz přitahuje. Být velmi opatrný u jídla a pití, nepít z plechovek, do kterých nevidíme, protože tam ta vosa může být a může bodnout. Chovat se opatrně.
0: Sport. Fotbalisté druholigového Prostějova odjeli necelé dva týdny před startem soutěže na soustředění do jihomoravského Sedlece. Před prvním kolem nové sezóny druhé ligy se hrají v pátek na soustředění poslední přípravný zápas proti rakouskému týmu FAC Vídeň. Pokračuje trenér Bohuslav Pilný.
3: Využijeme toho času, co budeme na tom soustředit, jsme rádi, že změníme prostředí, že jedeme někam jinam, takže my ty tréninky samozřejmě budeme mít dvoufázový s tím, že tam budeme moci věnovat víc taktice standardním situacím, protože ta soutěž se samozřejmě blíží a to prostředí tam je hezký, takže se tam těšíme a myslím, že tam těší kluci. Počasí.
0: Zítra očekáváme hodně oblačnosti, na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A povane slabý, proměnlivý během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Přerově je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Sumínova a to až do konce září. A neprojedete ani na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Prostějově. Tam uzavírka platí do dnešní 10. hodiny večer. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Ať už posloucháte ve stoje za chůze, možná v klidu v práci u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
3: Dobrý den.
2: Jakou náladu přinášíte? Letní?
3: Já jsem dobře naložena.
2: Jo.
3: Pořád.
2: Jo.
3: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno. Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S nimi se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Mm-hmm. Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem.
0: Ano.
1: Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milej kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zavzpomínáme z úst, tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Litomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: Celým souborem.
2: Karel se strašně rozšíril a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení proběhlo celkem
2: ano,
3: v klidu,
2: ano, ano.
3: Ale večerní,
2: ano.
3: Nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský taky.
3: Ano, jsou slečený, ano. Ale důležitý je, že byl slečený vlastně ten Hák. On měl jenom trilky na sobě.
4: Ale hezký.
3: No, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem. A to byla večeře.
2: No to on je vždycky, a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: to pořád.
3: Tomu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojilo. Ale koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvičil.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, udělala pic a vylítla šilenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že z toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal, kousal do toho chebo v těch rychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla.
5: Ta byla strašně veliká.
3: Dírka ani opona nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celý jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor, to málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo proběhnout. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodnej kluk a obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvnej. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na své upozornila. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět a včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68 povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy výlet nebo
3: já
2: tak?
3: Jsem se spíš pohybovala v podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřelovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Andřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já
5: a
3: vím.
5: Bečko.
3: To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju. Naschledanou.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech, vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo,
6: jo. Takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my děkuji. Vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly nikoli k pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený v 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnu Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit no. K podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak,
2: ano.
3: Že to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je, někdy? To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako vedoucí člověk. Ano. V té technické
2: brži?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde, prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe. Teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, jo, ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to a porád. A poběhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a teď bylo hrabání. A to vám byla, to bylo tak krásný podívání do té režie, jakou já jsem tam... jsem tam způsobila různý zmatky, no. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to, no, hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co trochu, já to vzpomínám moc.
2: Ráda, no. Tak Humoriádě i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu. Řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou ve scéně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravím vás do studia a posluchačů Humoriády. A 88 bodů dávám bečku.
1: Dobře, děkujeme, Brno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr Zdanek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, tady měl z Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v kloubě chcetíš, že tě

0: dneska, pane Karta, veď to znám. Dej,
1: no,
0: dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý klukovo prasátko.
1: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
0: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
1: No dovol, to je Goethe.
0: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
1: A nebo, počkej, nech to, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
0: Co?
1: Russo.
0: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
1: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
0: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
1: Co bysme slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
0: V kredenci.
1: I s drátama?
0: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
1: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
0: Teploměr a acylpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
1: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
0: Taťko, ty jsi něco provedne, zapírej. Přiznej se.
1: A co bych provedl?
0: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
1: No jo.
0: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
1: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
0: Máš kapes?
1: Ale no, tady někde, na. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
0: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pleteň.
1: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
2: Se ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splynulo, taky proč ne. No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
2: To je pravda.
3: Ano.
2: Ano.
3: Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco, anebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý, a to byly neuvěřitelné květy, takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev, a byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
2: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý. K tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
2: Iva Jenžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce Z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo Scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte, a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
4: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršovou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Halo, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, nadhazovat.
4: To by mě tak napadlo,
3: všechno.
4: Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji moc
5: děkuju,
4: zdraví.
5: Děkuju vám.
4: A přeju při Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme
4: děkuju,
3: i za ten nápad. Naše. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu jí bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umíjou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umíjou, to vám řeknu, že jo.
7: Oni opravdu jsou vynikající. Oni tak umíjou, ale tak umíjou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: a
5: vám.
7: A hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhorce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kterou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No, tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
8: No, tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. No. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpasky.
8: Ty vás zachrání, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstav rakli dřív, než bych si kousla do jabka od babi.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
8: A proč tu krásu nevemete teda někdy s sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Ty vás zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti. Ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršula, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš dát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad nevomím. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty jsi v divadle Jiřího Volkra, hrála paní Mariánku matku pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ale, ante já.
9: To si byla, ty, já si to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, jít se ti přezdíváme Tuzalem, prosím tě. Jiří Krampol sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vyméct babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno, dáme jim hlasovat?
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Velenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co to bude?
3: Já bych určitě chtěla paní Uršovu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadlo na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam seš o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, vy jste na tom Barandově, buď to jste ožrali, nebo jste se zblázili, nebo co, dítě mu 55. A to říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil je umělce. No, ve mně to trošku vrklo, pač říkal k 50, že mu to tento. No, říkal jsem, no, dobře, on si zaslouží ledacos, no. A za dalších 5 let mě ten tež ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralý na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se, promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načež Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminálem, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál a říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený, on si měl ověřit moje data, než mě to dál. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No tak takhle přišel Voflek Láďa, ne Husák.
1: Ta dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlínu.
2: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, protože krásný léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Vstup do zámecké zahrady v Hranicích omezili opravy. V přerovské porodnici se narodilo v prvním pololetí 243 dětí, víc než za stejné období loni. Dnes bude v centru Prostějova kinoprojekce pod širým nebem. Zítra má být oblačnost s dešti a teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Na opravě fasády věže zámku na Pernštejnském náměstí pracují dělníci v Hranicích. Kvůli rekonstrukci je úplně uzavřený jižní vstup do zámecké zahrady. Severním lidé projdou o víkendech a ve všední dny od 2 hodin odpoledne, vysvětluje Petr Bakovský, mluvčí hradnické radnice.
4: Je to z toho důvodu, že vlastně vedle zámku bude zařízení staveniště a to znamená, že ta se tam v průběhu dopoledne a do té 2 hodiny budou pohybovat dělníci a byla by narušená bezpečnost občanů, kteří by tam procházeli.
3: Dálnice D35 by mohla stát už za necelých 6 let. Dostavět by mohly soukromé firmy. Podle ministerstva dopravy mají o dostavbu formou PPP projektu zájem 3 firmy. Ty budou po dostavbě dálnice spravovat 22 let, zatímco stát ji bude splácet. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD tento způsob motivuje firmy k rychlosti. Stát jim totiž platí až po dokončení stavby. Zdravotníci prostějovské porodnice přivedli v prvním pololetí roku na svět 243 dětí. Mezi ročním srovnání jich bylo o 5 víc, říká mluvčí přerovské nemocnice Radka Milešovská.
5: Rodiče letos nejčastěji vybírali pro své děti tradiční i moderní jména. Mezi dívkami zvítězila Laura, která se objevila hned 5krát. Oblíbená byla také jména Anna, Eliška, Julie a Sofie, každé 4krát. U chlapců rodiče nejčastěji volili jména Daniel, Eduard a Jakub, která se opakovala 4krát.
3: Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Prostějově dnes bude letní kinoprojekce. Na programu je od 18 hodin pohádka Mrzutá rybka. O 2 hodiny později začne promítání české komedie 5 švestek. Vyplývá to z informací na webu Kina Metro 70. Vstup na tyto projekce je zdarma. Sport. Dnes je na programu první semifinále fotbalového mistrovství světa v Severní Americe mezi Francií a Španělskem. Z posledních 2 mistrovství světa mají Francouzi zlato a stříbro. Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony. Zápas začne ve 21 hodin českého času.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme hodně oblačnosti. Na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A povane slabý, proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 na 281. kilometru ve směru na Mohelnici je v pravém jízdním pruhu roztržená pneumatika. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: 4 minuty po 17. hodině otevíráme Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte při poslechu. Umíte si představit, že by si vaše dítě hladilo 100-kilové divoké prase a ještě se u toho dobře bavilo? Tak povíme, kde je to možné. Zastavíme se také u drobného hmyzu, který zemědělcům na Hané pomáhá s likvidací škůdců v kukuřici. Také se dozvíte, ve kterém rybníce se naučil plavat malíř Josef Mánes a proč si v něm kterém dnes nezaplavete ani se neprojedete na pramici, jak to bývalo kdysi. A opět zavítáme za zvířecími obyvateli Zoo Olomouc. Dobrý úterní podvečer ve Dni v kraji přeje Zora Jižková.
2: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Tady jeden v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Nejdůležitější události 14. července a Markéta Šorfová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Správci zámků v Čechách pod Klosířem na Prostějovsku se obávají, že nebudou moc v létě zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou loděk. Kvůli suchu se jim nedaří napustit nedávno zrevitalizovaný velký rybník. Turisté zámek vyhledávají i kvůli častému pobytu malíře Josefa Mánese, který se v rybníku podle kastelána Martina Váni naučil plavat. Potok, který napájí rybník, také vyschnul. Více k tématu už za chvíli. Řidiče čekají dopravní komplikace na dvou frekventovaných úsecích na Olomoucku. V pondělí začali dělníci opravovat cestu u obce Dolany na trase mezi Olomoucí a Štemberkem. Úsek musí osobní auta do konce srpna objíždět. A tento čtvrtek pak začne rekonstrukce silnice mezi Olomoucí a nedalekým Grigovem. Práce potrvají necelý měsíc a vyžádají si částečnou uzavírku. Řekl to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Potřebu opravy za necelých 35 milionů korun potvrdila nezávislá diagnostika složená z pochůzek, odebírání vzorků i zkoumání v laboratoři. Certifikovaný posudek odhalil přítomnost vozovkových vad, které snižují životnost velmi vytížené komunikace mezi Olomoucí a Přerovem.
2: V Jeseníkách začala oprava tamní turistické stezky mezi Šerákem a Keprníkem. Práce by měly být hotové do měsíce. Podle mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karoliny Šulové projde tímto úsekem dlouhým přibližně 220 metrů. Každou sezónu více než 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch může odvádět vodu a přispěje k dlouhodobé bezpečnosti stezky. Ve věku 78 let v pondělí zesnul hokejový trenér Lubomír Fischer. Svou hráčskou kariéru začínal v rodném Brně. Po vojně přešel do Olomouce, kde hrál až do roku 1978. Od 80. let působil Fischer jako asistent A týmu Mori a jako člen trenérského triumvirátu dovedl v roce 1994 hokejisty HC Olomouc k extraligovému vítězství. Univerzita Palackého v Olomouci o prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude hotová rekonstrukce právnické fakulty za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů korun. Podle děkana Milana Koláře bude moct lékařská fakulta díky novým prostorám navýšit počty studentů.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Mnozí netrpělivě vyhlížíme déšť, především tady na té naší střední Moravě, na té vyschléhané. No a zatím tak nějak stále nic, ale jak se to vyvíjelo na různých částech, v různých místech Olomouckého kraje, o tom si teď budeme povídat s meteorologem Petrem Drobkem a také o tom, jak se to vyvíjet bude. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Pršelo už někde v průběhu dne v Olomouckém kraji?
2: Tak ne všude, ale už vlastně ještě předpolednem se začaly tvořit přehánky anebo i bouřky v Jeseníkách a teďkom takové nejčerstvější bouřky jsou byly vlastně na Mohelnicku a také v oblasti Litovelska a taky na Drahanské vrchovině, takže spíš se vyskytují ty bouřky tak jako lokálně, ale předpokládáme, že ještě se během noci nebo večera a noci můžou vyskytnout i na ostatním území. No a teploty ty vystoupily na nějakých 28 až 31 stupňů. Vítr foukal a fouká většinou od severovýchodu s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Jak pak se nám to počasí a také možnost deště v Olomouckém kraji bude vyvíjet dál v těch dalších hodinách? Dočkáme se ještě i deště?
2: Tak večer bude většinou oblačno a lokálně se vyskytnou ty přehánky nebo i bouřky a v průběhu noci se postupně zatáhne na celém území Olomouckého kraje a déšť čekáme na většině území. Místy bude doprovázený právě i bouřkami a ty mohou být ojediněle silné nebo i velmi silné, to znamená mohou být doprovázené přívalovými srážkami a zpočátku i krupobytím, případně nárazy větru.
1: Dá se nějakým způsobem už teď předpovědět, v kterých částech Olomouckého kraje bychom vlastně tyto jevy, jako jsou například právě kroupy, přívalový déšť, kde bychom to mohli očekávat, kde bychom měli si dát pozor a chránit majetek třeba, pokud to jde?
2: No, ta lokalizace přesná je v podstatě nemožná, protože bouřky se mohou vytvořit v podstatě na kterémkoliv místě toho kraje. Ve finále to zasáhne třeba jenom 10% území, ale těžko říct, kde přesně budou, bohužel, tak přesně nedokážeme být.
1: Takže zítra bychom měli počítat se zataženou oblohou, nějakým tím deštěm. Jak se to počasí bude vyvíjet dál?
2: Ano, ještě ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm. V tom dešti se opět mohou vyskytnout i bouřky, mohou být i silné, to znamená s přívalovými srážkami. A někdy v tom pozdějším dopolední budou srážky postupně od jihu ustávat. Odpoledne čekáme, že bude oblačno až polojasno a místy se budou tvořit přehánky. A zase nejsou vyloučené ani bouřky, ale už by neměly být tak silné. A k večeru budou přehánky ustávat a i oblačnosti bude postupně ubývat. Teploty čekáme už nižší než dneska, od 22 do 26 stupňů. A foukat bude slabý proměnlivý v průběhu dne mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jak to všechno dopadne, tak to si vyhodnotíme opět zítra s meteorology. Tak tentokrát byl s námi Petr Drobek. Děkujeme a klidnou službu. Naschledanou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: Bydlíte na vesnici a máte pole za domem a ptali jste se, proč se vám v těchto dnech těsně nad hlavami pohybuje žluté letadlo? No, je to počin zemědělců, schazují na pole vajíčka hmyzu. Proč, zjistil Český rozhlas Olomouc a povíme za chvíli.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Parkinsonova nemoc je onemocnění nervového systému, které souvisí především s různými poruchami hybnosti. Nevíme, co jí spouští, ale rozhodně neplatí, že jde o nemoc starých lidí. Nedá se vyléčit, dají se zmírnit její příznaky, což potvrdí předsedkyně společnosti Parkinson Marta Pátková a členka výboru Marcela Plachá, která s touto nemocí už více než 3 roky žije. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu. Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Nad poli na Olomoucku a Proskějovsku jste možná i vy viděli v těchto dnech legendární žlutá letadla typu Čmelák. Zemědělcům z Hané pomáhají ochránit kukuřici před škůdci, konkrétně zavíječem kukuřičným. Zlikvidovat ho mají drobné vosičky, jejich vajíčka z letadel zemědělci schazují. Podrobnosti zjišťoval reportér Michal Poláček.
2: Piloti letadel typu Čmelák dnes brzy ráno startovali z asfaltové plochy v polích u Vrbátek na Prostějovsku. Jeden z pilotů šel na první let ve 5:45 ráno a pochvaloval si bezvětří a jasné nebe. Cílem byla vybraná pole, kde můžou úrodu kukuřice ohrozit zavíječ kukuřicní. Zemědělci proti němu nasadili drobnou užitečnou vosičku, jde o takzvanou biologickou ochranu, říká Michal Skulník z litovelské společnosti MJM Agro.
3: My aplikujeme do porostu kukuřice vajíčka drobné vosičky, která se v řádu několika dnů po aplikaci, nebo řekněme desítek hodin až dnů po aplikaci líhne. A vzhledem k tomu, že tato dravá vosička patří do skupiny parazitoidů, to znamená, ona klade své jedince do vajíček toho, té můry, toho zavěče kukuřičného, a ten vývoj té dravé vosičky probíhá uvnitř toho vajíčka a tím v podstatě eliminujeme množství těch potenciálních jedinců, kteří by se v té kukuřici líhli a způsobovali následné škody.
1: Znamená to tedy, Michale, že pokud máme taková pole s kukuřicí za domy, tak se nemusíme obávat, že žádná chemie z letadel na pole nepadá?
2: Určitě nepadá. To využití vosiček je běžně používaná metoda, která je založená na přirozených přírodních vztazích mezi jednotlivými organismy. Navíc chemické přípravky nesmí nad poli obecně rozprašovat žádná letadla. Něco takového už je přes 10 let zapovězené zákonem, pokračuje Pavel Urban ze společnosti AgroAir Chrudim, jejíž piloti nyní nad Olomouckem a Prostějovskem létají.
4: Pesticidy nebo fungicidy, herbicidy, cokoliv z těchto chemických látek, my nesmíme aplikovat. Pouze

0: Tady tato biologická metoda ochrany rostlin je pro přírodu, necílové organismy a ostatní členovce naprosto šetrná a vysloveně cílená proti vybraným konkrétním škůdcům.
1: Říká také náš reportér Michal Poláček. No a reportáž ze schozu vajíček, vosiček, které mají ochránit kukuřici před zavíječným kukuřičným, uslyšíte už zítra ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Také fotky a videa najdete pak i na iRozhlase a našem webu olomoucrozhlas.cz.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: v kraji.
1: A teď se vydáme tam, kde děti mohou hladit divoká prasata. Děti z tábora v Mladči se vyjeli do obory v místní části Bílé Lhoty v Pateříně, aby se tam seznámili se zvířaty. No a vyjel za nimi také náš reportér Aleš Spurný. Kolem něj bylo nejedno zvíře. Lovečtí psi, čápy, sovy, kozy, ale právě také to divoké prasátko. A právě o obyvatelích stanice mluvil s Ondřejem Čikem z tamní záchranné stanice.
2: My tady se zabýváme záchraní volně žijících živočichů a návratu zpět do volné přírody. Ovšem všechno vypustit nejde. Máme tady třeba pozbírané nějaké kozy anebo ovečky od dálnic, kde to nějaký nezodpovědný člověk vyhodil, vypustil. No pak tady máme záchraní divoký prasátko, který tady je taková estráda pro ty děti. Jmenuje se Andulka, má sice 100 kil, ale je to miláček, protože prasata jsou velmi inteligentní a dokáží i pobavit. Takže je na co se podívat. No a tady na tomhle území, jak se nacházíme, tak se věnujeme i edukační výchově mládeže, táborům, školkám, školám, kde děti přijdou do přímého kontaktu s tou přírodou a je to úžasný, protože zanechá to na nich potom takovej ten

0: takový ten jiný cit k té přírodě, než když to vidí na těch fotkách nebo v televizi. Tak proto se to vlastně dělá.
1: Já patřím ke generaci, která ještě netrávila veškerý čas u počítače, protože takové počítače v té době nebyly, ale že bych zažil toto, mít takhle zvířata na dosah, moci si pohladit divoké prase, moci si pohladit medvídka mívala, kterého tady taky máte zachráněného z přírody, tak to se mi nepoštěstilo. Já se zeptám tady s paní Steje Sokol Mladeč a taky vedoucí tohoto tábora. To bývá asi vrchol toho týdne, který vytrávíte v té Mlači.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak my máme program Různorodý, již druhým rokem jsme navštívili právě tady tu stanici s dětma. Máme tu letos spoustu nových dětí, které to viděli poprvé. Myslím si, že je to bavilo. A to 100-kilové prasátko si někteří pamatují ještě jako malé selátko, tak myslím si, že byli překvapení a velice jako koukali.
1: Jaký máte jiný program, když zrovna nejste tady?
2: Tak my jsme zaměřeni především na fotbal, protože to máme hlavně fotbalisty tam od nás, ale samozřejmě není to o tom, že celý den běháme po hřišti s balónem, ale máme tak nějak ty návštěvy po okolí. Zítra jdeme třeba do Litovle na inline camp. Začínali jsme v Sobáčově, kde si děti zkoušeli volejbal na písku, podívali se kolem rybníka, jak to jde pro změnu rybářům, takže tak nějak to střídáme.
1: Máte tu kluky, holky různého stáří?
2: Ano, máme to zhruba tady od 6 let do 14.
1: Kdyby se chtěl někdo přidat, myslím, že to je 5. nebo 6. ročník?
2: 5. ročník vlastně.
1: Teď. Kdyby se chtěl někdo přidat na ten 6., tak může se přihlásit, nebo už máte plno teď?
2: No většinou už je to plný, tak nějak z těch minulých let, a je to fakt především pro ty naše fotbalisty, mladičáky dělaný, no.
1: Tak hezkou zábavu, já se zeptám ještě tady dětí, co vás nejvíc zaujalo tady v téhleté lokalitě, tady v téhleté oboře, jaké zvířátko?
3: Asi prase.
1: Tebe?
3: Ty mívaly.
1: Mívaly pohladila sis?
3: Jo.
1: A tebe?
3: Prase.
1: A tebe?
4: Taky prase.
1: A proč?
4: Protože je divoké a dobré.
1: Je divoké, běhá tu jak utržené ze řetězu, když ho vypustíme. Já se zeptám tady ještě Ondričika, kdyby člověk chtěl tohleto zažít na vlastní kůži, vidět na vlastní oči tady tuhletu vaši oboru, tak má možnost?
0: No samozřejmě má, ale je to na domluvě, protože my jsme takový malý tým a máme opravdu hrozně moc práce. Teďka v zachraňování je fůra mláďat, který zrovna vylítávají, jo, takže potřebují pomoc. A máme de facto na starosti Severomoravský kraj a Olomoucký kraj, takže je to hodně. A když nám někdo zavolá, tak se to dá domluvit, že vždycky jedna služba funguje, no a někdo z nás se může věnovat i těm lidem.
1: A co dělat a co nedělat pro záchranu zvířat? Já od vás znám takové bizarní situace, jako že jste zachraňovali i krokodýla tady u nás v naší přírodě. Teď jste přivezl třeba holuby, po kterých lidé stříleli diabolkami.
0: Holuby jsou problém, ale řada z nich jsou hřivnáči a v Olomouci konkrétně tam těch případů je šíleně moc a pár odstřelovačů tam je. Je to fakt nebezpečný, protože ty vzduchovky jsou dneska silný a to, že trefí toho ptáka, neznamená, že ten brok tam uvízne. Za prvé je to týrání, to se nesmí, a za druhé může ohrozit někoho na druhé straně. No ale takže to zachraňování tam, nebo konkrétně okolo Olomouce, je teda v plném proudu stále. Jsou tam skvělí lidi, zavolají, když vidí problém, někteří i přijedou. No a když ne, tak jedeme, ale stíháme to po kraji, takže pohodě.
1: A vás člověk taky může třeba s těmi dravými ptáky potkat někde v terénu, tak kdyby si s vámi chtěl někdo popovídat, třeba si i pohladit sovu?
0: Ano, věnujeme se i sokolnictví, jsme v klubu sokolníků, takže máme ukázky dravců a sov, i letové ukázky. A kdyby to chtěl někdo vidět, býváme Hrad Sovinec, anebo na plakátech, většinou ty akce jsou jako mediálně známý, takže určitě i tak se na vás budeme těšit někde.
1: Samozřejmě na stránkách Českého rozhlasu Olomouc, no a kdybyste chtěli vědět, co to tady hučí, tak už teď tady se prohání kombajny po poli a probíhá sklizeň. Od Hradečné, od Pateřína, od Bílé Lhoty, Aleš Spurný, Český rozhlas.
5: Ještě doplním, že fotky z reportáže v Pateříně můžete vidět na webu olomouc.rozhlas.cz v rubrice Regionální stopař a také na našem Facebooku.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
5: A zůstaňte s námi i dál. Za chvíli prozradíme, v kterém rybníce se naučil plavat malíř Josef Mánes a proč si tam dnes nezaplavete.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: A míříme do zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem. Správcům areálu se nedaří kvůli suchu napustit zrevitalizovaný velký rybník. Nedostatek vody ohrožuje zahájení provozu nového přístaviště a půjčovny loděk. Podrobnosti předáváme právě teď.
2: Páčilo se nám, pozrali jsme si prehliadku.
3: A víte třeba, s jakou osobností je to tady spjato? Když jste byli na zámku, tak to určitě...
2: Josef Mánese, samozřejmě.
3: Už letos to mělo být, zatím je málo vody. Na veslicích, které jsou repliky z té doby Silva Taruku, a po kterých se třeba plavil i Josef Mánes, tak se budete taky moc projet.
2: No a se tu ocitněme, tak možno ano, uvidíme. To je daleko ještě.
4: Jarmila, mluvčí slovenské výpravy, řekla téměř prorocká slova, uznává Kastelán zámku Martin Váňa. Na pouštění se vlastně zastavilo.
5: Jde to pomalu, samozřejmě z důvodu tady těch suchých horkých dnů, naopak dochází ještě k většímu výparu než vůbec k přítoku. Ten český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů. Nicméně vzhledem k velikosti toho rybníka, tak zdaleka celý není pod vodou.
4: Jestli Kastelán zprovozní nové přístaviště ještě v létě nebo až na podzim, závisí na počasí. Podle něj by to chtělo alespoň jeden opravdu deštivý týden. Dřevěné veslice jsou už na cestě z Německa a vyrobit je nebylo vůbec snadné.
5: Byl to velký problém, dokonce bych to snad nazval i martýriem, protože se nám vůbec v České republice nepodařilo sehnat výrobce dřevěných veslic nebo pramic, loděk, které by se daly půjčovat veřejnosti.
4: Loďky mají být podobné těm, které v zámeckém areálu fungovaly v době šlechtických majitelů Silva Taruka. Jejich častým hostem v Čechách pod Kosířem byl slavný malíř Josef Mánes a ten se právě v tomto rybníce snad naučil i plavat.
5: To je pravda, existuje dopis Josefa Mánesa jeho přátelům do Prahy, kde se jim chlubí, že se zde v našem velkém zámeckém rybníku naučil plavat.
4: Obnova dvou zámeckých rybníků začala před 2 lety, stála necelých 33 milionů korun. Zámecký park na ploše 21,5 hektaru patří mezi nejcennější romantické krajinářské zahrady v České republice. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Žabka, která vypadá trochu jako dalmatin, i takového živočicha mají v zoo na Svatém Kopečku. Představíme ho za chvíli.

0: Páté studiové album s názvem A Day at the Races vydali Queen v roce 1976 jako mladšího brášku veleúspěšné Noci v opeře. Single Somebody to Love zářil, hitparády se zatřásly, kritika nicméně vyšla tak na půl. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc z Queeny.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
1: Malá žabka z Madagaskaru, flekatá jak dalmatin, i velká kobylka, kterou ale skoro není vidět. Tyto obyvatelé olomoucké zoo si teď představíme v našem prázdninovém seriálu se zoologem Janem Kernerem.
2: Je to žabka, která se vyskytuje pouze na Madagaskaru. Je velká zhruba tak 3 cm dospělec. A zajímavá je tím, že dokáže měnit barvy. Tady na téhle vidíte, že je flekatá jak takový dalmatín, ale kdyby jsme s ní začali manipulovat, nebo třeba v noci, ona může být tak hnědě nebo světle zbarvená, jak tam ta na tom listu. V teráriu jim roste bromélie a oni velice rádi využívají ty úžlabiny těch bromélií ke svýmu odpočinku, jsou teda noční. A kdybyste sem přišli v noci, tak uslyšíte jejich výrazný kvákání. A v nádrží v teráriu s nimi sdílí prostor ve vodě i živorodky Endlerovi. Lidi doma často chovají paví očka třeba, a tady ta živorodka Endlerova je jejich příbuzná, ale není rozhodně bez zajímavostí, že v přírodě se jedná o kriticky ohrožený druh, který je na vyhynutí.
3: Těch žabek tady máte poměrně hodně.
2: My občas ty žabky protřídíme a občas některá zoologická zahrada projeví zájem o ně, takže jim třeba 10 nebo 20 odsypem.
3: Ty barvy jsou tedy opravdu nádherné a je tady žabka, která vypadá jako taková hrudka slizu.
2: Na první pohled tak můžou působit, protože oni den tráví v takové hrudkovité poloze, ale jakmile se tady zhasne ty terária, tak oni ožijí a lozí po celém teráriu, lozí aj po skle, mají takové přísavky, díky kterým se drží.
3: My jsme ve východu ze zoologické zahrady v té nově zbudované části a toto není samozřejmě jediné akvárium, které tady je.
2: Je tady dohromady 10 terárií a můžu prozradit, že do budoucna ještě hodláme nějaká další přidat, takže se mají návštěvníci na co těšit. Můžeme jít napříč takhle celou místností a dorazíme k teráriu, kde je jeden z největších druhů bezobratlých, který žije na této planetě. A je to kobylka, která nemá český název, takže použiju latinu, jmenuje se Silicvofera grandis.
3: To je opravdu kobyla.
2: Přesně takhle to nazývají často návštěvníci, kteří stojí před tím teráriem, hledají kobylku velikosti tady téhle, což je nymfa.
3: Takové 2 cm, no to jsem možná přehnala.
2: Ale potom uvidí velice maskovaného dospělce, který imituje právě listy a má 10 cm na délku, přičemž samci jsou menší než samice.
3: Já se hned dívám, kde to žije, kde si mám dávat pozor.
2: Žije to na Nové Gvineji, v tropických pralesech, obývají korunové patro pralesa. Ona je proti světlu, ta samička.
3: Je taková průsvitná.
2: Krásně je vidět taková žilnatina, což opravdu ty křídla těch kobylek imitují strukturu listů. Je to v podstatě stejné jak ten ostružiník, kterým my je krmíme, jsou tím pádem bíložravé, i když kusadla mají tak masivní, že kousnutí od nich velice bolí. Tady ještě, když se podíváte na přední pár končetin téhle kobylky, tak tady uvidíte takový ovál na
3: pod kolenem.
2: Končetine. Říkejme tomu pod kolenem, ano. A to je vlastně smyslový orgán, tím ta kobylka slyší. To je sluchové ústrojí na noze.
3: Ze Svatého Kopečka Dita Vojnarová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A co zítra? V Olomouci startuje mistrovství Evropy dětí a juniorů v drezuře koní. My budeme na místě a také připomeneme 80 let od definitivního vysídlení původního německého obyvatelstva z českých zemí. Nahlédneme do šumperského archivu. Poslouchejte také zítra Český rozhlas Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Český rozhlas Olomouc zve už k novým zprávám v 18 hodin. Pak vás čekají dechovky na přání, pošlete písničku svým milým a pak cymbal a husle s Honzou Žurkem a Zora Ješková přeje dobrý podvečer.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Několik ulic Šumperku uzavře večer průvod účastníků hasičského mistrovství. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou. V České Vsi na Jesenicku začala rekonstrukce povodní zasažené školní tělocvičny. Zítra má být oblačnost s dešti a teplotami do 26 stupňů. Dobrý podvečer vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Ulicemi Šumperku dnes večer projdou v průvodu účastníci mistrovství světa mladých hasičů. Akce si vyžádá dočasné uzavírky, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Z důvodu konání slavnostního průvodu mladých hasičů je na dnešek naplánovaná úplná uzavírka ulic Langrova a generála Svobody, dále hlavní třídy a ulice Fialova. A to přibližně od 7 do 9 hodin večer. Provoz budou na místě řídit pořadatelé a příslušníci městské policie.
3: Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů. To je o 15 haléřů více než dnes. Cena za litr benzínu zůstane zítra skoro stejná. Zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů. Stát budou ceny určovat už jen do konce tohoto týdne. Včera o tom rozhodla vláda. Tělocvičně základní školy v České Vsi na Jesenicku pracují dělníci. Opravují ji po předloňských povodních. Investice si vyžádá zhruba 10 milionů korun. Pokračuje nezávislý starosta Petr Mudra.
5: Bude nová celá podlaha, včetně palubovky, budou nové omítky stěny, venkovní oprava venkovního zateplení, bude tam nová vzduchotechnika, nářadovna a vlastně celé kompletní vybavení tělocvičně jako takové. A stát by to mělo kolem 10 milionů korun. Odhadujeme, že zhruba za nějakých 6 měsíců by tělocvična mohla být hotová.
3: Hasiči šestým dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá. Při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru.
2: Sport.
3: Basketbalistka Eliška Hamzová si v zámořské WNBA vytvořila 8 body nový osobní rekord. Česká reprezentační rozehrávačka díky tomu pomohla Minnesotě k domácí výhře 104-100 nad Phoenixem.
2: Počasí.
3: Zítra očekáváme hodně oblačnosti, na většině území déšť, místy i silné bouřky, k večeru ubývání srážek, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17 a povane slabý, proměnlivý během dne mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na silnici číslo 446 u Šumvaldu na Olomoucku pobíhá po vozovce pes. Na místo jede policie, projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Musím se přiznat, že mě trochu bolí za krkem, a to proto, že se pořád dívám doleva, do okna, jestli už v Olomouci prší anebo ne, protože ten déšť opravdu vyhlížíme už mnoho a mnoho dnů. Každopádně, ať už je u vás bez deště nebo s deštěm, ať se vám dobře poslouchá podvečerní vysílání Českého rozhlasu Olomouc, kdy právě v následujících minutách budeme hrát pro radost. Můžete nechat zahrát sami sobě, ale můžete to ještě povýšit a potěšit písničkou někoho z vašeho okolí. Připomínám, že máme 14. července, máme úterý, svátek slaví Karolíny. Přejeme všechno nejlepší, ale určitě se mezi vámi najdou i tací, kteří si dnes připomínají jiné výročí. Tak neváhejte a ozvěte se do Českého rozhlasu Olomouc. Můžete třeba už teď začít psát na číslo 723 70 33 51. Dobrý poslech a dobrou zábavu přeje od mikrofonu Dita Vojnarová.

0: Pro úvodní písničku jsme sáhli do domácích zdrojů, tedy do zdrojů Olomouckého kraje. Poslouchali jste Loštickou veselku a písničku Mamko, nedávej mě. No, vy mnozí znáte telefon do vysílacího studia Českého rozhlasu Olomouc. Ten je teď nezbytný, pokud chcete někoho pozdravit. Tak si pište nebo pamatujte 221 555 444. A právě toto číslo velmi dobře zná paní Marie z Kroměříže, kterou teď srdečně zdravím. Dobrý den.
1: Krásný den, přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu s přáním stálého zdraví Janičce a Jiřímu do Roštění, Jiřímu do Litovle, Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Uničova, přeji brzké uzdravení, Zdeničce do Prostějova a Mirkovi do Kroměříže. Vám, paní Dito, moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: Beru vás za slovo, mějte se pěkně a hodně deště, pokud ho potřebujete. Naschledanou.
1: Ano, potřebujem, neprší.
0: Kdo
1: ano,
0: ne? Naschledanou. Písnička se jmenuje Nejhezčí tango, ale já se podívám ještě do naší písemné SMS-kové pošty a tam jsem našla toto. Zdravím do redakce, prosím, zahrejte pěknou písničku do Zborova pro Karolínku k dnešnímu svátku. Hodně zdraví, štěstí, hezké prázdniny u babičky a dědy přejí maminka s tátou. A písnička je také pro babičku a dědu Pospíšilovi ze Zborova.

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: A v rámci toho podvečera hrajeme samozřejmě pro radost, pro vás, posluchače Českého rozhlasu Olomouc, kteří voláte na linku 221 555 444. Do široké Nivy zdravíme pana Mirka. Dobrý den.
2: Dobrý den. Chtěl by nechat krásnou písničku Karolince Barčukové k jejímu svátečku. Ať má zdravíčko, štěstíčko i přejeme všichni, její mamka, Janička, Milánek, Jareček, babička, Miluška, no všichni tady v široké Nivě.
1: A i v Olomouci, tedy minimálně v Českém rozhlase, my se k tomu přidáváme, doufám, že můžeme.
2: Ano, jasný, můžete.
1: Jo, tak moc pozdravujte, pořádně to oslavte a mějte se krásně. Naschledanou.
2: Taky, naschledanou, děkuji.
1: My také děkujeme, Beskyde, Beskyde, můžete si notovat při poslechu Českého rozhlasu Olomouc a ještě zpráva, která dorazila do písemné pošty, vážené rádio Olomouc, tedy Český rozhlase Olomouc, zahrejte k narozeninám paní Gabině Chabičovské z Pňovic. Všechno nejlepší přejí Beatka a babička. Bezky.

0: Tak to hraje jen a jen pro vás, posluchače Český rozhlas Olomouc. Nebudeme otálet, protože další písnička už je na svém místě. Myslím si, že si taky zanotujete. Každopádně ji vybral pan Tonda z Bedihoště. Zdravíme vás.
1: Pozdravuji všechny věrné posluchače. I pracovníky Moravského rozhlasu Olomouc. Vybranou písničku posílám všem těm, jimž nikdo, stejně jako mě, vůbec nikdo nezahraje. Posílám přání všeho dobrého, to nejlepší zdraví, nezbytné štěstí a alespoň o trochu zlepšení naší nálady. Tolik od nemocného vdovce Tonzy z Bedihoště, rodáka z Horky. Paní moderátorko, se skutečně skvělá. Moravském rozhlasu Olomouc vřele děkuji a dáli Bůh, na někdy příště nashledanou. Děkuji.
0: Budu se na to moc těšit. Myslíme na vás, pane Tondo, a ta písnička je opravdu pro vás. Věřím, že vy si zpívat budete, protože vy jste přesně věděl, co od Českého rozhlasu Olomouc chcete. Takže na tu svatou Kateřinu.

0: Dokázala vycvičit psy na vyhledávání živých i mrtvých lidí v terénu, v sutinách i ve vodě. Dnes je kynoložka Klára Hlubocká jedinou psovodkou v Česku, která se služebními psy umí vyhledat otrávená a uhynulá zvířata. Klára Hlubocká i její psí pomocníci, záchranáři, budou hosty prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte hosta ve studiu ve středu v 10 dopoledne.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Klidně zlatou lásku můžeme oslavit dnes večer 14. července, protože hrajeme pro radost a určitě bychom potěšili rádi i nějaký pár. No, uvidíme, co má na srdci další posluchač, který se k nám dovolal na linku 221 555 444. Vím, že se jmenuje Jiří a že je z Litovle. Dobrý podvečer.
5: Já vás srdečně zdravím, paní Dituško. Jsem nesmírně rád, že vás zase po strašně dlouhé době mohu slyšet. Zdravím vás, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a všem vám přeji krásné prožití úterního podvečera, prožitého ve zdraví, ve štěstí, v lásce a ve spokojenosti.
4: Děkuji.
5: Tento hudební pozdrav a trošičku deště vám tam posílám do Olomouce, do Kroměříže a všem tam, které budu jmenovat. Tady nám trošku začalo pršet, zatáhlo se, ale jemně jenom. Tento hudební pozdrav posílám manželům Jiří a Janě do Roštění, Lidušce do Olomouce, Marušce do Kroměříže, Milace do Přáslavic, děvčatům do Prostějova z Denice s Maruškou a Láďovi do Tovačova. Všem přátelé vám, jak jsem uvedl, přeji krásný podvečer, prožijte ve zdraví, ve štěstí a v lásce. Mějte se hezky, dávejte na sebe pozor, buďte opatrní a hlavně buďte šťastní, veselí a zdraví. Paní Dituško, vám moc krát děkuju a přání a písnička i pro vás. Mějte se krásně, příjemnou službu. A zase se někdy budu těšit na slyšenou. Bylo mi potěšením.
4: Děkuji mně také. Opatrujte se, pane Jiří. Moc pozdravujeme do Litovle a přidáváme odvápené, až po jeseník krásně popršelo. Nechávám všem zahrát i do Českého rozhlasu Olomouc pro hezký večer. Přeje posluchačka. Moc děkujeme. Rajčata, která mám na zahradě, už se začínají radovat, tak doufám, že na ně dojde. Dobrý podvečer, paní Dituško, pro pěkný podvečer s písničkou přeji všem milým Jindřišce z Chropině, Vladičkovi z Tovačova, Františkovi od Brna, Břeťovi Pískovi, Věrušce Halouskové s Adámkem, Jendovi ze Štětovic i vám, Dituško, děkuje, Lída z Olomouce. Veliké díky a tady je Moravo Moravěnko.

0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: A vy to děláte a my moc děkujeme. Jsme rádi, že vás můžeme

0: hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky, hlavně zdraví při poslechu. A říkám, udělejte krásné reportáže teďkom přes prázdniny, ať máte co vysílat a bude nás to moc těšit na to dopolední vysílání.
1: Snažíme
0: moc se těšíme zase. Jo?
1: Naschledanou. Děkujeme, pane Ivane, děkujeme i za to, že jste dlouhá léta věrným posluchačem Českého rozhlasu Olomouc. Chtěla bych zvolat jako obchodník s deštěm ze slavné divadelní hry. Je to tady, máme ho tady v Olomouci, takže úsměv na tváři se rozšiřuje, myslím, mnoha z vás, protože je to veliká úleva. Nicméně, komu budeme ještě hrát? Úsměv, který vždy potěší, a písničku posílám panu Toničkovi do Bedihoště. Jana z Malína. A ještě jedno přání. Zahrajte hezkou písničku Aničce do Bludova a Marci do Žulové. Příjemný večer přeje Marie z Bludova.

0: Tak se přiznám, běžela jsem k oknu, otevřela jsem, aby jsem se na ten déšť podívala, aby jsem se nadechla a radovala se. Mluvíme o tom v podstatě celý podvečer, ale nebudu zdržovat, abychom odehráli co nejvíce písniček pro radost. Teď konkrétně tu, kterou si vybíral pan Laďa Stovačova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, děkuju vám, že jste mě vzala, děkuju vám, že jste vybrala písničku. Ještě jednou z vás zdravím celý český rozhlas Olomouc, český posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat Zdenice Dolničova, paní Marušce do Přerova, paní Marušce do Kroměříža, panu Jiřímu do Litovle, panu Romanovi a Jindřišce do Staré Vsi. A teď hlavně, má sestra už není v Kroměříži, v tým Chropiní už je na Eldemce, malé Valí v Kroměřížu, tak tam bude do té doby nesivěřní ústav.
0: A jí posíláme písničku také, i na ní samozřejmě myslíte. Mějte se krásně, hodně zdraví, pane Laďo, hodně sil a děkujeme, že zůstáváte v rodině Českého rozhlasu Olomouc. Prosím o zahrání pěkné písničky pro radost a k narozeninám s přáním pevného zdraví, štěstí a dobrou náladu pro Zdeňku Smrčkovou z Pískova. Moc jí zdraví a písničku posílá sousedka. Zdravíme Český rozhlas Olomouc, prosím zahrajte pro radost a pohodu babičce Božence Šimečkové, také pro sebe, Maruška. Dobrý večer přeji všem a děkuji vám za ty pěkné písničky. Je to pohlazení na duši, když se přijde napracovaný ze zahrádky. Posílá a píše já.

0: Které podmanivé táhlice a strhující taneční cifry ukrývá jeden z nejrázovitějších folklorních regionů? A jaké legendární hudce a zpěváky spod Velké Javořiny si v našem vysílání společně připomeneme? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na nezapomenutelnou cestu na jihovýchod Moravy. Naším tématem budou slavnosti na Horňácku. V úterý po 19. hodině na Českém rozhlase Olomouc se těší Honza Žůrek.
1: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Tak nádherně pestré a rozmanité je vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zveme vás do zoo, nikoli v tuto chvíli. Teď rozesíláme písničky, které jdou od srdce k srdci. A poslechneme si, co právě na tom svém má paní Jana Zroštění. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Srdečně vás zdravím, paní Dituško, a všechny vás do Českého rozhlasu Olomouc. A všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A písničku posíláme pro pěkný podvečer vám, paní Dituško.
3: Děkuji.
4: Za výběr aj písničky. Panu Jiřímu Dolitovle tomu děkujeme za písničku. A pane Jiří, trochu se nám šetřete. Jiřímu do Kunštátu posíláme krásný pozdrav a hodně sil. Františkovi od Brna tomu přejeme brzké uzdravení. Tondovi do Bezihošti, když mu nikdo nezahraje, tak mu taky posíláme písničku. A svému manželovi Jiřímu a všem posluchačům, ať vám všem tato písnička udělá radost, pohladí na duši a na srdíčku. Moc krát vám děkuji, paní Dituško, a někdy zase naschledanou.
3: Naschledanou, hezký večer do domovů, penzionu v Jesenci, Ludmírovu, Luké, Bohuslavicích, náměšti Nahané, Lošticích, Litovli, Července, tak tam posíláme písničku všem sestřičkám, pečovatelům a ostatnímu personálu. Spřáníme pevného zdraví, rodinné lásky, porozumění a naděje, podepsány Hela z děvčaty.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Tak to bychom, myslím, všichni podepsali. Posloucháte písničky, které rozhodně nestárnou a můžeme je i dnes 14. července posílat dál a dál. Pan Olda z Nemile se k nám dovolal do Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, paní Gitušku, děkuji za vybrání písničky a zdravím druhou bravice rodinu Gotwaldovou, Lidušku, ať se uzdraví. Dále Lidušku Sidlou, taktéž druhou bravice, do Zábřa Emilku Horákovou a do Velkých Losin Boženku Petrželovou a do Kosova bráchu a celou jeho rodinu. Děkuju, nashledanou.
1: Nashledanou, my taky děkujeme a přidáváme to, co jste napsali na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Prosím o písničku pro potěšení Marunce Na chaloupku na Mírov. Písničku Ze srdce posílá Jarka. Zahrajte Jarce a Jardovi do Petrova a Ireně, Pavlovi, Tomášovi, Peškovi do Šternberka na psychiatrii od Čmeláka. Písničku posílám pro příjemné odpoledne Lídě do Uničova, píše Hanka a holky z Úsova.

0: Tady vraného koníčka nemáme, tady může řechtat maximálně Dita Vojnarová, ale já to budu rovnou překládat do lidské řeči, abychom si všichni rozuměli. Stříbrňanka už je připravená, kdo ze srdce dává, a toto bylo přání paní Ludmily nově z Doubravice. Dobrý večer.
1: Krásný večer, ještě jednou vám přeji krásný podvečer, paní Dituško, do Českého rozhlasu Olomouc. Ráda, že jsme se slyšeli po dlouhé době, a dnes bych chtěla poslat písničku s velkým poděkováním panu Oldovi Crhákovi z Nemilé. Oldo, měl u mě velký minus, ale už si to dnes napravil. Tak víš za co. Děkuju a těším se, ať se ukážeš Doubravici a dáš vědět. A taky ji posílám manželům Gottwaldovi z Doubravice, Lidušce a Jendovi a celé jejich rodině. A také ještě paní Jarušce z Krnova, paní Janice s panem manželem Jiřím Broštění a panu Jiříčkovi z Kunštátu. Přeji hodně síly, Jiříčku. Písnička Cigánka už byla, ale bude příště. Tak, měj se krásně, hodně zdravíčka. A taky ještě panu Antonínovi z Bedihoště pro dobrou náladu, když je smutný, je vdovec, já už jsem dvakrát doma a život jde dál. Musíme bojovat, že paní Dítko?
0: Říkáte to tak vy, já to jenom podepíšu. Ta životní zkušenost v tom je. Vy taky. Děkujeme za zavolání. Naschledanou, paní Ludmilo.
1: Naschledanou. Mějte se, děkuju.
0: A já ještě přečtu, co tady mám napsáno. Písničku posílám rodině, přátelům a známým, přeji zdraví a pohodu, Zdeňka Smrčková. Posílám písničku paní Jindřišce z Chropině na Lendenku do Kroměříže, přeji hodně zdraví. Písnička je také pro bratra Vláďu Stovačova, Marie z Pečovateláku z Přerova.

0: Přítel je vzácný dar, přátelé máte určitě i ve skupině posluchačů Českého rozhlasu Olomouc. Do 19. hodiny už nezbývá moc času, ale určitě ještě stihneme někoho z vás potěšit. Paní Anička z Bludova nám teď řekne, komu budeme hrát. Dobrý den.
1: Děkuju, dobrý den. Spěcháme, čas nás kvapí. Tak zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory, zvláště tu dnešní Ditušku a milovníky dechovky. Je krásné, když si na vás někdo vzpomene a nechá zahrát pěknou písničku. Písničku posílám Marušce a Frantovi Skálovi do Hrabové, Marušce do Bludova, paní Marci do Žilové, Jiřince do Sudkova, Marušce do Kolšova, Tuláčkovi od Brna, panu Ivanovi od Opavy, manželům do Malé Morávky za krásné písničky, díky, a manželům Blížňákovým do Rapotina a všem Bludovákům děkuju, přeji hodně zdraví.
0: No a posílat lidové písničky budeme samozřejmě zase zítra ve stejném čase. Za chvíli už zprávy.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V části Mohelnice lidé můžou využívat nové koše na tříděný odpad. Zemědělcům z Hané pomáhají v boji proti škůdcům letadla Čmelák. V centru Prostějova dnes bude kinoprojekce Pod širým nebem. Zítra má být oblačno s dešti a teplotami do 26 stupňů. Dobrý večer vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Ve vybraných ulicích Mohelnice na Šumpersku jsou nové koše na tříděný odpad. Lidé je mají k dispozici například na náměstí kosmonautů a u základních škol. Pokud se osvědčí, vedení města zváží jejich rozšíření do dalších lokalit. Vyplývá to z informací na sociálních sítích radnice. Ve věku 78 let v pondělí zesnul Lubomír Fischer, člen trenérského triumvirátu, který přivedl v roce 1994 hokejisty HC Olomouc k extraligovému vítězství. Svou hráčskou kariéru začínal v rodném Brně, po vojně přešel do Olomouce, kde hrál až do roku 1978. Od 80. let působil jako asistent u A týmu Mori a jako takový oslavil i zisk jediného titulu Hanáků. Piloti letadel Čmelák schazují v těchto dnech na Olomoucku a Prostějovsku na pole s kukuřicí vajíčka drobných vosiček. Ty jsou přirozeným nepřítelem škůdce zavíječe kukuřičného. Pokračuje Michal Skůlník z litovelské společnosti MJM Agro.
2: Tato dravá vosička patří do skupiny parazitoidů, to znamená, ona klade své jedince do vajíček toho té můry, toho zavíječe kukuřičného a tím v podstatě eliminujeme množství těch potenciálních jedinců, kteří by se v té kukuřici líhli a způsobovali následné škody.
0: Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Prostějově dnes bude letní kinoprojekce. Na programu je ve 20 hodin promítání české komedie Pět švestek. Pro návštěvníky je připraveno přibližně 170 židlí a 60 laviček. Vstup na projekci je zdarma. Vyplývá to z informací na webu kina Metro 70. Sport. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml. Z Pražany podepsal 4letou smlouvu. Poslední 4 sezóny strávil v zámořské NHL. V české lize hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice. 26letý Bliml říká, proč se rozhodl právě pro Spartu.
3: Ta nejlepší vize, co se mi vlastně nejvíc líbilo a ta role nějak, prostě jsme se o tom předběžně bavili a jak už jsem působil v extralize, tak se spousta klukama znám. Chci týmu pomoct hodně v ofenzivě a prodat ty zkušenosti, které jsem nazbíral za ty poslední 4 roky v zámoří. Počasí.
0: Zítra očekáváme hodně oblačnosti, na většině území déšť, místy i silné bouřky. K večeru ubývání srážek. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. A povane slabý, proměnlivý, během dne mírný, severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 na 14. kilometru ve směru na Olomouc leží na silnici velký kus plastu. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pokračuje úterní večerní vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Které podmanivé táhlice a strhující taneční cifry ukrývá jeden z nejrázovitějších folklorních regionů a jaké legendární hudce a zpěváky spod Velké Javořiny si v našem vysílání společně připomeneme? Počkejte pár minut a dozvíte se, uslyšíte. Před námi je další vydání cyklu Cymbál a husle.

0: kresle.
1: Krásný letní večer, vážení a milí posluchači Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu vás srdečně vítá Honza Žůrek u dalšího vydání pořadu Cimbál a husle. Náš dnešní díl bude vonět jihovýchodní Moravou. Zamíříme totiž na horňácké slavnosti, které můžete navštívit právě tento víkend ve Velké nad Veličkou. Jedná se už o jejich 61. ročník a jde o tu vůbec největší a nejnavštěvovanější přehlídku své bytného horňáckého folkloru. Na úplný úvod horňácká cymbálová muzika Martina Hrbáče hraje čistě instrumentální Ňorkův verbuňk.

Na horňáckých slavnostech se pochopitelně slaví i mnohá výročí. Letos si například připomínáme 30 let od založení oblíbeného sborečku žen z Lipova. Výjimečné básnické a hudební bohatství tohoto rázovitého kraje se v jejich hlasech nádherně zrcadlí a dokáže vždycky vyvolat opravdu hluboký dojem. Poslechněte si, jak si ženy z Lipova při práci zpívají písničku Ráda všecko robím.

A teď už zpátky k folklorním legendám. Horňácká cymbálová muzika Martina Hrbáče letos slaví neuvěřitelné 60. výročí svého působení. Sám primáš Martin Hrbáč, který se narodil v lednu 1939 v Hrubé Vrbce, je právem považován za hudební legendu. Znovu nám zahraje tedy jeho muzika a uslyšíme i zpěv samotného majstra v písni Kebyste to, mamko moja, věděli.

Letošní horňácké slavnosti potrvají až do neděle 19. července a jejich neopakovatelnou atmosféru si určitě nejlépe vychutnáte přímo na místě. Nemnozí z nás tam často přenocovali a přímo v amfiteátru. Možná jsme ani netušili, že už nocujeme, jenže usnout s horňáckou melodií pod víčky je tak snadné. Ostatně o tom nás hned teď přesvědčí Veronika Malatincová, kterou v ukolébavce Halaj doprovodí na cymbal Petr Pavlinec.

Horňácký folklor to je i obdivuhodný vkus, podmanivá krása krojů a samozřejmě neskrotná energie zborového zpěvu. Společně nám to teď předvedou ženský sbor z Hrubé Vrbky, horňácký mužský sbor Chotár a mužský sbor z Hrubé Vrbky. O hudební doprovod v oblíbené a známé písničce Lůčka zelená nepokosená se s vervou postará horňácká cymbálová muzika Kubíci.

Emoční hloubka horňáckých balad a táhlic patří k těm vůbec nejsilnějším zážitkům. Na slavnostech se ale také hojně vzpomíná. Letos budou účinkující intenzivně a po právu připomínat sté výročí narození Vaška Mlýnka z Kuželova, krále lidových vypravěčů. Bude mu patřit nejeden festivalový program a veselá vzpomínka. K nám ale naopak stesknou notou, keby sem umřela v pátek odpoledne, přichází Anna Šajdlerová a horňácká cymbalová muzika Petra Mičky.

Náš dnešní vymezený čas se bohužel naplnil. Věřím, že vás hudební pozvánka na Horňácko potěšila a snad i nalákala. Za všechny pořadatele vás srdečně zvu na víkend plný tradic a děkuji za vaši dnešní přízeň. U dalšího dílu pořadu Cimbál a husle se s vámi naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět těší Honza Žůrek. A na rozchodnou nám společně zaspívá Horňácký mužský sbor Chotár a mužský sbor z Hrubé Vrbky. Téměř hymnickou Chvála Bohu, že jsem se narodil. Krásný večer a ani vy nezapomeňte chválit svůj život.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačeráte šukar šuniben. Společně se ohlédneme za jednou z kapitol československých dějin, která výrazně zasáhla do života Romů. Připomeneme si zákon z roku 1927, o kterém si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně. A tématem také budou nenávistné komentáře na sociálních sítích. Zůstaňte s námi.

0: Stále posloucháte Oromava Keren a dospíval Jan Bendík. Přesně před 99 lety, 14. července 1927, schválila poslanecká sněmovna Národního shromáždění Československé republiky zákon o potulných cikánech. Přestože se měl podle svého znění vztahovat pouze na takzvané potulné cikány, v praxi byl uplatňován vůči většině Romů a Sintů. Stal se jedním z nástrojů jejich evidence, kontroly a diskriminace a platil až do roku 1950. Jak tento zákon ovlivnil život Romů a proč je důležité si tuto kapitolu našich dějin připomínat, o tom už si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně Miroslavem Zubajem.
1: Omezoval pohyb osob, tenhle ten zákon byl převzatý podle bavorských zákonů a z Francie, jo, takže nebyl první svého druhu, samozřejmě byl upraven podle tady představ politiků tady.
0: Potulní cikáni byli jako skupina vedeni v evidenci vedle nebezpečných zločinců a recidivistů. Kočování bylo povoleno pouze se speciálním úředním povolením, takzvaným kočovným listem. Zákon dále omezoval velikost kočující skupiny či zakazoval držení zbraní. Obecní úřady musely na svém území vymezit místo vhodné k táboření, ale mohly také žádat o udělení zákazu vstupu potulným cikánům do jejich obvodu.
1: Oni, Romové, nikdy neměli nějakou velkou volnost. I v Československu mohli cestovat, ale za určitých podmínek. Za určitých podmínek, já vám to ukážu, jestli můžu. Dostával vedoucí ten, kdo měl na starosti, většinou to byl nejstarší člověk nebo muž, tak dostal takzvaný kočovnický list.
0: Kočovnický list tedy vydávali místní úřady.
1: Do tohoto kočovnického listu místní úřady povolovali vstup na dané území. A ostatní členové tyhle ty skupiny od 14 let dostali takzvanou cikánskou legitimaci, kde je popis daného člověka i daktyloskopie. Proč to dělali? Protože policie chtěla vyšetřit všechny delikty, které by se popřípadě mohly stát a děli se. Ve skutečnosti se odhalilo asi možná jenom 20 deliktů, takže nějaký vliv na bezpečnost to nějak nemělo. Proč to ale udělali? Bylo to jednak z toho, že ta veřejnost chtěla, bylo to jenom, že to chtěli politici, jo, takhle podržím, ale chtěla to i veřejnost, jo, protože vznikly různé fámy o tom, že Romové jsou to nějaké tlupy, které se toulají tady celým Československem a zabíjí lidi, ale nikdy to nebylo prokázané, takže a i když byly tady nějaké tlupy, nikdy to nebylo prokázané, že to byly pouze Romové, takže tyhle ty fámy, které vznikly, byly otisknuty v denících, novinách, ale nikdy nebyly prokazatelné.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Kroka a kapela Connection. Organizace Romea ve spolupráci s pracovní skupinou pro bezpečnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny připravila informační materiál Desatero. Jak se cítit bezpečněji na sociálních sítích, když jako Rom nebo Romka v České republice čelím nenávisti? Informační publikace vznikla jako výstup spolupráce navazující na konferenci organizace Romea o bezpečnosti Romů na sociálních sítích a výsledcích výzkumu TAO. Více už se ptala Iveta Durdoňová Petra Bandy.
1: Já jsem byl teda součástí tady toho projektu TAO, Together Against Anti-Gypsism Online, společně proti anticiganismu online. Hledali jsme ty příspěvky na sociálních sítích napříč sociálními sítěmi a ty jsme nahlašovali jednotlivě. Těch případů bylo 500, těch příspěvků. Já sám jsem jich našel několik desítek, hledal jsem je hlavně třeba na TikToku nebo na dalších sociálních sítích. Většina těch příspěvků tak pořád jsou na těch platformách. Velké minimum tak bylo smazáno. Mám třeba dobrou zkušenost z YouTube, který smazalo jako písničku vygenerovanou umělou inteligencí rasistickou během pár minut, ji vlastně smazalo, ale většina těch příspěvků tak jsou pořád online a ta platforma s nima nic neudělala a nesmazala je.
2: Co proti tomu se dá dělat? Jak proti tomu bojovat?
1: Já si myslím, že je potřeba pořád jako vydržet a nahlašovat ty příspěvky, když to může být někdy frustrující. A věřím tomu, když je nahlásí prostě jeden člověk nebo je nahlásí třeba 50 lidí ten jeden příspěvek, že už se na to třeba ta platforma dívá jinak. Myslím si, že je potřeba taky trošku začít spolupracovat právě s těmi platformami a začít to napřímo vlastně řešit s nimi, protože asi se to tolik nehýbe, ta situace bohužel. A případně se s tím obrátit prostě na policii, na státní zastupitelství a opravdu řešit to a nenechat to jen tak. No.
2: S čím nejvíce jste se setkal na těch sociálních sítích, na těch platformách?
1: Já si myslím, že to je opravdu velký počet různých příspěvků. Hlavně v dnešní době, tak to jsou příspěvky tvořené umělou inteligencí právě, kdy buď to jsou nějaké jako animované videa, anebo úplně realistické videa, kdy sami ty lidi v komentářích nepoznali, jestli to je člověk, nebo je to umělá inteligence a ty postavy, například co oni tvoří, tak přesně tvoří ten stereotyp, který si můžeme vybavit a to si myslím, že je hodně škodlivé, to je třeba jeden ten typ. Pak to jsou obecně různý jako vtipy, humor, který se můžou tvářit, že jsou jako vtip, ale mají prostě znaky toho anticiganismu.
2: Když Romům na sociálních sítích například někdo vyhrožuje nebo se směšňuje a tím vlastně tu majoritní společnost popuzuje proti Romům, co má jako první udělat?
1: Určitě by se to měl vyfotit ten člověk, protože ten člověk to může smazat vlastně a nebudete mít žádný důkaz o tom, takže určitě si udělat screenshot, klidně to zveřejnit, nějak to okomentovat, poslat to do Romy, já si myslím, že těch cest je hodně. Když to bude mít nějaké znaky, prostě, že to porušuje zákon, určitě jít na policii, nebát se toho, hlavně něco udělat, nenechat to jen tak.
2: Pane Balogu, vy jste projektový manažer projektu TAO. Co ten projekt, kdybyste to měl přiblížit mladým, co to pro ně znamená?
3: Projekt TAO je mezinárodní projekt konzorcia, které se skládá ze 7 různých organizací. A cílem tady toho projektu bylo vlastně zmapovat sociální sítě, najít v nich nenávistné komentáře a následně se v dalších projektových obdobích připravovat na to, jak s tím dál pracovat.
2: Jak se vám daří spolupracovat s těma platformama, které to mohou smazat z těch sociálních sítí?
3: Já si osobně myslím, že ty platformy mají spoustu jakoby jiných věcí na práci, než úplně to moderovat, což je samozřejmě špatně a měli by to mazat ten nenávistný obsah, ale ve většině případů se tak neděje. 95% případů, které jsme nahlásili, smazáno nebylo. Já si myslím, že do budoucna právě jakoby ta spolupráce s těmi institucemi, nastavení nějakých přísnějších pravidel, komunikace s těmi platformami, komunikace s policií, komunikace se státním zastupitelstvím, změna zákona, to je vlastně jako strašně běh na dlouhou trať. Nemyslím si, že se to vyřeší jakoby za den, ale myslím si, že pokud budeme do budoucna mluvit s těmi platformami, takže se to může nějakým způsobem omezit.
0: Vysvětluje Štefan Balok z organizace Romea. A my jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Adegeves i Mar Savoro. Mangá Valačirat. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Výstraha před bouřkami stále trvá, zítra se mají přesunout na severovýchod republiky. Téměř každý druhý člověk bez práce v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Fotbalové mistrovství světa večer pozná prvního účastníka finále. A zítřejší počasí oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal večer na sociální sítě. I přesto například na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili více výjezdů jen středočeští hasiči. Večer a v noci na zítřek se bouřky postupně přesouvají na východ Čech a také na Moravu a do Slezska. Objevit se pak mohou i zítra ráno a dopoledne, upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
3: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
2: Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně téměř 23 tisíc. A přibližně 20 tisíc uchazečů o práci má úřad v kategorii mezi 30 a 50 lety.
4: Nejvíce nezaměstnaných nad 50 let je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě a jenom v těchto dvou okresech eviduje úřad práce i téměř 600 zájemců, kterým je 65 let a více. Ale shání těžko. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Žatec má novou vyhlášku, která reaguje na změny v zákoně o pyrotechnice. Vyhláška podle webu radnice na celém území města nově zakazuje používání zábavní pyrotechniky kategorií F2 až F4. Výjimkou budou veřejné kulturní, sportovní a společenské akce a také silvestrovské oslavy od 16 hodin 31. prosince do 2 hodin do rána na Nový rok.
5: Vyhláška mění také pravidla nočního klidu. Na Silvestra nebude v Žatci platit vůbec. Během dočasné pak začne v obou festivalových nocích až ve 3 hodiny ráno. Po zbytek roku zůstávají pravidla bez změny. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Francie dnes večer zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Dallasu rozehrají semifinále proti Španělům v 21 hodin. Vítěz se v nedělním finálovém utkání střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel se hraje zítra, začátek je opět v 21 hodin.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přeháňky a také bouřky a můžou být i silné, jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně místy přeháňky nebo bouřky ojediněle intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. Na severu republiky kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D6 směr Karlovy Vary Cheb za Sokolovem opatrně za sjezdem na Březovou. Na kilometru 138 je po havárii dodávky blokován pravý pruh, kolona se netvoří, ale vybočuje se v zatáčce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zelinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tedy školou povinné?
1: Jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy. Jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že my ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no, tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No, a vydechujete prací a psaním.
1: No, vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydech. Vydechnutí, to je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo? Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No. To vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jako že to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no.
0: Tím to splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně, vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby, bla, bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doležalová je stále naším hostem.
2: Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem tím, že to vzniklo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, to je taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás, jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě, čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagují na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně. Vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svýho bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku, ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce, a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala, a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje, jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jako by to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedné takové oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaký představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat, ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené, takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí, vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky, prostě my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem, a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně Ne, že bychom si tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověka to uklidně řekne si fajn, tak jako
1: není dobrý,
2: nejsem to sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
0: Alex a host. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče, Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypad pejsek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo, a připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá, když už to vidíte, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo, jsou různý styly komedie, někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo, prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo, který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo, takže tohle tam bylo pohlídaný, no a v kombinaci s tím, že ty scénáře jako by fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo, jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super, ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, 28 nebo něco.
1: No, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk, má jsem řekl každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně, jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. A takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce. A ne protože ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec, reaguje tak na svou dopravní nehodu. Policie prověřuje včerejší požár v Čelákovicích u Prahy jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra čekáme oblačno, na jihozápadě až polojasno. A hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování své včerejší dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal, že pokud ho vyšetřovatelé označí jako viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním vozidlem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
3: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyl na zem. A za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby byl v pořádku. Já jsem s ním dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh této nehody, jak ukázaly nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je dobře vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu. Opozice vyzývá Turka k rezignaci na všechny své politické funkce. Pro obecné ohrožení z nedbalosti vyšetřuje policie požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hla tam začala hořet včera brzy ráno. Plameny ji celou zničily, škoda je zhruba 80 milionů korun, říká středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.
4: Nyní budou zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru, a to zda vznikl vlivem technické závady, zničením uskladněného materiálu nebo nedbalostním jednáním. Čekáme také na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele hasičského záchranného sboru.
2: Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začínají opravy tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové zhruba do jednoho měsíce. Upřesní mluvčí agentury ochrany a přírody krajiny Karolína Šulová.
5: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech pozvolné ubývání oblačnosti a v této oblasti srážky už jen ojediněle. Nejnižší teploty v noci mezi 18 a 13 stupni. Zítra v severovýchodní polovině republiky hlavně ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně, místy přehánky nebo bouřky ojediněle také intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu Česka kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 27 Plzeň Most opatrně uplas. Za výjezdem z této obce sjelo osobní vozidlo mimo vozovku, v místě pokračují vyprošťovací práce. Je to nepřehledné za zatáčkou a musí se tam vybočovat. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Lásky není nikdy dost. Je hnacím motorem našich životů. Proto ji věnujeme následující hodinu.
7: Vybrali jsme vyprávění dvou lidí, kteří se zamilovali, když jim bylo 17 let. Jemu doslova přecházel zrak. Měl před sebou dvě na vlas stejné krásky.
6: Jedna z nich se vzdala i svého nápadníka, protože potkala prince svých snů.
7: Tento příběh s vámi dnes rozplete Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Otevíráme společně kroniku manželského života Jaroslavy a Václava Soukupových.
1: Letos oslaví 60 let od svatby. Svůj život prožili na Plzeňsku a právě tam za nimi do jejich panelového bytu posíláme našeho svatebního zpovědníka Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
4: Já třetí poschodí.
3: Dobře, děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Takže vy dva jste ten pár, který teď bude tu hodinu vyprávět a je připraven trošku vylíčit svůj příběh, tedy Václav a Jaroslava Soukupovi.
6: Ano, ano, to jsme my.
3: Jaroslavo, kytičku pro vás.
6: Já děkuju, ta je krásná, děkuju vám moc.
3: Pro pána mám, a může se rozdělit s manželkou, takovou srdcovou bomboniéru s čokoládou.
5: Pro mě se nemusel. Správná oslava má začínat nějakým přípitkem. Tak na zdraví a na všechno hezký.
3: Na vaše, na ten váš život.
6: No, to bych ráda.
3: Kvůli tomu jsme přijeli a příběh právě začne za malou chvíli.
1: Dříve, než se Václav zblížil se svou budoucí ženou Jaroslavou, poznal v dubnu roku 1960 na Šťáhlavské pouti na Plzeňsku její sestru Marii. Dvojče.
0: Marie i Jaroslava byla děvčata k pohledání. Stejné oblečení, stejný účes, stejná postava. Málo kdo je dokázal rozeznat.
1: Na zábavě Václav zapředl rozhovor a pak i vyzval k tanci 17letou Marii. Jaroslava měla na tancovačce jiného nápadníka, ale moc se mu nevěnovala. Pokukovala po Václavovi.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a když jsme měli odjet z domu, tak ten můj nápadník nás odvážel z těch Šťáhlav na motorce. I nasadila jsem sestru k tomu nápadníkovi a odjela. Než přijel znova, no tak už jsme byli u sebe. A za další týden, to bylo 1. máj, tak už přijel za mnou na taneční zábavu a už se věnoval pouze mě. Ale ona měla sestra známost, já jsem jí to udělala, protože jsem věděla, že má známost. No tak holc, to bylo prvně v životě, kdy jsem projevila větší iniciativu. A to on ještě byl v té době, on byl po bouračce na motorce a měl zalepený nos. No.
5: A holky mi zaujaly, že byly dvě úplně stejný. Jo.
3: I oblečený?
5: Jo, oni chodili pořád stejný. Jo. A ta druhá tedy seděla a překvapila mi tím, že se mnou začala konverzovat. Jo. A řekla mi, to vás manželka také zřídila. Tak jsem jí řekl, že se nebudu na motorce a ona říkala, a nohy máte taky polámaný? A já říkal, nohy já mám zdraví. Tak proč, pane, tancujete? Já bych býval pro nikoho nešel. Jo. No a když už to takhle řekla, tak jsem řekl, smí prosit a už jsme spolu tancovali.
3: A to jste vzal tedy takhle dokola sestru, sestru Jaroslavy.
6: No. Jo, jo, jo, on tancoval celý ten večer s mojí sestrou, Marií, a já jsem měla jiný asi zájmy, no, ale nakonec to dopadlo při loučení takhle, no, že jsem s ním zůstala, než přijel tam ten ženich dotyčnej, tak než přijel pro mě, odvez sestru a přijel pro mě. No a no, mezi tím hol padla nějaká pusa a byla ruka v rukávě.
3: To šlo rychle. Tak si říkám, nesplecte si náhodou sestru, nemyslel jste si, že jako...
5: No, byli úplně stejní a dokonce my jsme potom rok spolu prožili. A dobrý bylo, že jsme třeba běželi na vlak a oni najednou, máš můj svetr, zastavili a začali vyměňovat svetr. To ještě jsem pochopil. A když zastavili a řekli, dej mi levou botu, protože máš mou, tak to už se říkal, holky, nechte toho. Oni pořád si měnili, jakože nemá to svý. Oni byli úplně stejní. A já, když jsem je takhle vzal k tanci, tak jsem poznal, kde já to je.
3: Jak?
5: Jo, když jsem jí měl v ruce, tak jsem věděl, jestli je tu tota nebo ta druhá.
3: A podle čeho?
5: Já nevím, každá byla dobře jiná v těle, i když byly úplně stejný.
6: No. Pozvali jsme se příští týden na, na další taneční zábavu a, no a už potom to, už to plynule šlo až do té vojny. On šel potom na podzim, ne? Na podzim si šel na vojnu. Tak na vojnu. 2 roky jsem za ním jezdila do Mariánských Lázní na vojnu. Každý 14 dní. No a...
3: Co jste mu vozila? Co jste brala sebou? Třeba čím jste ho potěšila, když jste přijela do Mariánek na vojnu?
6: No tak sama sebou jsem ho potěšila. A taky jsem mu přivezla jitrnice od mamky, od jeho mamky a on si to dal do kasáren a než přišel, protože my jsme se vraceli druhý den, tak jitrnice byly sněděný.
5: A to měli vojáci pozor, protože mi nenechali nic. Rodina mi poslala zabíjačku, já jsem si vždycky zajistil vycházku, aby jsme mohli být spolu i přes noc a oni mi to sežrali, ale to jsem jim pak dával. Já už potom jsem byl velitel čety nádvozní a měl auta na starosti, ty lítali.
6: A řeknu vám jeden příběh, který se nám stal ještě před vojnou. Možná, že to nebude vhodný zveřejňovat, ale... No tak jsme chodili na rande, no tak nějakou vždycky do klesu a na mes. No a chodil s námi pes, on jmenoval se Míša, černobílej pejsek Míša. No a teď jsme hold tam drobec začali sexovat, jak se, jak bych to nazvala. Ten se snažil. No řekni, jak to bylo.
5: Pes mi popadl vždycky za nohavici a bránil jí, jo. No a jelikož jsem nechtěl to, tak jsem vždycky udělal prsknou nohou, pes odlít a jenom udělal a už mi držel zas.
6: Několikrát,
5: no. Pak jsem jel domů na motorce a za ní jezdil na motorce a už jsem říkal, nějak mi fouká na nohu, jo. Přijel jsem domů, rozsvítil a já měl natrhaný také kalot.
6: Tak jsem
5: neubránil ani tu poctivost, ale snažil se.
3: Tím se dostáváme možná k tomu, protože je to o tom partnerství a začátku partnerského života. Jak rychle jste tedy přešli od té pusy na té tancovačce k takovýmhle, řekněme, odvážnějším, intimnějším setkáním?
6: Tak to až po roce. My jsme spolu celkem chodili 3,5 roku, víc, nebo 4 roky. Tak až po roce jsme tedy nějaký sexuální, jako dneska to udělají do druhého dne nebo za týden.
3: Kdy byla první kytka, kterou jste dostala od Václava?
6: No tak na kytky nebyl.
3: Co dárek nějaký, který jste od něj dostala?
6: Jo, dárek jsem dostala. Na Vánoce mi poslal po kamarádovi, to byla kazeta taková a tam byla voňovka nebo nějaká něco takový, 2 voňovky. A já to otevřela a on tam byl jeho krásný snímek, barevný snímek. Já to rychle zavřela. A potom jsem tepřiv dostala odvahu se na to podívat. To byl krásný dárek.
5: A to ještě nebyly barevné fotky a oni mi to vykolorovali, jako, že to vypadalo jako barevná fotka.
6: Ale někde mám tu fotku, no.
3: Kdybyste měli to vaše předsvatební období nějak pojmenovat nějakými přívlastky, dát tomu nějaké jméno nebo jednou větou to shrnout, jaká to byla láska?
5: No, mně se to zdálo nejhezčí, protože jsme se měli rádi a prožili jsme spolu samý pěkné chvíle.
6: No, já jsem byla ráda, že nějakého mužského mám. No a tu ten se mi líbil. No tak milovala jsem ho hned od začátku.
5: A představte si, že jsme spolu byli ještě s kamarádem v Mariánkách na výletě. Já přijel domů a mami mi říká, máš tady povolávací rozkaz. A já říkal, kam padu? Já nevím, tak jsem to rozbalil VU 44, 47 Mariánský lázně. Já byl šťastný, já tam odsaď přijel. Tak jsem nastoupil a fakt jsem byl lázeňský voják.
3: Štěstí vám přálo svým způsobem.
5: Jo. Jo.
3: Protože to taky mohlo být do mezilaborců třeba.
5: No, to jo.
6: Tehdy mohli mluvit i na Slovač. Tehdy se, to bylo v roce 61, ne?
3: Jak vypadalo to loučení? Vyprovázela jste Václava? Loučili jste se nějak? Byla nějaká schůzka, kterou si těsně předtím pamatujete?
6: Pamatuju. Jenom vím, že byly krásné, on byl krásný září. Já jsem na zahře, máme zahradu tady nahoře, já jsem tam pod tím merfánem brečela, protože on už byl na té vojně a já věděla, že dva roky jsou dlouhá doba. No.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj životní milostný příběh nám vypráví manželé Jaroslava a Václav Soukupovi ze Starého Brzence.
2: Jejich mladá láska byla zkoušena 2 roky povinné vojenské služby.
1: Odloučení ale působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: My jsme si nic neslibovali, jo. Šel se na vojnu, tak se říkal, kdo ví, co bude. Ale já pak byl rád, že jí mám, protože rodina, já už neměl tátu, jenom bráku a mami, a ty mi napsali za celou vojnu asi 4x. Ale ona mi psala 2x týdně, tak jsem věděl, co se děje, co je tady novýho, kde se co stalo. Tak jsem byl pořád informovaný. A pak už, když mohla přijet, tak jsem byl šťastný.
4: A všechny jeho dopisy mám schovaný ve sklepě. A všechny jeho dopisy, protože já mu říkala o pičáku. A všechny jeho dopisy končily tvůj opičák Vašek. Jo, ten na všech dopisech.
5: A těšili jste se navzájem, tedy sílila trošku tím možná láska v těch dopisech, nebo upevňoval se ten vztah natolik, že jste, byť při odjezdu na vojnu jste tolik o tom neuvažovali, že by to mohlo mít třeba budoucnost. V tom čase, kdy jste si ty dopisy posílali, sílil ten efekt toho, že by z toho mohla být celoživotní láska?
4: No jo, to už jsme měli ten dojem, že to bude celoživotní láska.
3: Já jsem přijel jednou ještě jako voják a přijel jsem k ním a ona plakala. A mě to překvapilo a tak jsem říkal, proč pobrečíš? A ona říkala, že tady byla nějaká Zelenková, taky dvojčata. A když ta jedna má děti, takže ta druhá je nemůže mít. A ona, ta její sestra, už byla v jiném stavu a ona hoci to takhle bála. Když mi to řekla, proč, tak jsem na to letěla, byla těhotná, byla malá Jitka. Hned jsem to vyvrátil, to tvrzení, že nebudeme mít děti. Mně se to nezdálo, že by to bylo možný, holka.
4: Mně to tenkrát řekl švagr. On řekl, bože, co patu brečí, že nebudeš mít děti. Tak to zkuste a je to. No tak jsme to zkusili a byla jsem těhotná. Na Vánoce jsme se brali. Přišel v říjnu z vojny a na Vánoce jsme se brali.
1: O svatbě rozhodla energicky maminka mladé Jaroslavy.
2: Budou Vánoce, bude se stejně péct, bude tedy také svatba. A bude to. Obřad se konal u městského národního výboru ve Starém Plzenci a oddával je soused, který je dobře znal.
1: Veselka byla v domě rodičů nevěsty. To vše den před Štědrým dnem roku 1963.
4: No. Někteří naši příbuzní, kteří třeba byli v Praze, nemohli přijet, protože druhý den, jak tehdy auta nebyly a to dostat se a Ježíška udělat tam dětem, no tak jsme měli asi míň hostů, než jsme původně mysleli, no ale jinak to bylo dobrý.
5: Ten den svatby tedy, jak proběhl, jak to po sobě všechno šlo, jaké bylo ráno, viděli jste se před obřadem nebo ne, jak jste se strojili, jaké jste měli šaty, oblek?
3: Já jsem si nechal na to uší šaty.
4: Já jsem měla šaty v kterých se původně vdávala moje sestra. Ta si je nechala šít dvojče. Ta se vdávala o půl roku dřív, takže já jsem měla šaty, ty její, boty jsem měla svoji a v půjčovně v Plzni se půjčovaly takový kožešinový bílý kabátky. Tak to jsem si půjčila tam, no tak když jsme šli mimo ven, tak jsem si vzala ten kabátek a potom jsem ho slíkla.
5: Nějak zvlášť jste se česala nebo nalíčila?
4: No tak my jsme v líčení moc nedali, my tehdy se moc nelíčilo. My jsme vzali rtěnku a namazovali jsme rty a šlo se.
5: Ten obřad na radnici, co vám hráli, jak vypadalo vyměňování prstínků a první manželský polibek?
4: No, jak, to bylo úplně klasika. Já si nepamatuju, co nám hráli. Svatební pochod asi, když jsme přicházeli, ale potom, co nám hráli, to mi není jasné.
5: Říct o svatebním obřadu před 60 lety, že je to klasika, dnes při vysílání je dost složité, protože mladí se dnes berou v letadle, na nádraží, na louce, někdo v Potapěčském. Vy jste měli takovou tu svatbu, kterou dnes mladí možná ani neznají, tak jen to připomeňte, jak to probíhalo. Závoj byl, zdvihal jste závoj?
4: To víte, no. Že jo, závoj zdvih. Závoj jsem měla. Tady nebyl fotograf, tak se jelo do Plzně a tam nás fotili dlouho, to byla předtím byla svatba, to dlouhou dobu, asi 2 hodiny jsme byli u toho fotografa. Takže už jsme se vraceli, téměř už bylo šero.
5: Polévku jste jedli společně?
3: Ano,
4: to jsme klasika. Naši vystěhovali ložnici a tam se udělala hostina. V kuchyni se vařilo. Tehdy nebylo v módě do hospod chodit na nebo ani, oni tady ani hospody nebyly, aby kde by se mohl pořádat nějaká svatební hostina. To všecko se většinou odbývalo doma.
5: Vzpomenete si na váš první tanec na té svatební hostině? Tančilo se u vás doma?
4: Ne, to nebylo místo. To bylo plně obsazené. To byly stoly takhle. To byla ložnice, a, když velká, ale tam nebylo místo na tanec. To ne, to ne. A venku taky ne, protože byla zima. To mrzlo. Ten den mrzlo jako blázen.
5: Svatba 23. prosince. Byl někde už připravený vánoční stromeček?
4: To jsme měli připravený. Druhý den se normálně klasicky konaly ty Vánoce ze vším, z večeří.
5: To znamená, že svatební hostina se brzo utnula, někdo řekl, a pro dnešek to stačí, zítra ještě druhý den, nebo jak to bylo?
4: Jo. To se nepařilo do rána. To se někdy kolem půlnoci se skončilo.
5: Jaký pocit jste si v sobě nesli, když jste najednou byli svoji, měli jste po té svatbě, třeba jste si šli i ulehnout, byla svatební noc, nevím, jak proběhla, ale třeba jenom v té duši a v srdci, co jste si tak jako řekli, co jste sami prožívali, možná jste to ani druhému neřekli, proč je to niterní pocit, už jste věděli, že patříte k sobě.
4: To my jsme byli rádi, ale svatební noc, to vám řeknu. My jsme spali v tom pokojíku nahoře a tam byli takzvaný, vy to neznáte, kam napili nějaký, ty vyhořeli a potom už nehřáli. Já měla na svatební noc silonovou noční košili. Já si jenom pamatuju, že mi byla šílená zima. Ani ten mi nezahřál, prostě to by to v tom pokoji mrzlo prostě.
5: Václav, vy jste usnul nebo co, že jste ji nezahřál?
4: Ale asi neusnul, ale to prostě zima tam byla hrozná, no. Takhle jsme to. A potom v tom pokojíku jsme ještě vychovávali 5 let dceru.
5: Takže ráno jste se probudili do štědrého dne a v tom samém místě jste zůstali ještě 5 let.
4: 5 let.
0: Zlatá

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Matka Tereza kdysi řekla, člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
2: Jaroslava a Václav Soukupovi si svou lásku projevují už více než 60 let a tu další rodičovskou dávali plně svým dětem.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za jak dlouho po svatbě se narodila dcera?
4: No, hned příští rok, ona je 64.
5: V červenci.
4: Jo, tak se narodila a já jsem holčičku chtěl. My jsme byli kluci dva, takže v mládí jsme se jenom prali. A takže jsem holčičku chtěl a já vždycky veřejně říkal, budeme mít holku. No, ona opravdu byla. A já jsem přišel do Plzence a dělal jsem mechanizátora v JZD a tady bylo dílny utratit tuhle. Takže jsem jenom se běh kousek a byl jsem v práci a z té vinárny tam nosili, když se něco rozbilo, jo. A nosil mi to tam nějaký bouška máš, pak jsem řekl, že se mi narodila holčička a on řekl, máš přijít ředitelovi, jako do vinařských, a kdyby si vzal tu údržbu ve vinařských závodech, tak by tě dali nový byt. Tak jsem tam šel se domluvit a tam byl inženýr Mikiska, dali mi byt. A...
3: Což byla dobrá zpráva i pro Jaroslavu, mohli jste mít další hnízdečko své lásky. Nicméně, jaké to bylo pro vás, když se narodila dcera? Co vy jste prožívala, když jste se stala mámou?
5: No, ráda jsem byla, že mám dítě, ale ten mi ranil okamžitě, když přišel, první den já měla porod dost takovej zdlouhavej a to, a on přišel a řekl, no to nevadí, že to je holka, příště to bude kluk. A já už další dítě nechtěla. Taky jsem ho 8 dalších let neměla. Až potom jsem se rozhodla, že si ještě jedno pořídíme. Ale to mi tenkrát ranil. Té porodnici, když mi tuto řekl, to nevadí, další bude holčička, přitom si ji pořád přál. No? No?
4: Taky to tak bylo. A když měl být kluk, tak jsme si vzali dovolenou, jeli jsme táhle na Baraní, jeli jsme dělat kluka. A tam jsme hráli volejbal a tak, a oni vždycky po obědě třeba přijít na volejbal, já jsem říkal, napřed rodina, pak zábava. Vždycky napřed bylo dítě a pak...
5: No, a druhý dítě, toho kluka, jsem měla 5,20 kg těžkýho. Ten, když se narodil, tak byl primář kaše z toho úplně na větvi. Říkal tomu, přinesi dupačky a kyblík, ten může rovnou na písek. Ale dneska není až tak velký, má nějakých těch 178 nebo to. Nevyrost do obřích rozměrů, ale jako mimino byl takhle veliký. No.
4: Já už jsem toho porodníka znal, ne? No a tak zavolal a říkal, prodej plimo, vemeš si ho za ruku domů. Já prý to dělám.

0: nevím, 20 let a je takovýho kluka jsem ještě nehodil.
1: Václave, jaká byla Jaroslava máma?
0: Dobrá. Vždycky o celou rodinu se starala ona. Ona to uměla, ona měla starší sestru, takže co se týkalo toho dítěte, a všechno uměla. Jako přebalování, no zkrátka máma úplně 100%. No, ale...
1: A váš pocit, jaké to bylo, když přišli děti, vnímáte, že se ve vás probudil nějak ten mateřský cit, větší podíl ženství, že jste to začala prožívat jinak, nebo ten svět vnímat třeba s větším strachem o děti? Co se vám odehrávalo v hlavě?
2: No, tak strach asi o děti má každá máma, který se narodí dítě a to už se nezbavíte. Strach o děti máte celý život. Mám ho ještě dneska. To tak je. Já nevím, co bych vám jinak jinýho řekla.
1: A co pokládáte za to nejhezčí z té doby, když děti byly malé? Co vám se na tom líbilo? Čím vás těšili? Na co ráda vzpomínáte? Co vám tak tu radost udělalo?
2: No já nevím. Samotný to mateřství. Já jsem byla ráda, že mám dítě. My sestra taky měla. Tak nějak jsme to prožívali, ale nějak jako, že bych...
1: Byl v té době čas, když se narodili děti, abyste... žili partnersky, abyste si projevovali lásku. Bylo to stejné jako před svatbou, že jste občas někam vyrazili, drželi se třeba za ruce, pusu si dali, objali se.
2: Ale to jo, to se držíme ještě dneska, protože se navzájem musíme podporovat. No, ale jinak, jak říkám, no, chodili jsme tancovat, chodili jsme na plesy. Tuto já měla rodiče, který mi ještě děti ohlídali. Jo, tak my jsme nebyli až tak vázaný s těma dětma. Nás jako děti neomezovali.
1: Kdy nebo čím vám děti udělali největší radost?
2: No asi, když sami měli děti.
1: Ráda jste se stala babičkou?
2: Ráda jsem se stala babičkou. Jo, ráda. Ta má dvě děti a ten syn má taky dvě děti. My už jsme pradědečkové. Potom jsme měli vnoučata, čtyři, a teď máme tři pravnoučata a čtvrtýho čekáme na Vánoce.
1: Václave, čím vám udělali děti největší radost?
0: No, hodně. Takhle. Vychovali jsme slušní děti, nezlobili, jo, dobře se učili. Oba mají vysokoškolské vzdělání a jsem vždycky rád, že mám. A dneska jsme 5 hodin už. No, z toho mám hroznou radost. Tak je to nádhera.
3: Kdo z těch mladých, kteří zažívají lásku, ví, jaká bude za 20, 30 nebo 60 let? Manželé Jaroslava a Václav Soukupovi by mohli vyprávět.
4: Celý život stáli při sobě, pomáhali si, pečovali o sebe a milovali se. A to je krásné. Proto jsme se rozhodli je překvapit a potěšit dvěma dary.
3: Václave, Jaroslavo, posíláme vám po Patrikovi velký automatický kávovar a digitální rádio pro příjem toho nejkvalitnějšího signálu.
4: Budeme rádi, když tento dar od nás přijmete.
2: Dobře, no tak já, my ho přijmeme. Proč bychom nepřijmuli dar? Ježíš, to je kávovar. Takovej obrovský. No tedy.
0: To už je něco.
2: No, a co pa to dělá?
1: Rámus a kafe. Dělá to malou velkou kávu, umí to horkou vodu na čaj. Kávu jsme taky přivezli, ať to můžeme vyzkoušet.
2: A ono to mele?
1: Ano.
2: No, to si na to vykašlu.
1: Já tak ráda melu kávu.
0: Budete chodit na kávu k nám.
1: K tomu jsme ještě přidali digitální malé přenosné rádio.
2: No vidíš, to je dobrý. My máme rádio a my nemůžeme chytit Plzeň, ale nejhůř. Chytneme Budějovice, já nevím odkaď všude. A Plzeň,
0: Plzeň máme tam a to rádio.
2: Ono je tady to, ta.
5: Ta kvalita, není tam centrace, kolikrát.
2: No teď je to dobrý, ale někdy chceme poslouchat hudbu a mezi 12 a 1 a ona nám to nehraje.
1: Já doufám, že tohle hrát bude. Stejně tak, že bude fungovat kávovár, předávám a ať vám dobře slouží, je odměnou za ty vaše životy společné, spojené před 60 lety.
2: Tak děkujeme moc, no.
0: Moc děkujeme. A jak paní to potom oplatíme?
1: Já myslím, že vy už to oplácíte tím, že jste a tím, že jste ten příběh poslali, proto se jim líbil a z některých těch psaných vybrali některé, kterým chtěli takhle dar poslat a potěšit.
0: Chtěli, tak ať nás navštíví, já bych je vzal do Bohemky a prošli by se po závodě, abych jim řekl něco z historie, dali by jsme nějakou skleničku a určitě by se jim to líbilo. Rádi je pozvem. Vy?
6: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Svůj zamilovaný příběh nám dnes líčí manželé Soukupovi. Prožili ho ve starém Plzenci, kde ve sklepích vinařských závodů zrají miliony lahví sektu. Právě tam Václav pracoval.
1: Za každého potomka dostala Jaroslava od Václava nejen políbení a lahev šumivého vína, ale také zlatý šperk.
2: My pro ně teď máme několik partnerských otázek. Patrik Rozehnal je dával každému zvlášť a teprve teď je uslyšíme pohromadě.
3: Co jste se naučili v manželství?
4: Naučil jsem se starat o rodinu.
5: Naučila jsem se vařit. Vychovávat děti.
3: Jaké jídlo by si rád dal a vám to nějak třeba nejde?
5: Když jsi chtěl na mě, abych mu vařila šneky?
4: Já bych ochutnal i brouky nebo šneky.
5: Někdo mu to uvařil, ale já ne tedy, ale jinak mu uvařím, na co si vzpomene.
3: Kolik lásek měl před vámi?
5: No, on byl mladý hodně, ale už zkušenost nějakou měl, to se mi přiznal. Někde byl v Praze na nějaké rekreaci a tam ho nějaká rafla.
3: Co je na ní nejvíc sexy pro vás?
4: No, ale to je její 80 a když tak kouknete, tak pořád říkám, mám pěknou holku, jo, na to, že jí tolik, tak pořád ještě postavu má to, no.
5: Vy, oni se mu líbily moje nohy. To říkal, že mám hezký nohy.
3: Co nosí v peněžence?
5: Peníze, řidičák, karty, no hrozně peněz. A nosí to nejhorší tuhle, vzadu na kapse.
3: Co nosíte v peněžence?
4: No, její fotku nenosím. To se mi jednou vymstilo. Já jsem chodil do Budějovic do školy a už jsem byl ženatý a ukazoval jsem klukům, já jsem chodil dálkově, takže jsem tam třeba byl pátek, sobotu a já blbec jsem jim ukázal fotku manželky a jeden mi tam ze srandy napsal ze zadu, líbí se mu servírka ve Vltavě. No a ona pak na to koukala jenom, cože, jakou servírku zas máš v Budějovicích? A já jí to dlouho vymlouval.
3: Který tanec mu jde nejlépe?
5: No, mám to tango ráda.
3: Který tanec máte rádi, oba dva?
4: No, to nějaký to tango, takový, to je tělo na tělo.
3: Poslouchala někdy za dveřmi?
4: Asi ne.
5: Ne, to ne, to ne.
3: Kdyby měl den, třeba o 5 hodin navíc, jak byste je strávila?
5: Šla bych spát.
4: No, teďka by asi spala.
3: Když přišly takové ty chvilky, kdy jste začal projevovat nějaké něžnosti, jak jste na to šel?
4: No, u nás to bylo snadný. Máme takovouhle společnou postel. Když jsem byl mladý, jak jsem byl docela divoch, takže ke mně stačilo stačit nohu. Nemusela mi nějak přemlouvat. To jako...
5: Ty, on mi tak nejvíc, tak mi třep do zadku. Nejspíš, ale jinak si na něžnosti nepamatuju.
3: Jakým stylem líbáte?
4: No, já docela rád.
5: On vždycky se volís a to mi vadilo. On se volís a potom šel dát hubičku.
0: Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Láska je stejná a přece jiná, když vám je 20 a když už máte 8 křížků. Ale něha, touha, starost, radost i pohlazení patří ke každému věku.
1: Jak se proměnila láska Jaroslavy a Václava Soukupových za těch 60 let manželství? Je to stále stejně silný cit?
4: No, to se časem jako změní. Napřed je to taková ta čistá zamilovanost a pak toho druhého člověka máte jako žabáchu, nebo zkrátka je už to kus vašeho života. Jo, už jako je to něco jiného, no ale jste rádi, že ho máte.
5: My jsme rádi, že se máme. Ráda ho mám a on určitě mě taky. On mě vždycky říká, že bez mě nemůže být.
4: Já když náhodou není doma, tak nemůžu na té posteli spát sám. Já si tam musím dát aspoň ty peřiny, abych si myslel, že ji tam mám. Kdybych měl u ní usláno, nebo tak neusnu. A i tam zkrátka musím vedle sebe cítit, nebo...
5: A já ho tu nemám to třeba někam odjede na 2 dny a já si pořád myslím, že je tady. Jako, pořád to... A chtěla bych Vašku, ale v tom si vzpomenu, že tu není. No, pořád jako tu jeho přítomnost cítím.
3: Na co jste na svou paní hrdý?
4: Jak se stála o hodinu celý život. Ona to měla pořád pod palcem a kdo má kdy narozeniny a ta vůbec jako neregistruje, ona všechno ví.
3: Kdy vás překvapil čím pozitivně, kdy jste si řekla, je, tak kluk ještě takhle hezky miluje?
5: To on nezapomene, když máme to výročí, tak vždycky přinese kytku. To jo, k narozeninám se mi snaží taky vždycky popřát, no všechno. S rodinou oslavujeme. To je rád, když já tu rodinu sezvu. On to nechá na mě, ale je rád, když tu rodinu pozvu a pohostím. On říká, ty je tu furt živíš, ty je tu furt hostíš. No ale je rád, že přijdou.
4: Dneska už si přejem jenom, abys byl zdravý, no a to a dokud můžem jíst, pít a tak je to dobrý. Stojí to za to, po těch letech, jo, tak už člověk ví, já nevím, no, co má čekat a to.
3: Je to hledání i radostných okamžiků, děláte něco pro to, abyste i toho druhého potěšili i v tomhle věku?
4: Nám dělá dost rodina. Jo, když potom už máte ty vnoučata, pravnoučata, tak se radujete ze všech těch jejich úspěchů. Máte z toho radost taky.
3: Je důležité, aby ty mladší věděli, že pro vás starší je ta rodina důležitá i tak, že ji rádi vidíte a jste rádi za každý okamžik, když se ozvou, když přijdou, když vás nenechají samotné?
5: No to my jsme rádi, to my jsme rádi. Oni nás navštěvují, ale někdy pár dní je pauza a já vím, že některé rodiny se nestýkají celý měsíce, ale my, když se nestýkáme týden, tak už se nám vzájemně stýská. No.
4: A teď, když nám bylo blbě, tak se o nás starala Alice.
3: Je ještě něco, co byste si chtěli splnit, co byste v životě chtěli spolu zažít?
5: No drobe toho zdraví.
4: Já taky.
3: Je nějaký vzkaz, něco, za co byste mu poděkovala, co byste mu řekla, jak moc ho milujete?
5: No, já bych byla hlavně ráda, aby jsme ještě byli pár let spolu. Nechtěla bych o něj přijít, to ne, to ne. Já bych chtěla, aby jsme spolu ještě pár let vydrželi.
3: A myslíte na něj často?
5: No, když jsme spolu pořád, tak na něj musí myslet hurt.
3: Vlastně ho milujete?
5: Miluju, miluju. Já bych jinýho nechtěla. No, asi tak.
4: Já bych jí poděkoval za lásku ke mně, ale hlavně za tu lásku k té rodině. Já tu rodinu hrozně miluju tím, že máme už také velkou a všichni jako drží pospolu, jo.
3: I v tomhle věku a teď? Pořád jí milujete?
4: Mm. Možná či víc. Jo, ona si to zaslouží.

0: Jaroslava i Václav Soukupovi jsou si vědomi síly spojení, které láska představuje. Je křehká i silná. Zamilovali se u tance, protančili spolu celý život a když Bůh dá, zatančí si v prosinci na svatbě diamantové.
1: Jeden chytrý muž kdysi napsal: pravá láska nemá šťastný konec, protože pravá láska nikdy nekončí.
0: Nehledejte lásku. Žijte, milujte, radujte se. Láska si najde vás. Láska je všemocná. To už dnes ví i Petr Kostka.
1: A Carmen Majerová.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Více než 40% Čechů ve věku nad 50 let nemá jasný finanční plán na důchod. Lékařská fakulta v Olomouci bude moci díky nové budově navýšit počet studentů. Fotbalové mistrovství světa dnes večer bude znát prvního účastníka finále. A počasí zítra oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě s deštěm i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů ve věku nad 50 let. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna velký problém, říká Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
3: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
2: Univerzita Palackého v Olomouci o letních prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude kolaudovat generální rekonstrukci právnické fakulty zhruba za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů. I díky ní může lékařská fakulta výrazně navýšit počty studentů, řekl to děkan Milan Kolář.
4: Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu. Kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů. My dotřeba do prvního ročníku opravdu vememe 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství, plus ještě zubní lékařství.
2: Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla v úseku mezi Mazelovem a Ševětínem. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu a také myslivecká sdružení. Upřesní mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
5: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7 hodiny raní jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká Soudné pole. Patřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10-metrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá.
2: Policie toto oznámení nadále prověřuje a lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Sport. Fotbalisté Francie a Španělska zhruba před hodinou na mistrovství světa nastoupili do úvodního semifinále. Zatím se více daří Španělsku, které po prvním poločase vede gólem z penalty 1-0. Vítěz tohoto utkání nastoupí v nedělním finále proti lepšímu z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel je na programu zítra večer se začátkem opět v 21 hodin.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubývání oblačnosti a v této oblasti postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni. Zítra na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak bude oblačno až polojasno. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. A na severu republiky většinou kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na Pražském okruhu. U Černého mostu čekejte kolony, a to v obou směrech. Kvůli práci na silnici silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu. Trochu se tam zdržíte. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího Divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
7: Ať žijou konzumáci! Ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale

0: Soudruhu Ženíšku!
1: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
2: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
1: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
2: Tady ho máte.
1: Řeknete nám několik slov, Ivane?
3: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
2: A zvlášť bystrého brankáře.
3: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
4: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
1: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
4: Kdo jako já?
1: No zajisté.
4: Tak co bych tak řekl. Sledují tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
5: Pepa Beck je náš rek.
3: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
4: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
3: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
4: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
3: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
4: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
6: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
7: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
8: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
6: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
9: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
10: Frantík a Jura byli drobní a mrštní.
6: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
10: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
7: Po 6 kilometrech.
6: Čelem vzad.
10: A zpátky to vzali klusem. Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
6: Kluci, každý musíte umět všechno.
9: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
10: falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
11: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
12: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
9: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
12: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
9: dobíhat, vybíhat,
12: vyrážet míč robinzonádou,
9: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
12: falšovat, nestát offside,
9: přeskočit nastavenou nohu, kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
10: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
9: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
10: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
9: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
12: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
6: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
10: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči. Pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku a hodinu odpočívali.
8: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
0: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
10: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
8: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
10: Sprchy v chalupě neměli.
6: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
0: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
2: SK Klapzubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klapzubova 11. zařazuje do 3. třídy.
3: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pán Bůh, že to jednou natřete i Slávii, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probírat kupředu. Jinak to ve světě nejde.
4: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
5: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klapzubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
6: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
7: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
3: To bude zápas.
4: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klapzubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a je v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
0: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
0: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
6: A teď už zbývala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovou 11.
6: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to...
8: Nadáme!
6: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
9: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
6: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klabzubovu 11 odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho 11 vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
11: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu. Totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

natáhne svá klepeta. Zazvoní už rána, míč se v síti třepetá. Stop, šut, už to piš raděníš, než livíš. Stop, šut, už to piš raděníš.

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Kormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, s Bohem. S Bohem, Kormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásl srdečně rukou svému dlouholetému příteli Kormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Kormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Kormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Kormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Kormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Kormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Kormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Kormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. 2 šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domů telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Kormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psátí postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Kormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Kormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mne dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sásku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem. Prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Kormík se na střeše odmlčel, naslouchaje drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 17:50, rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlkl můj hlas, nenaže byste ho slyšeli ze zároby. A pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdin Huddersfieldských. Je rozkoš. Dívat se na pružnost těch 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pod žlutými a modrými pruhy drezu. Jásot. Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat našeho očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec, už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se být zaražení pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pan Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipel se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosty. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zády. Už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17:21:16. Střední útočník Klabzubu podal míč pravé spojce. Čárkot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Čárkot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho černý. Ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šikovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a bekem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červeno-bílý dostihlo míče. Pol se jich před, no tak. Ale už je pozdě.
0: Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzi! Oh!
1: Je tam!
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, který mi doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec první půle, prohráváme 0-2.

Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě... Ano, jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočíňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přílbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jež měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře? Že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubák. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Judu do totiž Jirku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést? Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Taky s vámi jezdí.
4: Ne, Bůh uchovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, víte?
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl nežli králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podá mít. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnout špičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní?

0: Jedni třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
1: Je to mají. Set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
0: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo. A abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
1: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
0: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutná.
1: To bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelený střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
2: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A Klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: šup, už to piš, ať gol uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: No, vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nehvízdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bývali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No? A tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
4: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
5: Táto mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
6: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
5: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
6: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas... Nás samozřejmě něco stál.
5: No stál, samozřejmě, ale tak je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto nám jde jenom o jedno.
6: No bo co pak?
5: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
6: Jestli jsme zajištěni, jo?
5: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
6: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živí vy sami?
5: O nás se nestarejte.
7: Budeme třeba dělat trenéry.
6: No za peníze.
8: No bude, ale... však se o nás ještě porvou.
6: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
5: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrbovat kde jakýho pihovatýho kluka.
6: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškrboval?
8: Ale no, jen to řekni tátovi, Honzo, řekni mu to.
5: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
8: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů vyhrnutý, nohavice vysoukaný rukávy.
9: Ale Mičudu měli bezvadnou koženou.
5: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubáci.
9: Musím říct, že s Outstone.
5: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
6: A... No a?
5: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
7: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
5: Porážka, to by nebyla žádná hamba. To povídá ten pihovatý kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
3: No jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
10: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
3: Starý klap zuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
5: Telegram.
11: Jaký telegram?
4: Od koho?
6: Od londýnského Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
4: Austrálie, mistrovství světa?
5: Táto, a co vy tomu říkáte?
6: No co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápí, že jo? Já hned zítra obstarám ve psi pluh a rozoráme hřiště. No pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo? Jináč, hrci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to bychom se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo? No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazují printu do žita.
5: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
6: No jo, to, co chcete dělat, se sakra mančavte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jen.
5: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště. No, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
6: No, se sakra hospodářství. No pak budeme čekat, až vyroste to bobilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
5: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
8: Správně, Honziku.
5: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
6: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
5: 13 dní.
6: Z Bombaje do Sydney 20.
7: No asi 30. Za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
5: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
6: Takže
5: se do té Austrálie jede.
12: Divadlo pro vaše uši.
13: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Beka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť.
2: Uvítací potlesk 320 tisíc dlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
3: A pak rázem zoufalé ticho.
4: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
5: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousil královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
6: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý Short vyrazil ze středu útoku.
7: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
8: Klapzubové! Právě dostali gól!
9: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vzteky. Set sakra manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
2: Přišlo to ohromující a strcující jako bouře.
6: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
10: Útok bílých.
0: 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
7: Kde se mezi nimi přeletuje míč?
2: Neviditelný.
6: Ale to už leží pod sítí branky.
7: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
10: Kombinace?
6: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
7: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
6: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
10: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
7: Prodírá se vpřed, teď se jen kutálí
11: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11.
7: vlastně bylo?
6: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
11: 1-1.
0: Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se palší stočil a spadl na druhém konci.
7: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
11: 3-1.
6: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
0: A pozor, pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
12: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
7: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje
5: a nasazuje kráně.
7: Dělovka.
6: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
7: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
13: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
7: A otáčí. Brankář je ve vzduchu o 90 stupňů. Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
6: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
7: A míč v jeho náručí je v brance taky.
6: Gól! 6-1!
7: Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami. 4 další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
0: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
6: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
7: 8.
6: A 9. branku. A co bylo potom?
14: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
0: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
6: A potom?
5: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
6: A potom?
5: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas a jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Den pomalu končí a právě teď je možná ta správná chvíle se na chvíli zastavit a zavzpomínat. A jestli vás zajímá, na co zavzpomínat, tak dnešní téma zní slova, která mi zůstala v paměti. Asi každý z nás někdy slyšel větu, která ho nějak potěšila, povzbudila, dodala odvahu nebo naopak změnila jeho pohled na život. Někdy stačí jenom pár obyčejných slov, která si neseme v srdci potom po celý život. Vzpomínáte si na větu, kterou vám řekli vaši rodiče, prarodiče, učitel, přítel nebo někdo úplně cizí? Jak vás ovlivnila? Vracíte se k ní dodnes, když potřebujete třeba povzbudit nebo se nějak rozhodnout? Budu moc ráda, když se podělíte o své vzpomínky. Slova, která mi zůstala v paměti, opět opakují téma. Zavolejte do zlínského studia nebo nám svůj příběh napište. 731 800 900 je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, moc vás zdravím ještě jednou, nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna jediná věta, aby člověku vykouzlila úsměv nebo dodala odvahu na dlouhé roky. Právě takovým slovům bude patřit dnešní společný večer. Paní Jarka je s námi, zdravím vás.
1: Já zdravím, dobrý večer, Jaruš a všechny lidičky. A ještě než začnu, tak bych chtěla vašemu kolegovi Borkovi popřát jakýho svátku, tak včerejším narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu a zdaru v práci i v celém životě. Tak. A aby byl s námi, abyste byli všichni s námi v rozhlasovém lince.
0: To je od vás milé, Jarčo. A teď k tématu. Slova, no, která mi zůstala v paměti.
1: Ano, Jarko, víte, tenkrát jsem byla za mamkou 6. listopadu, letos to bude 7 let, co jsem za ní byla. A po, no prostě jsem tam byla s papírama, že aby mi to mamka podepsala. A pak mi povídá.
0: Počkejte, Jarčo, kdybyste to upřesnila, kde jste byla a s jakými papíry, jestli je to teda důležité pro to téma? V nemocnici.
1: Byla jsem za ní v Liberci, v nemocnici. A pak tam mě mamka říká, Jaru, zvládneš to, zvládáš to? Říkám, no zvládnu to, zvládám to. Ale nevěděla, v tu chvíli mě nedocvaklo, že to uslyší mamko naposled a vidí mě naposled živou. No a pak druhý den nám volali lékaři, že maminka babička umírá. Takže víte, nebylo to příjemný, ale člověk se s tím musí poprat. S tím, že už člověk rodiče nemá, takže to už je takové. I tenkrát moje babička říkala, Jaru, uč se německy. A já jsem to nechala být, no ale udělala jsem to tak, že jsem si nasívala slovník a napsala jsem i přání k narozeninám. Vorní neteře manželovi. Takže takhle. Bylo to takový všechno skvělý i smutný, ale člověk musí to brát, jak to je. A musíme člověk s tím bojovat a musíme prostě se bavit. Ne jako být brečet a musíme se bavit. To jakoby nešlo.
0: Jsou slova, která si pamatujeme celý život a pak jsou ta, která bychom si tolik přáli slyšet ještě jednou. A, no. Nebo jakákoliv jiná, ale hlavně, kdyby ten člověk ještě tady s námi byl a povídal si. Ale řekla jste to hezky. Určitě,
1: děkuju.
0: Když člověk slyší poslední větu své maminky, tak věřím, že to je asi ta, která v nás zůstane, ano. Protože nám to připomíná tu její laskavou osobnost a všechno, co nám předávala každý den. Tak děkuju moc za to milé sdílení, Jarčo. Řekněte mi, myslíte si, že vy jste někdy řekla nějakou větu a občas vám někdo připomene, no já se na to pamatuju, jak jsi mi tehdy řekla, moc mi to pomohlo, nebo často si na to vzpomenu. Měla jste někdy nějaký takový proslov, anebo si nic nevybavíte?
1: No totiž od segry jako děti, jako vnoučata a říkali, Jaru, Jarčo, máš pravdu, klidně nám můžeš dát v tomhle věku i na hubu. Takhle. Mě řekli, když se providí, když prostě udělá něco no. A neuposlechnou třeba mě, tak jim klidně můžu dát i na hubu.
0: Dobře.
1: To jako bylo pěkný vodnič.
0: Bezva. Tak Jaru, děkujeme, že jste s námi. Opatrujte díky. Se, zavolejte zase někdy.
1: Taky. A krásný prázdniny a dovolenou všem. Ještě přeju.
0: Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu společné téma, která je blízké snad každému z nás. Slova, na které se nezapomíná a která nás provázejí celým životem. Zavolejte do zlínského studia, kde na vás čeká Jarka. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Eliška, která volá z Olomouce. Vítám vás.
2: Dobrý večer, Ruško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
1: Můžeme připomenout téma, a to zní slova, která nás provázejí životem. Já už vím, o čem budete hovořit, bude to dojemné, tak prozraďte to také našim posluchačům.
2: Už jste to ode mě možná slyšela, ale musím se o tom zmínit, protože to jsou slova mojí maminky, která už je to 82 let a bylo to v roce 45, nás bylo 6 dětí a maminka nám zařizovala v oblečení, tak šla s mojím bratrem 13-letým a sestrou 11-letou do města, kde měli mít na míru toho oblečení. To je tak v krátkosti. No a zůstali doma tři malí. Jeden měl 7, jeden 5 a Libuška, ta nejmladší, měla 6 neděl. A já poslední slova slyším, co mě maminka říkala. To nebyl konec války, ještě to bylo, ještě už skoro končil. Vez si Libušku ke krytu a prosím tě, opatruju a staré se o ňu. To byly poslední slova mojí maminky, které nikdy nezapomenu. A já se o ní starám, ona už je babičko, ale já se pořád musím o ní starat, protože maminčiny slova slyším. A já jsem se o ní starala dost, protože můj otec ji dal do adopce a mě bylo 16 let a já jsem mu hledala, až jsem mu našla. A celkem jsem byla spokojená zase těmi slovy, protože jsem věděla, že je dobrých rukou, že má teda ty náhradní rodiče výborný, tak jsem byla už spokojená. Takže pak už jsem se s něho sešla až v těch 18 a od té doby jsme pořád v kontaktu. Takže toto byly moje slova mojí maminky, které jsem snažila plnit. Takže tak jsme mi skončili, ona zahynula při tom bombardování a ty dva sourozence s ní, takže jsem se snažila mamince vyhovět, tak si myslím, že to nejde zapomenout.
1: Ne, paní Eliško, to byla silná vzpomínka. Poslední slova vaší maminky se pro vás stala vzácnou památkou na člověka, kterého vám válka tak krutě vzala. Určitě i po těch letech vám přetrvává ta její láska, se kterou odcházela ve vás, a vaši sourozenci, kteří jsou ještě na světě, tak vlastně můžeme pozvat
2: posluchačům. No už jenom ona, ta Libuška a já, už jsme dvě.
1: Aha.
2: Ty dva už zemřeli, protože oni trpěli jako děti, protože já už jsem byla trošičku dospělejší, bylo mě 12 roku, takže jsem šla brzy z domova. No a ti trpěli, takže brzy zemřeli ty bratři, ten, co mu tenkrát bylo se mnou, a i ten. Takže už jsme zůstali jenom my dvě a máme se rádi. Ona navštěvuje mě, já už tak moc ne v těch mých letech, ale pořád jsme v kontaktu.
1: Paní Eliško, já nevím, jestli byste svolila, nechám to na vás, ale pokud bychom řekli posluchačům vaše příjmení, tak bylo by možné, že by si vás třeba chtěli dohlednat na paměti národa a celý váš příběh ne, vyslyšet.
2: Klidně, já jsem byla z Brna a jmenovala jsem se Bugnerová.
1: Ano, ale teď jste v paměti národa, což si může každý posluchač vyhledat, když si zadá do vyhledávače vaše jméno, tedy už jakoby vdaná, tak si může vyhledat celý váš životní příběh. A je to teda, mohu říct to příjmení?
2: Moje teď to mám?
1: Mhm.
2: Vidakovičová.
1: Ano. Eliška Vidakovičová, ročník 1933. No. Mě totiž paní Eliško spousta lidí psala v průběhu posledního roku, jestli bych nemohla dát na vás kontakt nebo říci, kde vás najdou právě v té paměti národa. Tak já jim to vždycky pošlu, ten odkaz, kdo mi napíše, a tak mě napadlo, že teď, když vás tu máme, takže bychom Jaruško, to mohli říci všem, vykřičet do světa.
2: Už mě napadlí po Olomouci, takže já jsem tam už byla na tom kontaktu.
1: Ano, vím. Výborně. Eliško, no.
2: A hlavně u vás.
1: Ano, také jsme se potkali, byla jsem u vás na čaji a právě jsme zorganizovali tady toto natáčení. No. Za což moc děkujeme, protože uchovávat ty příběhy je velmi důležité a cenné.
2: Mějte se moc a moc pěkně a děkuji za to.
1: Děkuju. No a kdyby se chtěli ještě i někdo z vás třeba někdy k nám přidat do paměti národa a říct si svůj příběh, tak se na mě obraťte, najděte si mě tady v Českém rozhlase, teda ve Zlíně, a zkusíme se domluvit. Děkuju, že jste s námi, děkuju paní Elišce, že si s námi povídala. Dnes je to o tom, že jsou slova, která vyšumí, a pak jsou ta, která v nás zůstávají celý život. Máte i vy takovou větu, kterou si dodnes nosíte v sobě? Jestli ano, volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, nebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o vzpomínkách, které nestárnou. O větách, které nás pohladily, povzbudily nebo ukázaly správný směr. Je s námi paní Ludmila, která volá z Brna. Říkala, že to trošku odlehčí, tak jsem zvědavá, kam budou její slova směřovat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny linkaře a zvlášť vás, Jaručko. Tak já vám řeknu jednu větu, která mě zní, když mě bylo 28, měla jsem dvě děti a byla jsem na návštěvě u svých rodičů. A měla jsem 3letou holčičku a 6letého chlapečka. A šli jsme na vycházku a ta malá pořád jučela, že jí bolí nohy. A já říkám, a to není možný, mamko, co taky bolí nohy. A ona, víš co, pojď, já jí koupím jiný. A šli jsme do obchodu a ona prohlásila, dobrý den, máte andulky? Pochopila jste to?
0: Ano.
1: Víš co, Jarmilky? Tak říkám, máte andulky.
0: Milé.
1: Takže strašně jsem se to musela.
0: No a jaká byla odpověď?
1: A oni se na mě podívali a já jsem se začala strašně svat. A oni říkali, a jo, myslíte jarmilky? Jo, tak máme. Já jsem se tak smála, ale že jsem musela normálně jít ven. Já jsem se nemohla zastavit. A do dneška, když jsem to vykládala vnoučatům, protože jedný vnoučata mám, který už teď mají děti, a jedný mám, které má 15 a 12. A oni mě vždycky říkají, babi vykládaná o babičce, co zase řekla. Takže i andulky. A druhá věta je, měla jsem přítele, byla jsem s ním 15 roků, a už je to 17, co zemřel. A ten vždycky, jsme spolu jezdili na chatu, a on vždycky pro mě přijel autem, my jsme spolu jako nebydleli. A vždycky jsem si sedla a on prohlásil. Fialová a smrt se neváže. A to do dnečka, když sedám do auta, tak na tu větu to si vzpomenu.
0: Krása, krásné Ludmilko, no a to jsou teda věty, které vám někdo řekl a vy myslíte, že jste prohlásila někdy nějakou takovou pověstnou větu, která leží v paměti třeba vašim dětem, vnoučatům, přátelům?
1: Mojím dětem může znít v uších. Když dorůstali, tak já jsem říkala, měla jsem teda kluka a dvě holky a byly od sebe 8letý holky. A těm jsem říkala, nevdávejte se brzy, protože já jsem se vdávala v 18, nemusela jsem se vůbec, ale taky jsem na to doplatila. Takže obě dvě si nevzali ze mě příklad a vdávali se, až jí bylo 22 nebo co, 1,27. Takže takhle, toto můžu, a oni to říkali svým dětem, teďka co ta prostřední holka, tak ta má teda už vnoučata a představte si, Jaruško, že do roka se jí obě dvě vdali, do roka. Jedna měla svatbu v srpnu a jedna měla svatbu, ta mladší měla v říjnu. A oni do roka měli najednou dvě vnoučata a teďka do dalšího roku mají další. Takže oni mají normálně 4 vnoučata, oni se můžou zbláznit z toho.
0: To je poklad.
1: To je hrůza. To je hrůza. Dneska mě volala ta prostřední a říkala, my jsme byli v Itálii a vrátili jsme se, prvně jsme šli se podívat na děcka, oni je strašně prožívají, ty vnoučátka, a ona říká, a jsou nemocná. Já říkám, všechny nemoci se chytají od dětí. To já jsem vám říkala. A říká, tak mám musela jsem jít na neschopenku.
0: To je pravda.
1: A já to taky, všechno od těch vnoučat jsem chytla, když jsem je hlídala.
0: Bývá to tak, ano. Ale To přejde. To je jenom, když jsou ty děti asi malé.
1: Takže to jsem já chtěla odlehčit. Jako.
0: Ano, vy jste nám slíbila odlehčení. Děkuju, že jste nás tak originálně překvapila jinými větami vašich blízkých, protože právě to je dnešním tématem. Slova, na která nezapomeneme.
1: Tak jo, děkuji vám, že jste mě vyslechli. Dobrou noc a přeji vám krásné léto ještě.
0: I vám.
1: No a u nás ještě vůbec v Brně nezapršelo. Vůbec ani kapka.
0: U nás ve Zlíně velmi jemně. Ano, stále čekáme, jestli krásně zalijou zahrádky. Zatím nic.
1: Vy říkali, že mezi Brnem a Zlínem, takže byla nějaká velká bouřka.
0: Tak to musela být nějaká skulina, která nás minula, ale uvidíme, třeba to ještě přijde. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Máme 4:45. Vítejte u večerního povídání, kde mají hlavní slovo vaše příběhy. Dnes ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince hledáme věty, které v nás žijí dodnes. Paní Jitka je s námi, paní Jitka z Brna, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám vzpomínku na dceru, který už je teďka 60 roku. Když byla malá, tak se ráda čvachtala. Já jsem ji nachystala, jsme byli u babičky, která neměla tenkrát vodovod. My jsme chodili ke studni pro vodu, a takže ve bandlíku jsme se umývali a já jsem to nachystala na štokrdlu, že tam budu umývat děcka. A já říkám, Jari, nech to, nebo to byli, že ona kolem toho pořád chodila a chytala se to. No a otočila jsem se a najednou slyším vodu na zemi. Tak ona se na mě podívá a říká mě, šužla a šukača. Uvědomila si, že to teda neměla dělat a už se sama sebe odsoudila k trestu, že je zlá a že je kača.
0: To je milé.
1: Takže do dneska si na tuto větu vzpomínám.
0: Tak dětský smích koupání v lavoru, taková malá neplecha,
1: to je milé.
0: Takže myslím si, že to jsou věty, které si opakujete často, když se vidíte, nebo potom, když třeba, jestli máte nějaké vloučky.
1: Ale už dlouho jsme na to nespomněli, vy jste mě na to teďka přivedla, na tuto vzpomínku. Tak. To bylo takový, jako z umělé hmoty jsem měla, takový pěkný oranžový, větší, to jsem jako měla jenom na pro děcka. No a takže sužila a šukača byla.
0: Pěkné. Je tu už nějaké další takové památeční věty, možná při výchově, ty jsme ještě třeba tady nezmiňovali, co jste nejčastěji opakovala třeba vy vašim dětem, oni už vám říkali, mami, prosím tě, my už to známe na spaměť, slyšíme to posté, tu větu. Je něco takového?
1: No tak ani ne, no tak oni věděli, že když se domluvila a pustila jsem je na určitou dobu, že musí být doma, tak to teda dodržovali, tak to celkem bylo bez problému. A my jsme měli, když byli malí, tak jsme bydleli v takovém rodinném domku a tam byla velká zahrada. No moje dcera ráda lezla po stromech, tak to se mi teda vždycky říkala, dávej pozor, ať si něco nezlomíš a tak To mě říká vždycky, mami, ty už mě to říkáš po desátý. Tak to jo, to se mi opakovala dost často, no ale tak jinak ne.
0: A paníčko, jaká slova byste chtěla dnes někomu říci, kdo už je nemůže slyšet? Byla naopak nějaká taková nikdy nevyřčená slova a mrzí vás to?
1: No tak ani myslím, že ne. Můj muž už tady není delší dobu, ale my jsme měli 3 domácnosti, takže jsme moc neměli čas. Na Slovensku se manžel narodil, tam jsme měli chalupu. Já u velké byteše, jako po mých babičce a dědečkovi a domácnost v Brně, takže my jsme měli pořád v chalupu jsme byli. takže ani
0: práce, starosti, pomlčka radosti.
1: Práce, starosti, ale tak dokonce nám to všechno vycházelo. Všechno jsem tam vypěstovala, dala do sklenic, zavařila, pak jsme měli na zimu a vzpomínali jsme, jak to bylo fajn. Když manžel žil, tak jsme měli autíčko, takže jsme jezdili, byli jsme jako, nebyli jsme na nikoho odkázáni, byli jsme svoji páni, když jsme kam chtěli jet, tak jsme jeli a teď už jsem sama, takže už je to, jenom vzpomínám.
0: Jsme rádi, že vzpomínáte i s námi. Jitko, moc děkujeme za vaši účast v Noční lince, za milý telefonát, budeme se těšit na další. A teď vám posíláme divokýho Byla ze Zlína do Brna, ano?
1: A když budete někdy mít možnost, milovala jsem od 5 let písničku Věřím vám, zpívával to R.A. Dvorský. Kdyby se to tam někde našla, tak bych byla ráda, kdybych to slyšela v rádiu.
0: Zeptám se kolegy. Uděláme

0: Bude 11:45, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. S námi je další návštěva. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, paní Jaruško.
0: Paní Vlastinka Skrnová, vítejte. Tak jakou radu jste někdy v životě dostala nebo dala, o jakých větách, které ve vás zůstaly, které stále nosíte v srdci, budete hovořit?
1: Víte co, já jsem slyšela na váhách, když naši, dal jsem u petičky a tam děti vykali rodičům.
0: Vlastinko, můžeme poprosit vypnout to rádio?
1: Jo, promiňte, Jarunko, promiňte.
0: Nic se neděje, držte hlavně myšlenku a pokračujte.
1: Už to činí. Normálně jsem tam slyšela, jako, že by děti vykali rodičům a mně se to strašně zalíbilo. To jsem byla malá, já nevím, 7 roků jsem měla, že jsme tam poprvé s tatínkem byli a mně se to strašně zalíbilo. A já jsem začala vykat rodičům a taky jsem vykala do konce její života a když o nich mluvím, tak vykáním. Jo, a mně se to hrozně líbilo. A do dneška akorát jeden kluk teda tak mě vyká, jinak všichni mě tykali, nemohla se mě na, jako tohle to naučit.
0: Jako myslíte vaše děti, že jste chtěla, aby vám vykali?
1: No, já jsem chtěla taky, protože se mi to hrozně líbilo.
0: Jo? Takže jeden kluk to zvládl, jo? A těm ostatním to připadalo jakoby nepřirozené, takže vám tykali ostatní děti.
1: A pak ještě, maminka, když jsem se vdávala, maminka mě říká, Vlastinko, víš co, vždycky si dej peníze na každé dítě, tak 200 stovky měsíčně a uvidíš, jak se ti povede a nikdy si neber půjčku. Vždycky dělej tak, aby jsi ušetřila a bez půjček. No, tak jak kdyby to chudák tušil, jak to bude vypadat, že? No a já jsem poslouchala a dobře jsem propouhla tím životem, jako sice...
0: A vzala jste si někdy půjčku? Ne teda, jestli jste poslechla, tak to tím myslíte, že nevzala?
1: Nikdy jsem si nevzala. Vždycky, když toho jsem neměla na to ještě, tak jsem ještě další měsíc nebo 2 měsíce, než jsem ušetřila a protože jsem zůstala s dětma sama, že se 4 dětma, takže jsem nás dělala. No, ale pak kolikrát krušné chvíle, ale já jsem si nevzala půjčku, pračka se mě pokazala, dělala jsem mlíkárně a no, tam mě řekl ředitel mlíkárny v Bruntále, byl strašně hodný ředitel, strašně, já jsem zapomněla jméno, strašně hodný, děvčata, jestli mě někdo slyší, ví, o kom mluvím, jo. Ten, když tohle, já jsem vypověděla mě ta lednička.
0: Aha, Vlastinko, to bychom trošičku odbočovali od toho tématu, rozumíme, pochopili jsme to, že jste to zkrátka vždycky zvládla bez půjčky, takže jste vlastně uposlechla radu maminky, celou dobu jste to asi v sobě nosila. Já bych se vrátila k tomu vykání, to mi přijde hodně zajímavé. Je v tom samozřejmě cítit velká úcta, když si člověk vyká. Jenom asi nebylo pro vás trošku zvláštní, že i nějaké dítě vám vykalo a jiné tykalo?
1: No.
0: To muselo být úsměvné.
1: Ale na válka, já mu potom se vykalo. Na Valachách se hodně.
0: Ano, já si myslím, že nejenom na Valachách, ale že vlastně jedno dítě vám tykalo a druhé vykalo. Pochopili jsme to dobře.
1: No, ano. Mm-hmm.
0: Vidíte to.
1: No. A i moje děti jsem naučila vykat, akorát jedna holka jako vtyká. Jinak všichni vykali.
0: Dobře. Tak děkujeme za vysvětlení i za návštěvu. Jo. Děkujeme, že jste byla s námi a vysílala teď noční linku.
1: Já vám přeju hodně to života, jenom to krásné. A ať se vám všechno podaří, co budete potřebovat.
0: To mě,
1: a propojujete taky tím životem krásně.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla paní Vlastinka, které děkujeme za návštěvu. Dnes vzpomínáme na slova, která nám nesmazatelně zůstala.

0: poslouchalo Robbie Williams v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi pan Jaroslav, který volá z Brna. Vítejte a povídejte. Téma slova, která zůstala v paměti.
1: Vím. Dobrý večer. Zdravím vás a všechny dobré lidičky ponocující. Téma se mi líbí, téma se mi zdá hezké, tak jsem si řekl, Jaroslave, zkus říct si pár slov k tomu, no, tak, takže tak činím. No, já bych řekl, že nejvíc na vývoj a život nastávající člověka, že má vliv rodina, v které vyrůstá, a v tom, jak vyrůstá, jak je vychováván, tak to si myslím, že je úplně nejdůležitější pro nastávající život. Jestli se mnou souhlasíte?
0: Ano, určitě.
1: Ano, je to tak. No, takže já se zmíním. No, tak zajisté, já jsem vyrůstal v dobré rodině, mými třemi sestrami, a tak rodiče měli zajisté na mě velký vliv. Spíš bych řekl táta, který dost horoval pro férovost, přímost a tak dále. No ale myslím, že nejvíc mě do života ovlivnila moje zlatá babička, maminka táty, babička Filoména. Už jsem se o ní zmínil, jako co by vypravěčka, jestli si vzpomínáte.
0: Připomeňte posluchačům, jestli o tom budete ještě dál hovořit.
1: Prosím?
0: Já si vzpomínám, ale pokud to je teď důležité pro to téma, no, tak to posluchačům přibližte.
1: No, tak víte, o kom mluvím, jo?
0: Ano, ale aby to posluchači věděli?
1: No, tak řekl jsem, maminka táty, babička, no, jménem Filoména, ale já nechci vracet se, jak chci říct, jako k tomu tématu něco.
0: Ano.
1: Tak, no, takže, jak už jsem řekl, tak nejvíc mě ovlivnila nastávajícím dospívání a nastávajícím životě právě ta babička. Ona byla nesmírně hodná. Ona byla zlatá. To byla taková dobrá duše. A byla velmi, velmi inteligentní. A byla s ní sranda. A třeba i když se rozlobila, tak já jsem od ní neslyšel v životě nějaký vulgární slovo, tak co mě, tak nejjadrnější slovo bylo, co jsem tak, co si vzpomínám, třeba safra porte, jo, a takový.
0: Aha.
1: A ona, paní Hruško, já jsem k ní velice často chodíval, poněvadž, jak už jsem se zmínil, byla skvělá, dobrá vypravěčka a byla velmi hodná, takže jsem k ní velice často a rád chodíval. A tak ona mimo jiné, ale ne nějak násilně, ale vždycky to bylo nějak v kontextu k něčemu, jako, tak mě vždycky říkala, Jaroušku, prosím tě, buď hodné a nelží. A nebuď, a když bude někdo k tobě zlý, a ublíží ti třeba, neoplácej mu to. A ona, jo, a tak, takhle podobně, no. A ona, já jsem na ní viděl, jak si to moc přeje, víte? Jak, jestli mi rozumíte.
0: Mm-hmm. Jaroslava, já vždycky přemýšlím, jak to, že jsou ty babičky pro náš život tak klíčové? No, tak důležité?
1: No tak to tak prostě to tak je.
0: Prostě to tak
1: a
0: je.
1: Jak, A já, jak už jsem řekl, já jsem prostě viděl, cítil, jak ona si to přeje, jak mě chce v dobrém ovlivnit. A jelikož jsem ji měl velice rád, miloval jsem ji, tak já jsem se o to snažil, víte? Už tehdy jako kluk jsem se o to snažil, abych se takhle choval, jak ona si to přála. Proč jsem se o to snažil a myslím, že mi to vydrželo stále. I když mám-li být upřímný, tak ne vždy se mi to daří. Když se někdo právě v duchu její výchovy, když se o to snažím a někdo se ke mně zachová nehezky, třeba až zle, tak já kolikrát já to nechám plavat a nijak nereaguju a neoplácím. Tak si někdy říkám, že můžu působit lezně někoho, jako že jsou naivní nebo hloupí, možná až infantilní, ale ono je to úplně jinak. Jo, jak si mi rozumíte.
0: Ano.
1: Je to prostě úplně jinak. Ale zase, víte, ale když to nesvedu, když se hodně rozčilím, rozlobím, tak potom to stojí za to. Potom vybouchnu a
0: Jaroslave,
1: potom...
0: Já myslím, že to je velmi silná životní zásada neoplácet zlo dalším zlem. Není to vždycky jednoduché, člověka někde přemůžou emoce.
1: Není,
0: a možná to okolí opravdu může překvapit někdy a působit neobvykle.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že to je velmi dobře a že tím vlastně to okolí vždycky úplně odzbrojíte, protože je to jakoby, jak říká jedno přísloví, když jde někdo ranou do dveří, tak vlastně nejvíce překvapený, když se najednou ty dveře otevřou a on je nemusí prorazit, tak to je asi takové podobné. Tak to je chválihodné.
1: Ne, Jarušku, ano, taky si to tak nějak podobně říkám. A jak už jsem řekl, víte, tak já nejsem svatý, zajisté. Samozřejmě, že nejsem svatý. Takže když někdy se fakt jako rozlobím, tak to opravdu stojí za to. Tak bych vám nepřál někdy slyšet ten můj výron vulgárních slov. Ale stává se to zřídka. Opravdu se to stává zřídka. Jinak se snažím... Jinak já jsem to babiče slíbil a tak se o to snažím, no, jestli mě rozumíte.
0: Ano, právě je to chválihodné a moc to oceňuju. Právě o tom je dnešní linka, mluvíte přímo k věci, o slovech, která v nás zanechala tak silnou stopu.
1: Ano.
0: Pro vás to tedy
1: ano.
0: Byla slova vaší babičky. Děkujeme.
1: Právě proto, že jsem ji měl moc rád, a tak jako si to, myslím si, říkám si, že si to zaslouží. Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví a dobrou noc přeji.
0: I vám, pane Jaroslave.

0: Milí posluchači, je tady další hodina Noční linky. Já jsem ráda, že zůstáváte s námi i v této pozdní chvíli, kde je možná trochu víc času na vzpomínky, zamyšlení i obyčejné lidské povídání. Dnes večer si připomínáme slova, která v nás zůstala. Věty, rady, vzkazy, které jsme si odnesli od lidí, kteří pro nás něco znamenali. Vaše příběhy ukazují, že někdy i úplně obyčejná slova mohou mít sílu provázet člověka celý život. Pokračujeme tedy v našem společném večeru a budu ráda, když se k nám přidáte se svou vzpomínkou. Co vám kdo řekl, na co dodnes vzpomínáte? 731 800 900, volejte z Línské studio Českého rozhlasu, volejte z celého Česka k nám na Moravu, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci, s námi je další návštěva. Krásnou noc, komu a kam, vítejte v Noční lince. Halo, halo.
1: Ano.
0: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak poprosím slumit rádio. Taky je tam paní Boženka, která volá z Karlových Varů, je to tak? Halo? Slyšíme se? Ne, tak spojení nevydrželo, mrzí mě to. Tak zvedneme telefonní linku číslo 2. Koho jsme překvapili, kdo je s námi ve vysílání? Moc vás zdravíme a vítejte v Noční lince.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc, kdo volá?
2: Jmenuji se Václav.
0: Václave, téma znáte?
2: Samozřejmě.
0: Slova, která mi zůstala v paměti, připomeneme ostatním posluchačům, kteří si nás naladili třeba právě teď. Tak co k němu máte?
2: Byl jsem v těžké životní situaci. Neměl jsem práci, byl jsem nemocnej a manželka si nechala poradit na nespavost prášky, drogy, takže to vůbec nešlo. Takže nevěděl jsem, co dělat. Říkám, takový život nestojí za nic, tak jsem si vzal pro vás a šel jsem se oběsit. Byl tady můj syn a říkal manželce, neboj se, on se vrátí. Vrátil jsem se. Vrátil jsem se a musel se smát, protože jsem vzpomněl na to, co říkala moje máma. Ta říkala, dneska je tak krásně, kdo by se oběsil, by to litoval. Měla pravdu. No a pokračoval jsem dál. Když se můžu oběsit, tak se aspoň otrávím. Tak jsem volal lékařům, lékařkám, ty mi říkali, že oni léčí, že mi žádný prášky nedají. Tak jsem se dovolal zase lékárníkům. Dovolal jsem se paní do Lodenice a to mi poradila. Pane, zažijte si o předčasný důchod a máte jeden problém řešený. Já jsem to udělal, já jsem jim poslech a už je mi 84 let, jsem na tom velice dobře zdravotně a psychicky, akorát, že teďko nespím, protože jsem starý člověk a dneska mě asi ublížila nějaká řidička autobusu. No a to přelížím, odpouštím. Já se řídím 10 vody, kterým se říká desetero, a řídím se dalším očenášem, kde se říká odpust, odpust, tak odpouštím všem. Takhle žiju a říkám, jim 84 let, jsem velmi zdravý. A vlastně ublížil jeden řidič strašně moc, takže teď se na tom fyzicky méně, hůř, takže ujedu takhle před 5 kilometrů, kdy před rokem po Venecii jsem ujel 30. Takže to je tak moje zkušenost. A přeju všem nespavcům.
0: Počkejte, jako ještě neodcházejte, pokud se chcete loučit, tak ještě ne. To byl teda náročný příběh, já jsem celou dobu čekala, co z toho vyplyne, jestli pak třeba řeknete, že jste si dělal legraci.
2: Jakou legraci?
0: Ale jestli teda jste si nedělal legraci, tak musím říct, že teda obdivuju, že jste se z toho všeho dokázal takto dostat sám, třeba právě za pomocí slov těch vašich blízkých, protože určitě jsou chvíle, kdy člověk může mít pocit, že nevidí žádnou cestu. A potom někdy stačí takový malý okamžik, a najednou se ve vás něco zastaví a vy to vidíte jinak. A pro vás to tedy bylo, jak jste říkal první tu větu babičky. Jak to bylo? To je tak hezky, že by se člověk ani, jak ona to říkala? Jak jste tím začal? Že se člověk
2: krásně,
0: ani nechce oběsit, nebo?
2: Dneska je tak krásně, že člověk, kdyby se oběsil, by to vytoval.
0: No. Tak to je teda opravdu jako krásná perlička.
2: Na světě úžasně krásně. Jde o to, co hledáme. To krásné nebo to špatné? Já hledám to krásné.
0: Ano. Co hledáme, taky co jsme schopni vidět. Tak děkujeme za tento výjimečný příběh.
2: A ještě zeptat, jestli bylo možno kratší dobu hrát hudbu, aby jsme se tam dostali k vám. Já jsem tam volal dlouho, mám ten chytý telefon, který mě hned vyhazuje, takže tam nemůžu zůstat, musím volat několikrát. No, dostal jsem se tam a byl bych rád, kdyby lidé věděli, že když se řídí 10 body slušného chování. To je desaterem. Když se řídí tím, že odpouštějí, takže jim je pomoženo. Poproste. A když vaše prosba bude ušlechtilá, budete vyslyšeni. Funguje to a tím podobným způsobem se řídí pan Jágr, ten zase chodí do Reslové ulice, do toho chrámu, kde v podzemí byli zavražděni parašutisté, a ten říká, pomáhá to. Pak to pomáhá. Je to neuvěřitelné, ale pomáhá to.
0: Ano, odpuštění neznamená zapomenout na to, co se stalo, ale najít v sobě klid a jít dál s lehčím srdcem, odložit ten těžký náklad.
2: Bylo to těžký najít klid, když vám lidi lžou do očí. To je velice těžký. Já to zvládám. Zvládám to, ale dneska to mám kvůli tomu nespím. Dneska kvůli tomu nespím, protože jsem přišel do autobusu a autobusu nefungoval systém na platební kartu, takže jsem žádal tu řidičku, aby klidně jela, a ona by byla, že se to někdy stane, že jdu dvě stanice a pak přestupuju, protože to zaplatím v dalším autobusu, když jí to nejde. No, ona uzavřela tam dovnitř, že tam nepustila mě ven, což je porušení osobní svobody. Zavolal si policisty, policisty přijeli a jí vyslechli beze mě, které jsem, když ona volala tomu dispečerovi, tak lhala, že nechci zaplatit, což nebyla pravda. Nevím, že jim to nešlo, to neřekla. No, takže jsme tam byli v konfliktu. No a pak jsem se uklidil, říkal, no tak dobrý. A pak se stalo to, že jsem tam čekal, říkal, uvěděl jsem si, že mě omezí na osobní svobodě, což nemůže udělat, to je protizákonný. A ještě jsem viděl tam kamaráda, takže bych pro ty peníze, který jsem momentálně neměl, protože jsem neměl žádný výdaj, který jsem nemohl koupit za hotový. To by kukavá, že by mi půjčil, ven mě nepustila. No a přišli policisti a vyslechli a mě nechtěli přijmout moji výpověď. Mm-hmm. Tak jsem chtěl vědět jejich čísla, ujeli jako malí kluci. No.
0: Teda. Tak, rozumím, že ve vás teď tady ten příběh rezonuje, je to čerstvé, tak doufám, že vám to dá usnout, i když teda jste říkal, že zatím to nejde. Tak teď snad se vám trošku ulevilo, když jsme si o tom popovídali, a bude líp. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas, prostor a co říci k tématu, ano?
2: Tak se mám, já mám témat moře.
0: Tak se budeme těšit.
2: Hrozně moc. Na příště. A můj syn říká, že jsem jako švej, že jsem na každý příběh, na každou situaci tam příběh. Skutečně to znám.
0: Tak se budeme těšit. Loučíme se a naslyšenou.
2: Takže ještě jednou, nehrajte tak dlouho a nechte nás vypovídat. Naschledanou.
0: Tady ten formát tohoto pořadu je daný písnička, povídání, písnička, povídání. Někdy můžeme zahrát dvě písničky, pokud je to v té chvíli potřeba. Tak teď Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. A než bude Věra Špinarová, tak snad někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou chvíle, kdy člověk potřebuje slyšet právě ta správná slova a někdy si je pamatujeme celý život. Právě o nich je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Zdravíme pana Olina do Kopřivnice.
1: Já vás zdravím taky všechny, kteří ještě posloucháte a nechce se vám spát tak jako mě. Takže slova. Uh-huh. Já bych to svedl na takové názvy nebo takové poznámky, které měli moji rodiče ke mně, k mým kamarádům z Průmyslovky, nebo moje stařenka, já pocházím ze Slovácka, tam se říká stařenka, ne babička. Takže vzpomínám, byli jsme na zábavě v sousední vesnici a vraceli jsme se teda, tenkrát to bylo fakt nějaká veliká, bylo to moc dobré, protože jsme se vraceli kolem 16:00, už svítalo. Maminka byla v okně opřená a teď, když jsme šli, tak jsme byli takový veselí, tak jsme se zakývali zprava doleva, jak je ten námořnický krok, aby jsme to vydrželi, jenom vyrovnali. A maminka říká, odkud jdete vy, hvízdohájci? Já říkám, jaký hvízdohájci? Ona říká, to se tak říká, hvízdohájci. Nebo když jsme na některé té zábavě to trošičku přehnali, a chystali jsme se na další zábavu. Ta stařenka říkala, pojďte sem. Co je staří? Pojďte sem. Tak jsme tam přišli a stařenka měla nachystané ve skleničkách roztopené husí nebo kačení sádlo. Máte představu, jak to chutnalo?
0: Ano.
1: Nemáte.
0: Máte? Mám představu, měla jsem to ráda. V sítě žluté jsme to vždycky měli.
1: Ano, žluté takové. Když to bylo trošku chladnější, tak to bylo takový moc nevábné a říkala, vypijte to. A proč? Vypijte to. A proč? Víte, jak jste vypadali minule? Já říkám, jak jsme vypadali? Vypijte to. Prostě museli jsme to vypít, když jsme šli na tu zábavu, abychom vlastně vytvořili zábranu, protože my jsme byli experimentátoři, že jo. Na té Jižní Moravě tam se to trošičku bralo jinak. Tím alkoholem, to si vzpomínám, když jsme šli s mojimi dětmi, kdy měli 11-12, přišel jsem tam, byly tam hody. Hody, víte, co je, že to vám nemusím vysvětlovat. Uh-huh. Tak jsem šel za mým bratrancem a říkal, mám udělaný nový sklep, tam se dělali nové sklepy. A teď jsme tam šli a říkal, to už si vemte pohárky a pojďte. Já říkám, brácho, co děláš? A on říká, no co dělám? No vemte si pohárky a pojďte. Já říkám, ale kdy to jsou děcka? A on se tak otočil ke mně, založil si ruky jako na prsa a říká, mám ti všechno říct, co a kdy ty? Já říkám, děcka, vemte si pohárky. Protože on kdyby začal mluvit, tak moje děcka to. Další věc, já jsem měl, moje profese byla taková nezáviděníhodná, prostě jsem se ve svém zaměstnání setkával s hroznými věcmi v životě lidském, protože jsem dělal technika na kriminálce. Technik jako vždycky na místo činu přichází první dokumenty, fotografuje, kreslí a tak dále, tak dále. A když jsem se tam, vadilo mi, když tam v té mojí práci byly děti. A jak jsem přišel domů, tak jsem to svým dětem, ne jako přímo řekl, ale prostě varoval jsem je takovou okliku, aby nedělali to. A když se to stávalo takovým pravidlem, já jsem přišel domů, dcera už viděla, že se k ním blížím. Taťko, nic nám neříkej, my to víme, ale my si tu svoji držťku musíme sami natlouct, abychom pochopili, o co tady jde. Ty nás pořád varuješ, ty nás pořád něco vykládáš, co bychom neměli nebo neměli, my to musíme vyzkoušet sami. Měl svým způsobem pravdu, protože i někomu jenom vysvětlujete slovně co a jak, tak dokud si to nevyzkouší sám, tak to prostě neplatí. Takže takové ty si, a jednou jsem jim taky něco takového řekl, odešel jsem a pak jsem jim chtěl ještě něco říct, tak jsem se vracel a teď jsem slyšel, jak se baví o spolu. Holka říká bráchovi, víš, ten taťka, já nevím, člověče, on to s náma myslí dobře, ale proč nám to furt opakuje, to je furt jedno a to samé. A kluk říká, no tak asi mu to je těžko, protože kdyby se to stalo nám, to, co on tam potkává v té práci, tak by to bylo špatné. A holka říká, no máš pravdu, tak to zase vyslechneme. Tak jsem tomu, tam už ani nešel, takže byl to takový ten střed té tvrdé reality života s tím předáváním to dál. Nebylo to takové, abych to tam tvrdě hlásal nebo něco, ale měl jsem takový ten pocit zodpovědnosti za svoje děti, protože jsem opravdu, jak říkám, to viděl ve svém životě strašně moc a tak dále, a tak dále. Takže to.
0: Děkujeme. Malinko jsme přitáhli čas, takže už to nebudeme rozvíjet, ale já věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Co říkáte?
1: No já,

0: Přeji vám dobrou noc, šťastnou cestu domů. Zdravím svoje přátelé, nočníkáře, kteří o ní vědí, kteří to jsou, nebudu je jmenovat.
1: Každý z nás se v sobě nese slova, na které se nedá zapomenout. Právě o nich se dnes v Noční lince povídáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte i vy schovanou jednu větu v paměti nebo v srdci, ke které se v duchu stále vracíte. Dnes jí společně můžeme dát prostor. Paní Marie je s námi. Odkud voláte? Tady od Hradiště, pamatuju si to dobře, výborně. Tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu.
1: Zdravím vás, paní Jarko, a ještě posluchače, kteří poslouchají. Tak jsem si vzpomínala taky na moje rodiče.

0: Hlavně na babičku. Jednu babičku jsem nezažila, protože jsem měla 3 roky, když zemřela otcova matka. A babička mojí maminky bývala v sousedství s tetou, vdanou tetou, jako maminčinou sestrou. A tam jsme chodili. A ona byla nábožensky hodně založená a už tehdy byla méně pohyblivá, ale prostě jenom byla doma a tak. A narodil se 11 dětí, aha, dvakrát dvojčata, jenomže 5 dětí zemřelo, 3 děti zemřeli, ještě to byla tedy nějaká ta španělská chřipka. Otec jí zemřel v jednom týdni, že měli 2 pohřby. Otec, myslím, to jedno dítě, 2 chlapce, 1 holka. A 2 dospělí syny jí zemřeli, jeden z 19, ten syn, kde si narazil kostrč a dostal do toho tuberkulózu, 19 letý. A druhý zase vystudoval gymnázium a poslali ho na východní Slovensko učit až do tam k Humenému a tam ho zavraždila manželka ze žárlivosti, ne vlastně manželka, manžel učitelky, co s ní učil, ze žárlivosti ji zastřelil i toho mojeho strýca.
1: Aha.
0: Takže babička měla velice těžký život a první děti, 4 ty bojče, to se jí narodilo, než dědeček šel na ruskou vojnu, on byl na té ruské frontě, ty legionáři, a potom 4 dcery se jim narodili, až dojel z té vojny a moje maminka byla mezi nima. No a takže ona byla taková dost silnej, takovej přísnej povahy, protože toho hodně zažila. A já, když jsem k ním došla, ona nesnášela nějaké takové, aby jsme se tak to upravovali a tak. Já jsem si dala koupit takový plášť a oni tam měli takové krásné zrcadlo. Teta chodila v kroji, tak to měla takové elipsovité zrcadlo nahnuté, aby viděla, jak si dávala ty fiertušky, jak to má vzadu, jestli to tam sedí fiertušek a sukně. No a já jsem tam šla právě s tím novým pláštěm, co jsem si ho nechala ušit a ona seděla už na posteli a jak jsem to zkoušela, říká mě, a už se ohnala po mně palic, měla takový čagánek a ohnala se po mně tu palicu, že pícha předchází pád, že se zhlížím zrcadle. Úplně to nenáviděla, jako mně to přišlo normální, že když mám nové šaty, že se na sebe chci podívat, jak to a ona to nemohla, prostě ona byla taková prostá žena, oni také chodila celý život v kroji. Na taková jako svérázná. A nebo když jsme byli menší, mě uštípla včela nebo vosa a já jsem křičela, běžela jsem, asi jsem měla těch 7 roků a babička, ukaž, daj ruku sem. Vyčúrala se na haderku a přilepila mě to na to a dobré. Takže takové ona měla způsoby. Ona se zničím, prostě jaký měla život. A ještě potom to byla její práce, protože byla doma a tej mojí tetě se narodila postižena špatným porodem, i to tahali klešťama to dítě a po hlavičku i poničili, tak to dítě Libuška zemřela ve 4 letech, ale ona nejedla, prostě nic nevnímala, to bylo postižené dítě, museli ho krmit, Kristy vdávat a toto babička jel 4 roky, tak to jenom pěstovala, takže měla velikou trpělivost a taková byla jako otrva, by se dalo říct za ten život, ale dožila se 84 roku.
1: Teda.
0: Takže to si jenom pamatuju, jak mi řekla, pícha předchází pát, jak jsem se dívala do toho zrcadla.
1: Ano.
0: Ale velice rádi jsme k ní chodili, když vařila zelí, kysané zelí. Až na druhý den jsme ho chtěli jíst, že na druhý den bylo nejlepší, oni to zelí.
1: Paní Marie, to jsou teda vzpomínky. Já jsem to poutavě poslouchala od začátku až do konce. Co máte společného vy s vaší babičkou? Co myslíte? Je něco, co jste po ní zdědila, co vám někdo řekl? No,
0: že byla taková,
1: babička.
0: Byla jako spravedlivá. Ona byla, byla přísná, ale byla spravedlivá. A byla taková, že by držela jenom na někoho, že měla těch dětí, co jich vychovávala, byla na všechny jako stejná. A já se to snažím taky. Mám také 4 děti, a, nebo už jsou dospělé, už mám pravnuky, ale opravdu nedělat rozdíly. Nedělat rozdíly, a ona právě udržela to náboženství. Mám její poslední fotku, se nechala vypotit ve 84. roku. Mám fotku, tu mám, velice schovávám, s mojí maminkou a ještě s jednou tam paní od naproti. Ty dvě babičky se nechali tam až vyvést a měli 80 roku, jako se tam vypotějí před tím kostelem na hostině. Z té fotky si velice vážím.
1: Chápu. Paní Marie, děkujeme moc za návštěvu.
0: Děkuju.
1: Tady v Noční lince Českého rozhlasu.
0: A ještě mě mrzí, že jsem se nevyptávala víc na ty podrobnosti, jak ti chlapečci, vím, že jsem, já ty všechny jména vím, Karlíček, Janíček a Mařenka, jim zemřeli ty malé, to ještě předškolní, a potom dali další, za 4 nebo za kolik roku se narodila jako ta dcera, až ten dědeček dojel z vojny, tak dali znova Mařenku. A ta se taky nejdéle dožila z mojich tet. Byly 4 sestry a dali Mařenku z druhou.
1: To, že člověka mrzí, že se nevyptával víc, tak to potkalo v životě snad každého z nás. Teď se musíme rozloučit, paní Marie. Musím vám říci naslyšenou příště. Budu se těšit. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Asi každý člověk potká za svůj život někoho, jehož slova v něm zůstanou navždy. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Na to se vás ptala dnešní noční linka. Je tady poslední návštěva. Paní Vicky jste říkala?
1: Ano.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dobré ráno, už je to ráno, že? Takže já bych chtěla jenom říct pár takových slov, co mám od svého strýce, maminčinýho bratra. Vyrůstali sami dva, protože tatínek jim padl v první světové válce a ve velice chudobných poměrech. A on zůstal věrný své mamince a dochoval ji až k smrti a zůstal svobodný. Ale hodně často nás navštěvoval a když jako se mnou mluvíval, tak byl velice takovej mírnej, klidnej, takovej velice rozumnej. Na to, že neměl děti, velice naslouchal, když jsem se na něco ptala, chtěla jsem něco zvědět a tak. Takže velice, velice jako byl jako při, bych řekla, dětem jako naslouchal a vůbec jako a i mým spolužákům a tak. A já si pamatuju, že vždycky mě říkával, když mě zaučoval do různých takových tajů, hlavně přes historii, tak mě říkával: Hedvičko, pamatuj si, že člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. A já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale jak teď stárnu a hodně teď čtu taky, tak protože dosud dost nemocná, tak jsem si říkala, něco na tom je pravdy, protože opravdu člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. Takže to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct.
0: Paní Vicky, tak to bylo zajímavé, asi celý ten jeho život byl zajímavý.
1: Ano.
0: Věnoval se tedy vlastně celé vaší rodině. Byl ano. S maminkou, byl s vámi, dělal vám takového průvodce, takového parťáka ano. Životem. Ztratil tatínka a vám ho jakoby pak on jakoby nahrazoval. Dobře, děkuju, že jste teda se s námi povídala. Ještě se můžu doptat, protože máme minutku. Je něco, co vy říkáte a kdyby zavolal teď někdo jiný a mluvil by o vás, tak by ta vaše slova zmínil? Je něco takového, co jste třeba opakovala svým blízkým, svým dětem nebo kamarádům a oni už to měli spojené s vámi?
1: No, já jsem tady v této větě pokračovala dál a mám vnuka a vnučku a tak oba dva studují, i když já to celkem moc neuznávám, protože pro život je někdy lepší, když se člověk vyučí a pak až začne studovat, až nabere rozum a ne hned, když jde ze školy. No, to je každýho věc, že? Ale tak já se snažím tu větu opakovat potom strýci, protože je na tom hodně pravdy.
0: Tak ještě prosím na závěr zopakujte.
1: Člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem.
0: Děkujeme za návštěvu.
1: Je to takový hloubavý, takový, je to ano, zvláštní,
0: ta
1: ale říkával to. Ano.
0: Mějte se hezky, krásnou noc, Vicky.
1: Ano.
0: Dnešní téma nám připomnělo, jak velkou sílu mohou mít obyčejné věty. Některá slova slyšíme jenom jednou a přesto v nás zůstanou celý život. Jako povzbuzení, rada, vzpomínka nebo poselství od člověka, který pro nás něco znamenal. Děkuji, že jste nám dovolili nahlédnout do vašich životů. Za každým tím příběhem byla ukrytá nějaká zkušenost, někdy bolestivá vzpomínka, ale vždycky velká lidskost. Tak přeji vám, aby vás v životě provázela slova, která zahřejí, dodají sílu a vždycky vám připomenou, že na své cestě nejste sami. Mějte klidnou noc a těším se zase někdy příště v noční lince. Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne. V kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk povětšině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol pijí nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani s občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: Toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal.
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zbrklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích trouběj? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři na jednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem a hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel si mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. A hajný si toho všiml.
1: A tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. Povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem, nebo co?
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl. Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra. A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovi skočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovi skočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličním a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mývali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivl pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceška tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak to děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobrej tro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 15:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polesty, ale fofrma, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy, letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. Mně se opravdu nikdy nic... nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo ji sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel, a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom nahoře mu cosi hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel. Pak se to ustálilo. Docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce. Až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku. Jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma? Zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská, za těch pár hodin.

sršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bestie? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu dozad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Máš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9 hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohou přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna nakvap se skupenou delegací tří domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí dvou pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pánbu vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebe se otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jal se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád cívíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, proč celý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se země, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval. Musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sípavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužily skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, prochází se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potůček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli procedil chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor, tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutím. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla svůní mateří doušky. Je čas. Na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně. Do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.